Night Air. Hudební mix Rádia Wave. Crazy. Walking in pain.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Go get him. Go get him.

0: Marks.
1: Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas Rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: On chtěl by feed, posílá beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Nech mě chyt, to vydrž.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Annabelle a Flowers on My Eyes v 8 hodin ráno ve středu 26. srpna. No a se mnou ve studiu už je tady náš zprávař Jiří Klečka.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Kanada zavede cla ve výši od 15 do 50% na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americká cla vstoupí v platnost 8. září. Podle agentury Reuters to oznámila kanadská vláda. Ta zároveň představila podpůrná opatření pro kanadské podniky a pracovníky, na které eskalující obchodní válka dopadá. Cla se budou vztahovat na asi 700 druhů zboží. Brazilský úřad na ochranu osobních údajů vyměřil pokutu téměř 620 milionů korun čínské společnosti ByteDance, ta je majitelem sociální sítě TikTok. Brazilská divize firmy ByteDance podle úřadu zpracovávala bez platného právního základu data uživatelů ve věku od 13 do 18 let. Úřad firmě nařídil, aby údaje shromážděné v rozporu s pravidly smazala. Po zhruba 15 měsících se u Pražského národního muzea obnoví provoz tramvají. Mezi zastávkami Italská a IP Pavlova začnou znovu jezdit v sobotu 5. září. Vyplývá to z informací na webu Pražského dopravního podniku. Trať, kterou využívají tramvajové linky 11 a 13, prošla obnovou jako součást výstavby napojení kolejí na Vinohradské ulici na budovanou trať přes Václavské náměstí. Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Parton. Uvedly to světové agentury s odvoláním na rodinu umělkyně. Parton byla považovaná za legendu a první dámu americké country. Prezident Spojených států Donald Trump jí vzal hold a oznámil, že na její počest budou spuštěny na půl žerdi americké vlajky. Příčinu smrti rodina neuvedla.
1: Sport.
2: Použití pyrotechniky na stadionech by nově mohlo být místo přestupkem trestným činem. Po včerejším jednání pracovní skupiny bezpečí na stadionech poslanecké sněmovně to novinářům řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Podnět podle něj vzešel z fotbalového prostředí.
1: Počasí.
2: Oblačno až zataženo v jeho západní polovině území i polojasno, místy se budou vyskytovat občas déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na Radio Wave začíná ráno se Sarah a Jakubem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: 8 hodin a 9 minut k tomu středa 26. srpna. No a dnešní den možná nejde otevírat jinak než touhletou písničkou od Dolly Parton, protože jsme dostali samozřejmě všichni už zprávu, že včera v noci zemřela. A to nás moc mrzí. A jsem tu ještě s Jirkou Klečkou, naším zprávařem, který nám o tom možná ještě řekne více. Takže čau, čau znovu.
1: Ahoj, dobré ráno. Já jsem si tady k tomu našel teda pár informací. Já bohužel teda nejsem aktivní posluchač Dolly Parton, nicméně dovedu.
0: Ale možná
1: uznat,
0: budeš právě.
1: Možná budu a dovedu uznat a najít tu kvalitu, kde někde je.
0: A to se nám líbí.
1: Dolly Parton za 60 let své kariéry natočila na 50 studiových alb, prodala přes 100 milionů nosičů a složila na 3000 písní. Já připomenu, že k těm nejznámějším patří asi I Will Always Love You, kterou teda proslavila Whitney Houston, a Jolene, kterou jsme teďka slyšeli, Coast of Many Colors, nebo Tennessee Mountain Home.
0: Já znám ještě 9 to 5.
1: To se přiznám.
0: A jde to od 9 k 5 právě, to je takový pořekadlo. A teď právě posloucháte tu Jolene, no, ta je asi nejznámější. Ještě. A ty máš mezi nima nějakou oblíbenou?
1: Asi ta Jolene bude podle mě nejoblíbenější. Ještě bych možná připomněl, že se teda narodila 19. ledna 1946 v Tennessee, v chudé farmářské rodině, jako čtvrtá z 12 sourozenců a měla irské a indiánské předky.
0: No vidíš, a byla taky velkou filantropkou, jsme se dozvěděli, že?
1: Ano, ano, je to tak. A podporovala spoustu dobročinných věcí, například, to jsi dohledala ty?
0: To jsem si dohledala, ale já přesně, teď je to na mě. Založila v roce 88 nadaci Dollywood, jejímž cílem bylo snížit podíl dětí, které v jejím rodném regionu nedokončí školu. Takže opravdu tenhle vstup patří Dolly, tahle ta písnička ještě taky chvíli vám, no a tak upřímnou soustrast a měj se tam hezky.
1: Měj se fajn.

0: Je to tady. Je to tu, Sáro.
1: Já slyším nějaký vlky vít na měsíc.
0: Opravdu?
1: Nebo to je taková píštělka?
0: Nebo ti píská v uších možná?
1: Nebo vánek?
0: Někdo na tebe myslí?
1: Jo, promlouvá, ano, ke mně vánek, že v srpnu už za 3 dny, tedy v pátek 28. bude úplněk ve teda znamení ryb.
0: A co přinese úplněk?
1: Zesílí emoce, intuici i živé sny. Zároveň však varuje před přecitlivělostí. Mrkám ano, na někoho přede mnou.
0: Sára na mě mrká a je, prosím, zavolejte někdo nějakou pohotovost. Sára má zase jeden z těch svých ranních záchvatů, ale je to hezké, je to moc hezké.
1: No tak varuje koukat před přecitlivělostí a útěkem od reality.
0: No tak to bych potřeboval taky utéct někam od reality, byť jsem už po druhé dovolené zase na druhou stranu za 2 týdny, takže už nemůžu nikam utíkat.
1: No tak můžeš utíkat, ale do svých myšlenek.
0: No tam by, to je
1: tam by si měl.
0: To je temné místo, Sáro, tam by si se nechtěla potloukat.
1: jako téma mužských emocí a dostat se do nich, Kubo, teda. To je velké téma.
0: Dneska ale není den pro mužské emoce, spíš pro ty ženské, protože dneska je, prosím tě, Women's Equality Day, den rovnosti žen. A kromě toho, pojď... Správně.
1: Ano.
0: Tleskám. Krásně jsi to tam zandala a naprosto s tím souhlasím. No a není to
1: takže
0: jediný
1: Kubo,
0: národní
1: teď
0: den.
1: Teď mi můžeš popřát k svátku.
0: Ale dneska není
1: Sáry. Nebo k mezinačku.
0: Tak... Chápu, že jsi žena, viď? Tak to si ještě v rámci vysílání popřejeme.
1: A budu mít ještě ty narozeniny.
0: Ty bys měla nicméně popřát také svému psovi, protože dneska není jenom den rovnosti žen, ale také národní den psů.
1: Je, no tak tomu na dálku, no vlastně docela blízko je od rozhlasu, tak tomu přeju všechno nejlepší. A i tvýmu pejskovi přeju všechno nejlepší. Všem pejskům.
0: Ano, všem pejskům všechno nejlepší. A prosím tě, také takové ezoterické okénko dovrším krásným jménem, které má dneska svátek. Je to samozřejmě Luďan, to klasické jméno, které známe, ale dnes také slaví svátek Zeferina. Není to zajímavé.
1: Je?
0: No a jak se tak říká, tak Zeferin poslední klásky sbírá. To připomíná konec žní a blížící se závěr léta.
1: Vidíš, a ten opravdu bude, protože 1. září je v úterý.
0: Ano.
1: Opět mrkám, opět mám tady záchvat a to jdou děti do školy.
0: Výborně, no.
1: Mimo jiné.
0: Jak pro koho výborně, jo.
1: Takže to asi znamená už konec prázdnin. Takže ještě užívejte, kdo chodíte třeba do školy.
0: Sáro, letí nám to, protože my jsme tady skoro už rok, je to neuvěřitelné.
1: Jej. No tak jo. Snad tu budeme ještě další
0: rok. Tak ještě do těch dalších 20, 30, 40 let tady na Rádiu Wave.
1: A teď si dáme Jamesa Cole a Ideu a Daniela.

0: A jsem nadšená.
1: Osm hodin, 33 minut, no a nás všechny, ty už si o tom tady dneska mluvila s naším kolegou.
2: S Jirkou Klečkou.
1: Tak nás všechny samozřejmě zasáhla zpráva, že včera zemřela Dolly Parton, moje oblíbená zpěvačka, a to Sáry, nejsem úplně takový velký příznivce country, tak ona byla taková ikona, že i k mému srdci to country prospívala, probrnkala.
2: Musím ti říct, že když jsem šla do rozhlasu, tak jsem si pouštěla její songy a opravdu ten její hlas je nezaměnitelný, ten no, mě se hlavně líbil. Taky jsem jí včera poslouchala, viděla jsem jí v show Jimmyho Fallona z roku 2022, tak jestli třeba si ji chcete i takhle připomenout, tak skvělá paní prostě.
1: Já jsem dneska viděl úžasný video, ona byla taková ikona, že někdy, tuším u Jimmyho Carsona nebo u nějakého z těch takzvaných OG moderátorů amerických late night show, tak tam prostě vyšvihla s dlouhými gelovými nechty, tam vytáhla kytaru a začala hrát, teď ani už nevím, co to bylo, jestli Jolene, asi pravděpodobně Jolene, no ale neuvěřitelně to zahrála, prostě jako byla u toho stylová, byla krásná, byla nadaná a lidi byli v slzách už jenom proto, co vlastně před sebou viděli. Prostě ikona country hudby nejenom v Americe, ale následně po celém
2: ikona
1: světě.
2: Ikona a legenda. No, během svého života vydala 49 alb a její debut nazvaný Hello, I'm Dolly vyšel v roce 1967. No a ta poslední deska v roce 2023 jmenuje se Rockstar a spolupracovala na tomhle albu třeba s Paulem McCartneym, Ringem Starrem, Eltonem Johnem nebo Miley Cyrus.
1: No a rekordní jsou i její úspěchy, co se získaných cen a prvenství týče. Ona získala celkem 11 cen Grammy, 10 cen CMA a 13 ACM. Vytvořila také rekord z 25 singly na prvním místě americké country hit parády a 40 alby v nejlepší desíce. No a vy už slyšíte,
2: já
1: co
2: už
1: tady
2: to dávám
1: přichází,
2: trošku
1: že jo,
2: na hlas,
1: že jo?
2: Ano.
1: My tady bychom dneska měli Sáro být od 9 do 5, normálně, co myslíš v tom rozhlase?
2: Jestli to právě s náma nejde od 9 do 5 a mimochodem ve stejnojmenném filmu hrála. Společně s Jane Fonda.
1: Čili
2: třeba taky.
1: 9 to 5, moje nejoblíbenější, myslím, že i Sáry nejoblíbenější píseň od Dolly Parton.
2: Já mám tu Jolene stejně jako Jirka Klečka.
1: Tak holubičko, leď vysoko a Dolly, měj se tam hezky.

0: 8 hodin 7 a 40 minut zase naskok zpátky do Irska, kde jsem byl před 2 týdny, a to samozřejmě s právě dohranou písní Marianne od Fontaines DC, no a zároveň je to novinka na rádiu Wave, Sáro.
1: Je to irská postpunková skupina. O téhleté novince vám ale dnes nepopovídají Filip Černý ani Matěj Dvořák, kteří ale přijdou v 10.20, ale teď my.
0: Ano, teďka o tom budeme my mluvit, budeme si hrát na hudební experty. Na druhou stranu Sára na tuhle kapelu trošku expertka je, protože opravdu to je její oblíbená, možná nejoblíbenější kapela současnosti.
1: Je to moje oblíbená kapela, byla jsem na ní minulý červenec.

0: Berlíně.
1: Ano, jaké to bylo?
0: Bylo to fajn, bylo to moc fajn. Ty koncerty takhle jsou, nevím, jestli úplně tím specifický, ale frontman kapely tak v podstatě jenom zpívá. Vůbec se mezi těma jednotlivýma trackama nic jako neříká, nijak to nemoderuje, ale právě...
1: A je to škoda.
0: No, hele, já mám právě radši koncerty, kdy se to tak okomentovává. Ty asi
1: no,
0: taky.
1: No, já taky.
0: Možná proto jsme tady moderátoři.
1: Právě, no.
0: Ale právě spousta lidí, kteří na nich taky byli, tak říkali, že tohle to mají rádi. Že se zkrátka jenom hodinu a půl, hodinu 45, takže celkem fajn se zpívá. Byl to open airový koncert.
1: Možná proto nedorazili do Česka, protože ty Němci jsou takový, že jo, chladnější, dejme tomu, tak ty nemají rádi ty velký rozpravy tam, ale ty Češi to rádi mají a tady by to chybělo
0: tady,
1: samozřejmě.
0: Tady by nepochodili, no.
1: Tak, no každopádně k té novince jako takové, tak tam to je vlastně takový, jak to,
0: foršpán,
1: taková vlašťovka z připravovaného, již tuším, pátého alba, Sáro, je to
0: páté
1: tak?
0: Album Dopamine Chamber, který vyjde 16. října, z čehož jsem nadšená a vidíš, jsem taková faninka.
1: Jsem nadšená,
0: že jsem to
1: možná někde najdu,
0: pust mi to, že jsem to ani nevěděla, Kubo.
1: A já to neumím, to umíš ty jenom. Hele, já se tomu zasměju.
0: No, právě, je to moje oblíbená kapela, ani jsem nevěděla, že vydávají páté album, ale už se na to těším, protože to předchozí, tedy Romance z roku 2024, tak to je podle mě famózní.
1: No, tak se budeme těšit a uvidíme. Třeba nám o tom ještě něco dopoví Filip Černý a Matěj Dvořák.

0: slovenská doznívající hvězda Adéla a její KGB, KG Bitch.
1: Ano, je to tak, no a do konce hodiny ještě Doječí nebo Xavier jsou based, no a potom už dnešní druhé zprávy, viď? Kdo nám je přečte?
0: A Jirka Klečka.
1: Samozřejmě.
0: A třeba zase budou Dolly Parton.
1: Třeba, tak se na ně těšíme.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Devátá hodina raní a to znamená jediné naše druhé dnešní zprávy, které nám přináší Jirka Klečka a tohle to byla Doechii Beach I'm Nice.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Borcovka Nada v 9 hodin. No a teď už náš zprávař Jirka Klečka a naše druhé dnešní zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Koalice na podzim zařadí návrh na zmrazení platů politiků na jednání sněmovny. Řekl to předseda dolní komory a hnutí SPD Tomio Okamura. Chce, aby o tom sněmovna jednala dříve než o změně financování České televize a Českého rozhlasu. Oba body by se ale podle něho měly dostat na program sněmovny před říjnovými komunálními a senátními volbami. Na nákazu spalniček zemřeli letos ve Spojených státech první dva lidé. Oběti potvrdil stát Pensylvánie. Onemocnění se v zemi šíří rychlým tempem. Podle agentury Reuters počet případů překonal čísla za posledních 30 let. Spojené státy zatím letos zaznamenaly přes 2700 případů této nemoci. Pro očkovanost populace přitom klesá. Španělská vláda plánuje zavést přísnější pravidla pro datová centra. Zaměří se hlavně na spotřebu vody, energie a kybernetickou bezpečnost. Reaguje tak na záplavu projektů v zemi. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje, podle kterých jsou nové požadavky součástí návrhu nařízení, který bude tento týden předložen k veřejné konzultaci. Pražští symfonikové FOK dnes zahrají ve Valštejnské zahradě koncerty součástí oslav 30 let senátu. Orchestr pod vedením dirigenta Jana Kučery nabídne operní, muzikálové i filmové skladby. Zazní například hudba z West Side Story nebo filmu 7 statečných, Titanic a vzpomínky na Afriku. Koncert začíná v 17 hodin. Vstup do zahrady se otevřou o hodinu dřív a kapacita je omezena.
1: Sport.
2: České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B třetí třípodovou výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici.
1: Počasí.
2: Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, oblačno až zataženo v jihozápadní polovině území i polojasno. Místy se bude vyskytovat občasný déšť. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave. Pokračuje ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 9 hodin, 8 minut k tomu a nám na Radio Wave dohrává novinka Sorry, Tom Will Smack Your Ass, ale já říkám a upravuji to, že z Denda Will Smack Your Ass, protože prosím tě, zítra je první díl, velmi očekávaný první díl nové série Ano šéfe, moje obrovská guilty pleasure, můj safe space, safe haven, jak se říká, už od dětství a je to samozřejmě tedy tato kuchařská show, dal by se říct.
1: Kubo, a já jsem ráda, že tahle ta kuchařská show normálně v tobě probudila Gen Z language.
0: Ano, I'm trying my best.
1: Přesně, Kuba se tak strašně snaží zařadit do toho mileniála boomera.
0: Já se o tom moc jako...
1: Nebo že seš, ale ten...
0: To je přirozeně.
1: Tenhle ten vstup teda, tak ten byl úplně Gen Z. No, já o pořadu Ano šéfe vím teda taky a to proto, že první díl jsem zaslechla, se bude konat mezi Českou Lípou a Novým Borem. Tam právě mám to srdíčko.
0: Ano, to srdíčko. Z Prahy.
1: Přesně tak v Pihelu, v restauraci u Zlatého buštu.
0: Je to tak?
1: To jsem mohla prozradit, protože to už všichni...
0: No to je pořádku, to už všichni vědí. Takže... uvidíme, jak dopadnou. Samozřejmě, kdo snad nezná Ano šéfe, tak jde o to, že tedy šéf, v tomto případě český kuchař Zdeněk Polrajch, vyráží do nejrůznějších restaurací, které si ho pozvou, kterým se třeba úplně nedaří a snaží se to tam vylepšit, no a potom ve výsledku rozdává, pokud uspějí, pokud se vylepší
1: nějaké
0: dostatečně,
1: hvězdičky.
0: Tak rozdává hvězdičky, nikoli michelinské.
1: No a pak je vždycky zajímavé, že on se po nějaké době vrátí do toho podniku,
0: no
1: myslím, že po měsíci,
0: ano.
1: Dokonce i po více a sleduje, jak se to tam tedy proměnilo, jestli
0: ano.
1: Jeho rady, doporučení byly zaznamenány a vstřebány a jak to tedy dopadlo. Celý,
0: no a na základě toho rozdává
1: zajímá.
0: Pak ty hvězdičky.
1: Jasně, jasně.
0: No, ale to není jediný
1: náš
0: oblíbený.
1: Ale Kuba už ten film, už tenhle ten díl viděl a stojí to za to.
0: Já si předplácím a stojí to za to, tak nevím, tak jako pro mě, stejně jako ty by si šla na Fontaine's DC, kdyby byli v Praze, tak já prostě potřebuju tohle vidět jako první. No je to taková moje asi také deformace jistá, ale je to zajímavé. No a Sáro, teď abych předal spíš slovo tobě, protože ty jsi velký fanoušek dalšího nadcházejícího seriálu, nebo spíš reality show v tomto případě. Ty jsi mi říkala, že vycházejí na podzim zase další série Zrádců.
1: Ano.
0: No,
1: to je
0: jak
1: pravda.
0: Se těšíš?
1: A to já jsem viděla, já se těším moc, já se těším totiž na Vojtu.
0: No tak samozřejmě, to celé Česko zase se na pár měsíců zamiluje do Vojty Kotka.
1: A hlavně už jsem viděla nějakou upoutávku a to bylo opět jako epicky, jako vždycky.
0: A zase kostýmy. Na Křivoklátu? Nebo
1: no na Křivoklátu, no, přesně. A Vojta už tam mával se svojí kápí, měl dokonce tentokrát nalakované nechty, takže...
0: Opravdu? No tak hradní pán jde do sebe.
1: No právě, že hradní pán se vylepšuje a fakt to teda vypadalo. Myslím, že ten claim byl nějak jako, že musíš tvrdě zradit a taky tvrdě hrát.
0: Tak, Sáro, tady máš kapesník, utři si slinu a postupně půjdeme dál. Čeká nás Worry Club, Pretty Face a taky Dry Cleaning, Gary Ashby, no a
1: tak
0: mnoho
1: vidíš,
0: a mnoho dalšího.
1: Tak vidíš, tak Pretty
0: dalšího.
1: Face, to se hodí.
0: No, to samozřejmě, to seš ty. Jo, takhle, no tak na něj taky a ty seš lepší, neboj. Tak příjemný poslech.

0: 9 hodin, 16 minut k tomu a Dry Cleaning Gary Ashby. No a já se ptám, máte rádi filmy? Pokud říkáte, že ano, tak určitě ne, stejně tak moc jako Sára Stavičková, protože ta si dneska střihne hned dvojitý film, jo, dva filmy, jde do kina.
1: Přesně, není to dvojitý film, ale je to dvoják, který se odehrává v kinu Aero a to od 18 hodin, protože tam bude mít tedy dvojáček, film první Osvícení televizí a druhý Sex a smrt v kempu Miasma, americká režisérka Jane Schoenbrunn. Snad jsem to přečetla správně, protože Sex a smrt v kempu Miasma, tak možná někdo už jste tento film viděli a to myslím, že v české premiéře v Karlových Varech. A teď ten film jde do distribuce, takže dnes Fajeru je výborná příležitost ho vidět.
0: A ty jdeš teda na oba?
1: Jdu na oba.
0: Jo.
1: Jdu na oba a o tom prvním moc nic nevím, respektive vím, že to je její druhý celovečerní film. A Sex a smrt v kempu Miasma, tak ten dostal Queer Palmun na francouzském festivalu v Cannes tento rok.
0: Aha, no každopádně Jane Schoenbrunn Double Feature, ten budete moc vidět od 18 hodin a právě od 20 hodin 30 Sex a smrt v kempu Miasma. No, tak to je taková hororová komedie, ne? Ta Sex a smrt v kempu Miasma, dalo by se říct.
1: No, myslím, že jo, nevím, jestli komedie, ale je to zkrátka, ono se to totiž i odehrává trošku ve filmovém prostředí, protože hlavní postava je filmová režisérka, druhá je herečka, která taková zašlá herečka a oni dvě, myslím, že natáčeli nebo věnovali se právě tomu žánru hororu, takže i to téma, i ten žánr jsou v tom nějak obsažený, tematizovaný. Je to takový slasher prý, ale hlavně ty recenze jsou od mých kamarádů, kamarádek strašně dobré, takže já se na to těším. Tak snad jsem vám to nadšení trošku přenesla.
0: Určitě a já se těším především na tvoji recenzi, jo? Tak jsem zvědav.
1: Zítra.

0: 9 hodin 28 minut a nám doznívá píseň Dancing Without Moving, což je teda, Sáro, docela trefný pro moji dnešní fyzickou vybavenost. Já tak tančím v hlavě, čistě jenom v hlavě dneska.
1: Aha, vidíš,
0: vůbec
1: to
0: se nepohybuji.
1: No
0: bohužel,
1: tak ale
0: nejde to.
1: Můžeme to taky brát jako něco speciálního, co umíš, teda tančit bez toho, aniž by se zhýbal.
0: To bych řekl, že není tak těžká dovednost. Zase.
1: A já jsem zase měla takový oslý můstek, že možná i jako tanec rozhodně jako hýbající se obrázky můžeme brát, samozřejmě filmové médium a taky festival filmový Fifeli, protože ano, za chvíli už přijdou dramaturgy.
0: To je v Itálii, ne? Někde Fifeli.
1: A vidíš, je to v Litoměřicích.
0: Nekecej.
1: No, je to tak.
0: Česká Sicílie, Litoměřice prostě. No.
1: Přesně tak, protože za chvíli přivítáme dramaturgy festivalu Lukáše Janíčíka a Alana Sýse.
0: No a budeme se s nimi bavit o letošním, tuším už 15. ročníku tohoto skvělého festivalu, jo. Nesoutěžního festivalu. To ho odlišuje.
1: Určitě a odlišuje ho taky to, že je unikátní právě proto, že kombinuje ověřené tituly promítané z 35 mm pásu právě s odvážnými formálními postupy aktuální tvorby světových festivalů a jinde nezhlednutelné filmy. A to je opravdu, když se podíváš na program toho festivalu, tak tam uvidíš filmy prostě takový kultovní jako Apokalypsa od Francise Forda Coppoly, ale pak vlastně filmy ze současnosti, z českého prostoru, ze zahraničního.
0: No jsem zvědavý, co nám pánové povědí, ale to se dozvíme, už nebudeme čekat dlouho, v 9.40 tuším.
1: Za 10 minutek.
0: Je to tak, tak
1: za
0: už se nemůžu
1: dočkat.
0: Za 10 minutek
1: Fifeli a dramaturgové festivalu Lukáš Janíčíka a Alan Sýs. Těšíme se.
0: Těšíme se.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: 9 hodin 44 minut nám doznívají Berlin Manson a Poor But Sexy. No a právě Berlin Manson budou jedni z doprovodného hudebního programu na festivalu Fifeli. Ne, to není nikde v Itálii. To je prosím v Litoměřicích. Jedná se samozřejmě o filmový festival. Litoměřice Fifeli, tak ten se stal významnou a tradiční událostí s širokým územním i diváckým dosahem. Letos se odehraje od pátku 28. to už je tento pátek, do neděle 30. srpna. Vyplňuje mezeru mezi velkými soutěžními festivaly, je unikátním projektem, který nabízí divákům nesoutěžní filmový program kombinující ověřené tituly promítané z 35mm pásku, je to tak? S odvážným formálním... Ty jsi filmařka mezi námi dvěmi. No a o tomto festivalu se dnes tady budeme bavit.
1: A proto už tu vítáme dramaturgy festivalu Lukáše Janíčka a Alana Sýse.
2: Čau,
1: dobré ráno. Tak kluci, festival byl založený v roce 2001, takže vy teď slavíte 15. výročí, dá se říct, je to tak?
2: Ne, festival byl založen v roce 2000, tak to je 26. ročník.
1: Mm-hmm. No.
3: 2001 byl první ročník.
2: 2000...
3: Takže
2: 25.
3: ročník. Vždycky ten rok, který to je, tak tolikáte je to ročník. To je právě jakoby taková pomůcka na zapamatování.
0: To je taková vlastně nejenom rozhovor zajímavý, ale i taková lekce z matematiky teďka probíhá pro skleném studiu Rádia Wave.
1: No a jak dlouho vy festival už dramaturgujete a jak jste se k němu vůbec dostali? Jezdili jste tam předtím jako diváci, měli jste tam třeba i nějaké vlastní filmy?
2: To je taky těžká matika, popravdě nevím. Já jsem u toho zhruba 10 let jako dramaturgicky, ale vlastně mě ten festival trošku vychoval, protože jsem z Litoměřic, takže se ten kruh potom takhle jako trošku jako uzavřel a já teďkon zase třeba někoho jiného nasáknu láskou filmem, tak jak to udělal pro mě ten festival.
3: Já jsem u toho asi 7. rok, Lukáš mě k tomu právě přizval. Myslím, že hlavně z toho důvodu, že máme jakoby dost rozdílný názory na filmy, tak aby jsme se tak jako doplňovali v těch našich pohledech.
0: No právě ta dramaturgie, jak jsem pochopil, je jedním z velkých lákadel pro opakující se fanoušky, nebo jak se tomu říká správně, návštěvníky. Tak mě zajímá, čím je tak specifická. My víme, že ten festival opravdu kombinuje nejenom současné filmy, historické filmy,
1: české, zahraniční.
0: No prostě opravdu všechno. Tak to je ten klíč, nebo jak ta dramaturgie je specifická, čím?
3: Snažíme se být takový hodně univerzální a hodně jako z každého rožku trošku.
0: Mm-hmm.
3: A vlastně vždycky si vybereme nějaký téma na ten rok, kolem kterého vlastně ten program postavíme v nějaký co jakoby nejširší podobě. A chceme prostě jako ukázat nějaký jako průřez prostě žánru, různých prostě jakoby zemí původu a let vzniku, aby jsme prostě toho diváka pořád překvapovali.
1: Mm-hmm. No tak vy to vždycky zaštítíte i nějakým tématem. Letošní je Na konci světa. Tak co si pod tím máme představit a jak se to promítne do programu? Můžete možná už zmínit nějaký konkrétní titul? Já bych šla třeba na Goodbye Dragon Inn, můj oblíbený film od Saje Mingal.
2: Tak doufám, že přijdeš. No, Na konci světa vždycky vybíráme téma, který má trošku jako širší pole, právě dramaturgický, že to není jako jedno významový, ale dá se zatím číst jako víc věcí. A tohle konkrétně nás baví, protože prostě to má jakoby takovou jako širší geopolitickou až skoro rovinu, která je teď pro všechny jako hodně aktuální v takovém jako světě, který nás obklopuje. Takový, že všechno trošku jako na hraně a může se to každou chvíli zlomit. Ale i zároveň je to jako něco velmi osobního, protože konec světa konec konců může být pro každýho třeba rozchod, nebo že se ti ztratí pes, což je jeden z

0: filmu Vronk, který
1: a to nechceš, to, protože dneska je ještě Národní den psů.
2: Jo, je to tak, Mezinárodní den psů a my oba jsme pejskaři, takže to neříkej vůbec.
3: Taky jsme oba pejskaři.
1: Pardon, nechceme vás vytrhnout z
0: myšlenky. A doufám, že posluchači jsou taky pejskaři, ale bohužel na festival s pejskem nemůžete.
2: Cože?
1: Se nedá.
3: Jenom do letního kina. Já jsem ještě chtěl říct, že vlastně ty filmy vybíráme jako tak, jsou vlastně filmy, které bychom my pustili svým kámošům a chtěli bychom se na ně kouknout s nima. Takže vlastně prostě koukáme jako na ně opakovaně a vlastně je to takový jako radost v tom, že prostě můžeme pouštět filmy, které máme rádi, tomu prostě návštěvnictvu.
1: A prosím vás, mě zajímá, vy dva máte nějaké své osobní favority, očekávané tituly? No tak jsem s nimi, jsem zvědav. Já teda nepojedu, protože jste mi zakázali toho psa, takže myslím, že Sára taky nedá se svítit, ale zajímají mě,
2: nikam, no.
1: Zajímá mě, o co tedy přijdu, o vaše, jaké favority přijdu.
0: Tak za mě prostě můj velký favorit je Gumo od Harmony Korina, což je takovej 90-kovej kultovní film, který je jako nic jiného na světě, v tom dobrým i špatným. A na to se já hodně těším. Co se ty těšíš?
3: Já bych zmínil film Kdo je tady ředitel od Larse Ufona Triera z roku 2006, který prostě je vlastně mojí nejoblíbenější komedii a je to jako takový z jeho filmografie jeden z těch jako méně kontroverzních, ale jako víc prostě filmově dramaturgicky vlastně jakoby přesných filmů, který podle mě jakoby skvěle fakt funguje a já se fakt těším, až se tam společně v tom kyně zasmějeme. Mm-hmm.
2: No máte tam taky nějaký český novinky, třeba dvě deci tuše, říkám to správně, Vyvolený, anebo Milovník ne bojovník. Ten, myslím, zahajuje sobotní program, nebo páteční.
0: Máme vždycky tak jako předpremiéry, řekněme, distribuční, takže se snažíme vždycky jako vylovit a pozvat hosty a strávit s nimi teda nějaký kvalitní čas v tom kině.
3: No vlastně jako možná ještě to, že ten profil toho filmu je toho festivalu takový, že dáme filmy, které nejsou běžně v distribuci. To znamená, u těch nových filmů si vybíráme filmy, které ty distribuci ještě nejsou. To je případ vlastně toho zajímavacího filmu Martiny Buchelové i vlastně zakončovacího filmu Tomáše Mělníka. A takže se snažíme prostě přinést exkluzivní věci tam do těchto měřic.
2: Budou tam i s delegacema svýma? Jo?
3: Budou delegace, budou debaty, bude raut, zábava, hudba, tanec, pivo,
0: pání.
2: Tak Kubo, to je pro tebe, nemůžeš tam mít psa, ale jídlo tam bude tam raut.
1: Tak aspoň něco. Člověk nemůže mít všechno, samozřejmě nicméně, jak říkáte, přivezete do Litoměřic velké věci, kromě filmů to bude také hudba, samozřejmě. Je tam poměrně bohatý hudební doprovodný program. Slyšeli jsme už právě Berlin Manson, kteří zde zahrají velmi populární záležitost, ale také Amelie Siba například, tu slyšíme se za malou chvíli. Ale tak co všechno v rámci hudební dramaturgie nás čeká? Zatím taky stojíte vy dva?
0: Tak to jste už zmínil všechno teda. Ale máme další doprovodný program, jako třeba Kino utajeno, což je takový vlastně formát spojující divadlo, film a překvapení, protože to je projekce, o který dopředu nevíte, na co jdete. A vždycky je to na nějakých site-specific místech, do kterých se běžně nedá jít a v našem případě je to bývalý železniční tunel. Mm-hmm. Pak tam máme Chudáčky.
3: To z poprvé vlastně máme jako i podcasty, takže jsme pozvali naše, bych se dovolil říct, kamarády, který tady mají podcast Chudáčci,
1: ano,
3: velmi
1: ano.
3: Populární.
2: Ano.
3: Tak se těšíme, že tam dojedou a že nás ovlaží svým
1: vtipem
2: a jsou šarmem. To taky herci, tak se to všechno propojuje.
0: Právě.
1: No tak každopádně je se hodně na co těšit, čas nás bohužel tlačí, takže už máme čas jenom na pouhou, no možná už ani na tu jednu otázečku. Já myslím totiž, že všechno bylo řečeno.
3: Možná poslední věc taková krátká, rychlá, že dětský program máme letos taky poprvé pro děti od 5 do 14 let. Takže můžou jít rodiče i s svýma dětma a my je zabavíme taky.
0: Jo, tak je to fakt určitě celý festival, ten jako dětský program.
2: Určitě se podívejte na webové stránky Fifely, tedy 26. ročník se odehraje v Litoměřicích už od tohoto pátku do neděle.
1: No a já v tuto chvíli moc krát děkuju obou dramaturgům tohoto festivalu, Lukášovi Janíčíkovi a Alanovi Sísovi. Děkuji, pánové.
2: Děkujeme. Ať se vydaří a třeba nás tam taky někdy pozvete na moderaci, co? To jsem si nemohla odpustit.
1: Tak jo, děkujeme, mějte se moc hezky, ať se festival co nejvíc vydaří.
2: Díky. Jo, čau. Díky.

0: Český rozhlas Radio Wave.
1: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 20.

O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: proskleném studiu Radia Wave odbíjí 10. hodina raní s písní Nervous, no ale kdo nervous určitě není, tak to je samozřejmě zprávař Jiří Klečka, který nám přináší dnešní poslední zprávy.
1: Zprávy Radia Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Zadlužení Čechů v prvním pololetí meziročně vzrostlo o 16%, a to skoro na 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat bankovní a nebankovních registrů klientských informací společnosti KRIF. Zvýšil se i objem dluhů, který lidé nesplácejí. Ten stoupl o 1/10 na více než 37 miliard korun. Do centrální evidence psů zatím své mazlíčky registrovalo zhruba 145 tisíc lidí. 19. srpnu to potvrdila veterinární komora. Zápisy do registru dělají veterináři hlavně při očkování proti vzteklině. Majitelé psů musí do evidence zvíře zanést do 3 let, jinak jim hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Povinné je to od července tohoto roku. Mezi Islanďany podle posledního průzkumu velmi těsně převládá názor, že by země měla pokračovat v přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Vyplývá to z nového průzkumu pro server Vísr. Pro pokračování rozhovoru podle něj bude hlasovat přes 51% voličů. Islanďané budou v neděli rozhodovat, zda má vláda obnovit 13 let zastavené přístupové rozhovory s Evropskou unií. Ve věku 79 let zemřel v pondělí jeden z nejznámějších palestinských výtvarných umělců, Sulejman Mansour. Malíř a sochař, jehož dílo reflektovalo palestinské tradice i boj proti izraelské okupaci, skonal doma ve východním Jeruzalémě. Podle agentury AFP to oznámila jeho rodina. Mansourův nejslavnější obraz Velblud s břemenem zobrazuje postaršího Palestince Venkovana, nesoucího na zádech podobu města Jeruzalém.
1: Sport.
2: Čeští volejbalisté v přípravném utkání před zářijovým evropským šampionátem prohráli v Bulharsku s domácími vícemistry 0-3 po setech 21 a 2x19-25.
1: Počasí.
2: Oblačno až zataženo v jeho západní polovině území i polojasno, místy se bude vyskytovat občasný déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave pokračuje ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 10 hodin, 6 minut k tomu a teď nám dohrál track Prague. No vidíš to, že už i SD Kid zpívá o Praze, tak to je docela úspěch, že?
1: No určitě. Máš nějaký vztah k SD Kidovi? Já jenom
0: jo, řeknu ti slovy nula.
1: Nula, ale možná
0: ne,
1: máš...
0: Ne, že by on byl teda nula, to bych si nedovolil, ale nemám k němu žádný vztah.
1: A teď
0: takhle.
1: Už to někdo vytrhne, víš, z editu je to, vytrhne to absolutně z kontextu.
0: A to je pořád něco takhle, no.
1: Já bych tady měla ale teda mnohem horší, jak se to říká, víš, nějaký šblepty.
0: Já si myslím, že ne. Já bych udělal Sáry někdy takový ten náš výběr z těch nejlepších přeřeků. Mám jich hlavě hned několik.
1: Já taky.
0: Ale... Za ten rok se toho naschromáždilo
1: poměrně
0: dost.
1: Právě jsem chtěla říct, že možná bychom si to oba dva mohli dát k tomu výročí opravdu jednoho roku, protože my, přátelé, tu budeme od listopadu opravdu rok.
0: Je to tak?
1: A teď nevím, jestli vy jste si to vlastně přáli, nebo si klepete na čelo.
0: No tak spíš, že si tam vůbec někdo je na té druhé straně. Haló, tady Meduza. No, každopádně, jak to oslavíme, Sáro? Neuspořádáme nějaké slavnostní vysílání?
1: Wow, jo, určitě. Já jsem myslela, že skoro uspořádáme nějakou offline, jako naživo akci. Ale to bychom byli opravdu na myšlení.
0: No spíš bychom tam byli opravdu sami, takhle ti to řeknu. Jo, zase nemůžeme si malovat ty vzdušné zámky, co si budem. Jsme to pořád jenom my,
1: Sáro. Já myslím, že uděláme klasiku, no takže si předáme nějaké kameny nabité.
0: Pustíme si Anetu Langerovou,
1: pustíme
0: že
1: si
0: jo?
1: Anetu.
0: Ty řekneš, ať lidi kupujou nocleženky, že pokud chtějí strávit noc v pekle, tak je to ideální.
1: V teple.
0: No to si neřekla tady. A dobře, no tak prostě takhle si to uděláme hezký, tak
1: ale třeba já si myslím, že by to právě pro nás měl být takový příslib, abychom ten další rok přišli s něčím dalším, abychom se trošku tak jako evolvovali jako pokémoni. To no, jsme my dva, vaše nejoblíbenější pokémoni.
0: A jaký seš? Jseš Charizard.
1: Hezky. A ty Pikachu.
0: No, já jsem Pikachu.
1: Ne, ty jsi nějaký kamenej Pokémon,
0: já jsem
1: já.
0: Já jsem BAK, Twisted Book, novinka na Radio Wave.

0: 10 hodin, 18 minut, už 19 dokonce. No a co nás čeká teď? Co nás tradičně totiž čeká v tomto vstupu většinou?
1: Tak tenhle ten vstup je tradičně orientovaný na novinky, což bude dál, ale chodí sem obvykle Filip Černý s Matějem Dvořákem, ano. Ale dnes jsme tu my. My si trošku zahrajeme na hudební dramaturgy.
0: Budeme
1: na
0: se snažit, ano.
1: No, budeme se snažit, ale jako nebudeme je kopírovat prostě. Kubo, hlavně zůstaň sám sebou, určitě. No,
0: budu se o to snažit.
1: Tak jo. Tak právě jste slyšeli novinku od chilské hudebnice Akryly, která na sebe před 2 lety upozornila debutem Epistolares. Song se jmenoval, doufám, že ho přečtu správně, Parte de mi, parte de ti. Jo, já myslím, že jsem to přečetla správně.
0: Úžasně, Sáro, úžasně.
1: Akryla na něm míchá pop, plak a reggaeton. Mezi její vzory patří třeba Rosalia nebo F.A.K. Twix, byla ale také dlouho posedlá K-popem nebo japonským anime. No tak posuďte sami, když si tenhle ten track pustíte, jestli to tam slyšíte. Akryla, parte de mi, parte de ti.
0: Takže mám teďka přebrat ty otěže, Sáro, s tou další písničkou,
1: která nás čeká. A ty bys byl určitě Filip, já jsem víc taková hyperaktivnější, rychle mluvím jako Matěj. Ještě
0: no to bys musela mlátit do toho stolu.
1: Tak já zabouchám a zdravím Matěje. No třeba to poslouchám. Matěj, čau.
0: Matěje, samozřejmě zdravím i já, těším se, až je tady. Dlouho
1: tak pojď,
0: jsme
1: Filipe.
0: Ale dlouho jsme je tady neměli, bych chtěl. No mě taky, protože to byla vždycky jaký nával jako energie
1: právě.
0: Hudební.
1: No teď seš tu ty a žád. A energie stojí.
0: Energie vyprchala zcela. No každopádně další novinkou je Come and See od Burcloud, jo. Tak prosím tě, Burcloud je solový indie popový projekt od pražského hudebníka a skladatele a také multiinstrumentalisty Šimona Havelky, jo. Ten se narodil, a to mi nesnad ani neuvěří, že roku 2008, jo, takže už i tyto...
1: To ti neuvěřím, to si kde zjistil?
0: No to jsem našel si prostě, no, tak otázka samozřejmě, co je správná.
1: Ale ty máš Filipa ve sluchátku.
0: jo, že Filip mi dává nápovědu, co tak nějak mám říkat. Ne, to samozřejmě lžu, Filip by to říkal mnohem lepší.
1: Tak no, pojď, Šimon Havelka.
0: Tak prosím tě, on vytváří jakousi atmosférickou hudbu, jo, tak nějak bych to přeložil, která řekněme i tak jakoby souzní s nějakým indie folkem, elektronickými elementy, jo, je to prostě velmi zajímavý, melancholický a takový i citlivý a světlý výkon, no asi takhle bych to
1: No a já dodám,
0: přeložil.
1: Že skladbu, kterou tedy uslyšíte za chvilku, Come and See, kombinuje něžné syntetizátory s prvky country a jemným beatem, který vzdáleně připomíná, a pozor, flamenko.
0: No vidá, tak si tady ještě zaflamujeme trošku.
1: Ještě se tady zaluskáme.
0: Přesně tak.
1: Kastaněty.
0: To máme rádi samozřejmě. Vidíš, a zase, jak jsi mi řekla, že tam jsou jemné vlivy toho country, zase myslím na tu Dolly Parton. No.
1: Hele, ale to jsem ti taky chtěla říct, prostě Dolly je tu s náma dneska a to je dobře.
0: Tak Dolly, Come and See, jo, přijď se podívat takzvaně.
1: No,
0: doufám,
1: nějakou českou muziku.
0: Že na nás koukáš ze zora, tak teďka už Burcloud a Come and See.

0: A to je španělsky.
1: No, jakoby my se tady snažíme ze Sárou rozklíčovat.
0: Tak je loke más, nebo a lej, lej, už mi nevolej, lej.
1: No, tak ty mi ještě, prosím tě, volej, Sáro, nějakou dobu, budu za to každopádně rád. Slyšeli jste Mata 213 a jeho píseň Čumí. A Gaty šumí, když pedališ.
0: Jo, tak my jsme tam opravdu nakombinovali úplně všechno. My jsme, tohle vysílání je občas totiž, jak když pejsek a kočička vařili dort. A to je moje oblíbená pohádka nakonec.
1: Ale náš dort, Sáro, podle mě chutná docela dobře. Že bychom si mohli i založit nějaké jako cukrářství.
0: A zase cukrářství, do kterého bychom chodili opět my dva, ale
1: no pozor, rádi. Nejenom my dva, určitě by tam občas zavítal i Jarda Petřík, protože Jarda Petřík nás dneska, to je taky mini ostlý musteček, nás v 11 hodin přijde vystřídat, moc se na ně těšíme. Určitě by do našeho cukrářství milé rád chodil také Kas Vladika.
0: A ten jo,
1: a ten si myslím, že určitě oba dva. No a od 17.30 by k nám do cukrářství přišel kdo, Sáro?
0: Možná Míša Sladká, samozřejmě moderátorka podcastu Houpačky, který můžete slyšet dnes od 17.30, pak v premiéře od 6. Slejvák, náš popkulturní magazín.
1: Nebočkej, Záro, musíš to držet v té lince, že by teda pak přišli Miroslav Harant a Vilma Svobodová, by taky přišli k nám do cukrárny.
0: Na nějaký koktejl nebo větrník by určitě přišli, ano, podcasteři podcastu Slejvák, ale a taky určitě na nějakého indiánka třeba nebo kremroly, tak by přišli buchty.
1: Správně, no a vidíš, a buchty, dneska další premiérový díl od 19 hodin na rádiu Wave, bude to tentokrát buchty o vztazích z festivalu Colors of Ostrava, tam byly buchty live totiž.
0: A já jsem tam byla taky.
1: A ty jsi tam byla taky.
0: Přece.
1: A já jsem tam samozřejmě nebyl, to je to, co Sára dá tady chce zdůraznit.
0: To jsem nechtěla zdůraznit, já jsem jenom chtěla zdůraznit to, že vztahy z festivalu Colors of Ostrava, tak to si poslechnu, protože já tam žádné vztahy nenavázala.
1: Byla si takzvaně u toho, a neboj, naděje umírá poslední, však ono to vyjde třeba na příští Colors of Ostrava. Takže dneska buchty od 19 hodin.
0: Skřížený prstíčky, držíme si palečky.
1: Držíme si palečky.
2: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
3: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer

0: 10 hodin, 40 minut, no Sáro, náš čas se téměř naplnil, ale ještě ne tak úplně. Čím ho doplníme takzvaně? Čím to vyplníme, to, co nám zbývá?
1: Budeme si povídat o dnešní velice zajímavé akci, která už začne za pár hodin. Bude se odehrávat v Šapito na zahradě Klubovny. Já mluvím samozřejmě o podcastovně 2026 právě v Klubovně.
0: Ano, je to jakýsi nový projekt, který právě vzniká ve spolupráci s rádiem Wave, s Klubovnou a také s Alarmem. No a uvítáme tam tři podcastové projekty, z nichž dva budou rádia Wave.
1: Dva ze tří.
0: Ano, dva ze tří, což je furt většina, takže dalo by se říct, že dost dobrý skóre.
1: Jo? Zase jsme to vyhráli. Ale ne, je to spolupráce, takže my se kamarádíme.
0: Samozřejmě.
1: Od 15 hodin tedy můžete slyšet chudáčky Adama Ernesta a Peťu Uhlíka. Od 17 hodin pak Slejvák.
0: No a od 19 hodin zakončí celou akci Sound System podcast, jo? Čili tam jsme i říkali, že Sound System má jakýsi přesah do našeho hudebního playlistu.
1: No to je hudební podcast totiž.
0: No ano, ano, ale to z toho důvodu, že se tam budou bavit například o velmi očekávané nové desce americké zpěvačky Phoebe Bridgers, kterou jsme měli minulý týden v rotaci novinek na rádiu Wave.
1: Chceš tím naznačit, že zase jsme tohle téma otevřeli o týden dříve?
0: Byli jsme u toho první, jak se říká.
1: Jsme dobrý všichni, prostě klepeme na rameno a zkrátka vy přijďte od 3 hodin na podcastovnu 2026 do pražské Klubovny, bude to stát za to.
0: Je to tak. A ještě
1: dobrý
0: poslech naživo a to od 15 hodin chudáci, 17 hodin Slejvák, 19 hodin Sound System. Těšíme se na vás.

0: 10 hodin, 50 minut a náš čas ve studiu Rádia Wave se Sárou Slavičkovou se bohužel naplnil, no ale my už tady máme úplně naprosto adekvátní a úžasnou náhradu.
1: No to nejlepší náhradu.
0: No, naprosto úžasnou Jarda Petřík.
1: Jarda Petřík!
2: Ahoj, jestli naprosto úžasná, to nevím. Každopádně se budu snažit, aby byla.
0: Bude, zcela určitě bude. Jardo, jak se máš? Tebe čeká něco hezkého v následujícím dne.
2: A všichni se to dozví dneska určitě minimálně jednou. Čeká mě Bašta s velkým B, což je takový malý DIY festival, který se koná někde daleko Klášterce nad Ohří, na jedné rozpadlé tvrzi jménem Šumburg. Mm-hmm. A nádherný, zahrají tam například Šimanský Niesner a spousta dalších jmen. A je to, loni proběhl první ročník a většina lidí, co tam byla, říkala, že to byl takový tábor pro dospělí na 4 dny.
1: Oh, a žánrově, jak bychom si to měli představit?
2: Hodně kytár, psychedelie,
0: to máme rádi.
2: Alternativa a tak.
0: Zatím to zní skoro tak, že změním své víkendové plány a pojedu s Jardou.
1: A co ty máš za plány vůbec?
0: Že ani nevím. Já mám...
2: No tak je změň. Tohle podle mě půjde změnit velmi snadno.
1: A jestli se to tak dobře nepamatuješ, tak je s Jardou na Baštu.
0: Já jedu v neděli na kuchařský kurz, přátel.
2: No to se, ale pozor, to se nějak
0: to by se dalo posunout.
2: Nekříží. Ano.
0: Aha, nekříží se to. No, tak jenom mi připomeň od kdy do kdy, že to je.
2: Od zítra do neděle.
0: Jo, ale tak to by možná
1: no a můžeš vařit v kotlíku.
0: No a to jsem vždycky
2: pozor,
0: chtěl.
2: Pozor, v kotlíku se tam bude vařit rozhodně. No,
1: právě, ježi... nějaký gulášek, tak odkud
0: jestli bude kotlíkový guláš, tak jedem. Není problém. No a my vyrážíme na naše cesty, Jarda vyráží na svoji...
1: Dnešní pejsek a kočička vařili dort taky končí.
2: Ne, počkej, já mám ještě otázku, co teda budeš dělat o víkendu ty, Sáro?
0: Já... To je dobrá
2: když
0: otázka.
2: Když jsme se tady všichni odhalili.
1: Ale děkuju za optání, kluci. Tak... To jsem vás pobavila, jedu na taneční soustředění.
2: Ale...
1: A to je taky pro dospělé, chodím na kurzy, ano.
0: Taneční streetu. Soustředění pro dospělé, to zní zajímavě.
2: No i ten tábor pro dospělí zní taky zajímavě,
1: jo,
2: ale...
1: Tak jedeme do Svoru, budeme tam tančit hip-hop, volk, dancehall, možná na, jak se jmenuje, Don Darko.
0: Darko Don,
1: Darko
0: no,
1: Don, Darko Don, třeba.
0: No takže je vidět, že všichni máme plány zcela snové a bohaté, ale můj plán v následujících 3 hodinách, vlastně 4, bude samozřejmě poslouchat Jardu Petříka za rozhlasovými přijímači. Tak Jardo, užij si to.
1: Užij si to. A my pápa zítra.
0: Ahoj, čau.
3: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
4: Já tady žít nebudu.
3: O vztazích, které nejsou jednoduché.
5: Není nic, co bychom pro děti nezvládli.
3: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika v kinech od 20. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
6: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
7: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
6: youtube.com/radiowave
7: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Jeden perfektní cizinec ve vysílání Rádia Wave v podání FKA Twigs a předtím taky Genesis Owusu, Get Inspired. Já doufám, že vás taky alespoň k něčemu inspiruju v následujících 4 hodinách. Jarda Petřík vás zdraví ze studia od mikrofonu po Sáře a Jakubovi. Přebírám žezlo takzvaně a mám tady pro vás samozřejmě spoustu muziky, i té nejnovější, třeba už za chvilinku Denzela Curryho. Taky určitě kulturní tipy, podíváme se i na ten blížící se víkend, co se ještě bude dít po naší republice, hlavně ohledně festivalů, zmiňovaná Bašta, na kterou se taky chystám, tak o té vám taky určitě ještě víc něco dneska prozradím. No a tradičně dojde i na ukázky z některých našich aktuálních podcastů, ať už to bude Nádech, Impact, Podhoubí, a nebo za pár minut taky Pod. No a tohle to už je ten nový Denzel Curry. Ukázka z desky, která vyjde, nebo vychází tenhle týden. A je to zároveň spolupráce s Jebou za Mikem, věc pojmenovaná Difference.

0: Mangasan Iler a Alarm Bells ve středečním On Airu na Radio Wave teď budou vystřídáni ukázkou z aktuálního vydání Potu, který je v podstatě záznamem živého natáčení, které se odehrálo na festivalu Prague Pride nějaké 2-3 týdny zpátky. A hostem byl David Daniel, a.k.a. drag queen Miss Patty. Řeč byla právě o tom, jestli je kariéra drag queen superstar jednodušší než třeba tradiční randění, taky o flopech, které ke kariéře i životu nevyhnutelně patří. No a pak to celé moderátorská dvojice Eliška a Kas stočila právě na zmiňované randění a vztahy. Já pro vás teď mám připravenou ukázku. A celý záznam tohohle živého potu, pokud jste u toho nebyli přítomni, přímo na Prague Pride najdete k poslechu na našem webu i v podcastových aplikacích.
1: Potom samozřejmě v jeden moment se na sebe člověk jako podívá do toho zrcadla a říká si, tak já si možná ten grinder zase stáhnu, zkusíme to. A vlastně jako jsem zjistil, že ten struggle, který jsem měl předtím, vlastně pravděpodobně nebyl zase tak spojený s mým tělem, že pravděpodobně je to moje personality, protože jako vlastně to dejtování je pro mě pořád vlastně něco, co mi tak nějak jako nejde, nebo já nevím, to asi není něco, co ti má jít, jo, ale prostě...
2: Já mám pocit, že jako by nikomu, ale skoro kostu.
3: Je tady někdo, kdo má pocit, že mu randění jde? Zvedněte ruku.
2: Crickets.
3: Dobrý, asi v tom nejsi sama, zlato. Mě zajímá. Vždycky jsem hrozně chtěla dejtit nějakou rockstar. A představa, že dejtím někoho, jako seš ty, jako Miss Patty, někoho, kdo prostě vyletí na stage v tom bodíčku, má tam ty dancers, má ty vlasy, je prostě trošku mokrá, ale glitrovaná, ale zároveň se leskne jenom na místech, kde chceš. Chápeš? Pak, jo, pak zaběhne do té backstage, já mám husinu, pak zaběhne do té backstage a je prostě...
1: Zazhroutí.
3: Ne, ale to já nevidím, já jako si tě představuju, víš? A teď jako dělá jenom, tady mi to zatáhněte, jo, a změňte mi barvu hrtěnky rychle, mám ještě 5, 4, 3, 2 a jiná písnička, jo, jako úplně to cítím. Tak a představím si, že ty seš jako prostě moje, jo? Tak hrozně jako mám nějaký představy o tobě. Tak mě zajímá, jestli ty lidi, se kterýma randíš, jestli to mají stejně jako já, jestli si říkají, já dejtím rockstar, já dejtím Miss Patty. Ona určitě i v postele mi bude říkat, chceš vidět moje mega kozy?
2: Takže basically jako chasers.
3: Bude prostě se lesnout jen na správných místech a tak dále. Jako, nebo máš to štěstí a potkáváš neosvícené muže, kteří neznají tvou hudební kariéru?
1: Zaprvé musím říct, že teď si mi nějakým způsobem, jakoby... mě prodala mě. Jakože ty jsi to popisovala, já úplně, I need her.
3: Tak vidím, no.
1: Ale tak každopádně je to moc hezká představa, úplně to takhle není i ani teda v té realitě už vůbec ne právě to, že by se člověk lesknul jenom na těch místech, kde je to žádoucí, že jo? Ale, no, já nevím, jakože určitě už se stalo, že jsem byl párkrát na rande s nějakým klukem, který jako třeba i znal moji tvorbu a když je to někdo, kdo třeba právě tě má rád skrz tu tvoji hudbu a je to v úzovkách teda, nemám rád to slovo, ale teda fanoušek, tak samozřejmě ta energie na tom rande prostě většinou nemůže být jako úplně správná. Prostě je to...
3: Že to není rovnocenný.
1: No, vlastně, no.
3: Ta diskuze. Takže vlastně, kdybys to jako shrnula, tak raději randíš s lidma, který třeba neznají tvoji tvorbu, jo?
1: A to, já nevím, no prostě...
3: Jako, jako... Dá se, aby prostě jakoby
1: ale, gay... Ale ježišmarja, okej.
2: Okay. Tak neznat Helču.
3: Ne, jako sorry, aby gay v Praze neznal Miss Patty.
1: Jo, určitě se to dá.
3: A už to zažila někdy?
1: Jakože jsem byl na rande s někým, kdo mě nezná.
3: Ano.
1: No.
3: OK.
2: tak jako to je občas randa najít ven s takovým nekulturním člověkem, takový sexy dřevorubec, že jo, co nic neposlouchá, jenom prostě zvuky lesa. Tak...
3: Say no more, to je můj kluk zase, takže...
2: No, why not?
4: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Dávno mě neděsí, slyš.

0: Jsou to starý nebo nový Spoon? Přesně to jsme tady řešili s naším zpravodajem Jirkou Klečkou, tak víte, že je to ukázka z loňské desky. Skladba Guess I'm Falling in Love dozněla teď přesně o 11:30. No a vzhledem k tomu, že už vám asi došlo, že je se mnou ve studiu právě Jirka, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak asi tušíte taky, že je teďka na řadě jedna z dnešních wave newsek. Zamíříme do světových oceánů, nebudeme se po nich ale ani tak plavit, jako řešit jejich teplotu. Protože o uplynulém víkendu se světové oceány ohřály na vůbec nejvyšší zaznamenané teploty. No a v příštích měsících je velká pravděpodobnost, že se oteplí ještě dál výš. Co všechno to pro nás znamená? Asi to nebudou dobrý zprávy.
1: Bohužel ne, ono to představuje zátěž pro život ve vodě i na souši, jak píše například agentura AP, pod vlivem stále sílícího a mimořádně mohutného přírodního jevu El Niño a klimatické změny způsobené člověkem dosáhla teplota povrchu světových oceánů v pátek a v sobotu 21,1 stupně Celsia. Tím těsně překonala průměrný denní rekord z března roku 2024. No a když se oceán tedy otepluje, stává se kyselejším a obsahuje méně kyslíku, což poškozuje potravinářský průmysl závislý na moři. Mění se také oceánské proudy a vzorce počasí, no a bouře tak získávají více energie, což přináší pak vydatnější strážky na souši.
0: Jak někteří často říkají, tak je léto, je normální, že je teplo. Letos to teda rozhodně normální nebylo, ty 40. Každopádně u oceánů to neplatí ještě asi ve větším měřítku, ne?
1: A je to tak, u oceánů tohleto, řekněme, lidové moudro neplatí, vzhledem k tomu, že většinu jižní polokoule tvoří oceán, dosahuje světová teplota povrchu moře obvykle svého vrcholu v březnu a dubnu, kdy tamní léto končí. Letos byl ale rekord stanoven už v srpnu. Oceány se proto budou nadále oteplovat, dokud současný El Niño nedosáhne svého vrcholu. K tomu se podle vědců by mělo dojít někdy mezi listopadem a lednem. Oceány pohlcují více než 90% přebytečného tepla, které v atmosféře zadržuje emise skleníkových plynů, vyprodukovaného lidstvem, a to především spalování fosilních paliv, jak připomínají vědci.
0: Detaily na našem webu v sekci Wave News. Jirko, díky, hezkou středu.
1: Díky, naslyšenou.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Měli jste byl fajn.
4: V 16 se všechno láme.
3: Je to jiný než s holkou.
4: První vztahy. První rozhodnutí.
5: Říkal jsi, že má holku?
6: Jo.
4: A snaha zapadnout.
5: Jo.
3: To je Matyáš.
5: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
4: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
6: Je Radek doma?
7: Toho ti nic není.
4: Filtr. Od 2. září na ČT1 a v i vysílání.

Georgia Twin dozněla ve středečním on airu na rádiu Wave a teď se pomyslně díky následujícímu songu vrátíme do včerejšího večera, kdy se uskutečnila letošní třetí a poslední Riviera, opět v zahradách zámku Troja. Kdo jste byl, tak věřím, že jste si to užili. Já jsem se bohužel zúčastnit nemohl, ale zaznamenal jsem samozřejmě nějaké ty úryvky v podobě fotografií a videí na sociálních sítích a vypadá to, že minimálně koncert Candy Pumps se vydařil na výbornou, tak si od téhle pražské dvojice rovnou pustíme i novinku v našem playlistu, věc, která se jmenuje Bonbon.

motherfucking love.

0: Americká zpěvačka a producentka Kelela, tohle byl její song pojmenovaný Idea One. Na Radio Wave doznívá pár minut před středečním polednem a do 12. v playlistu ještě Q, Bali a Sokrmami a nebo YG.
1: Fifeli. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
2: Na konci světa. Konci světa.
1: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
2: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
1: Program a vstupenky na fifeli.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Co je na konci světa?
3: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na Radio Wave. Hotspot. Hotspot. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Radio Wave. Děláme vlny.

Skandinávská dvojice Smers a jejich romantická balada You Got Time and I Got Money. Ještě předtím jste si mohli zatancovat v klubu hned po 12. díky Miss Kittin a songu Life is my teacher. No a teď budeme pokračovat za královnami špinavého popu do New Yorku. Sabrina Fuentes a její kapela Pretty Sick totiž za 2 týdny, konkrétně 11. září, vydá své druhé dlouhohrající album. Jmenovat se bude Anarchy a najdete na něm i následující song, který je jednou z našich aktuálních srpnových novinek v playlistu, jmenující se Hyper Independence. Jinak do 13. třeba taky Semi Living Life nebo Vojtik, takže si užijete i dost slovenštiny. Prázdniny z Maržary a nebo třeba Branko z Bridge s novinkou Wallflower, to je samozřejmě zase česká scéna. No a za pár minut pro vás budu mít i pozvánku na poslech aktuálního vydání Podhoubí. Teď už ale slibovaná novinka od newyorských Pretty Sick.

0: Nell'angolo dici.
1: Ale A sice rapuje v italštině, ale jinak mám pocit, že je to Švýcarka. Každopádně my se teď vrátíme obloukem do České republiky, konkrétně do Mostecké pánve, protože ta byla i hlavním tématem jednoho z aktuálních vydání Podhoubí. O tom, co se děje s uhlím, penězi a krajinou právě v téhle části naší republiky a jak daleko sahá vliv biznismena Pavla Tykače na politiku, média i vědu, tak na to všechno se vyptávali Prokop Pidhart a Mája Kořenová, novinářky deníku N Zdislavy Pokorné, která severu Čech a biznisu Pavla Tykače věnuje rozsáhlou reportážní sérii s názvem Tykačův svět. Celý díl Podhoubí na tohle téma naleznete na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas a dalších apkách. Tady je krátká ukázka.
2: Tak podle těch posledních dat v Ústeckém kraji je největší výskyt jako respiračních onemocnění, největší výskyt rakoviny, průdušek, plic, ale nelze to jako konkrétně spojit s tím, že se tam jako těží to uhlí. Myslím si, že to je spíš daný tím, že ten region je prostě extrémně průmyslový a ta konkrétně ta Mostecká pánev to tam toho má nasázenýho dost. A to, co mě ale zajímalo, je, jak se měřily ty data. Protože když se koukáte na data ohledně respiračních onemocnění a tak dál, tak to vypadá, že třeba před 10 lety tam byly vlastně jako v pohodě, že se tam nic nedělo. Že to vlastně ukazovalo podobné data jako třeba v jiných regionech a nebyl tam takovej výkyv, jaký já bych třeba čekala, vzhledem k tomu, že se tam v tu dobu fakt naplno těžilo uhlí a myslím si, že to je daný právě zase dalšíma vazbama, které ty těžaři mají na výzkumné ústavy, které tam právě měří a shromažďují tato data. A když jsem se o tom třeba bavila právě s tím Vladimírem Buřcem, tak on říkal, že těm datům prostě nevěřil. A vy, když se kouknete na stránky toho výzkumáku, který má shromažďovat tyto data, tak je sponzorovaný Tykačovou skupinou. Takže jako já jsem se k nějakým relevantním datům nedostala.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pidhartem na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme přesně půl jednou, jestli si teď dáváte k obědu nějakou baštu, tak ať vám samozřejmě chutná. A pokud byste si chtěli užít jednu hudební baštu s velkým B a nemáte problém s malými DIY festivaly, co se týče kapacity okolo 150-200 lidí a muzikou, kterou hrají třeba Šimanský a Niesner, kapela Ruaje, Podještěcký okultista a nebo Petr Linhardt, tak rozhodně doporučuji vyrazit zítra ke Klášterci nad Ohří do tvrze Šumná, kde se bude konat čtyřdenní takový letní tábor pro dospělé s muzikou, který se jmenuje právě Bašta. Ta lokace je pro mě osobně velmi magická a speciální. Měl jsem tu možnost se tam vypravit vloni na první ročník tohohle festivalu a zůstala mi vrytá velmi hluboko, takže letos tam mířím znovu. Takže rozhodně vím, co vám takzvaně teďka v kulturních typech doporučuju. Kromě zmiňovaných Šimanského a Niesnera, Ruaje nebo Podještěckého okultisty se představí taky němečtí Kele 3000 a Doomed and Lovely, Musa Bay, Postižená oblast, Further Down a Scalpy a nebo třeba Therapist či Hey Madcore. Kompletní informace o téhle akci najdete samozřejmě na sociálních sítích. Bašta, druhé stvrzení od zítřka do neděle na tvrzi Šumná u Klášterce nad Ohří. No a není to samozřejmě jediný festival, který se koná teď o víkendu. Pokud jste spíše filmovějšího ladění, pak zkuste Litoměřice a Fifely, unikátní festival, který nabízí nejenom soutěžní filmový program, ale i ověřené tituly promítané z 35mm pásu a zároveň také aktuální tvorbu světových festivalů a jinde nezhlédnutelné filmy, například s živým hudebním doprovodem. No a co se týče té hudební části, tak samozřejmě dojde i na takový, řekněme, skromný, ale kvalitní hudební program. Konkrétně v pátek to budou Berlin Manson a v sobotu potom Amélie Siba. Letoměřice a festival Fifely od 28. do 30. srpna.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

0: Během letních prázdnin jste měli docela dost možností na to, kde potkat různé podcasty a autory našich pořadů Rádia Wave různě na festivalech, na eventech, prostě mimo Vinohradskou ulici. No a ten úplně poslední zářez během letních měsíců července a srpna jsme si na vás přichystali už tento pátek, a to do prostoru klubovny v Dejvicích, kde se odehraje v takovém, řekněme, speciálním šapito postaveném přímo na zahradě hned třídílný večer a program, v rámci kterého si budete moct naživo vychutnat Chudáčky, Slejvák a taky Sound System, což je podcast, který pro vás tvoří Michaela Peštová, Nora Třísková a Karel Veselý pro deník Alarm. No a právě tuhle triádu si můžete užít už tento pátek od 14:30 v Dejvické klubovně. Podcastovna 2026 s dalšími detaily případně na facebookové události a vězte, že zvýhodněný lístek na celý program je stále ještě v prodeji, tak neváhejte.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Hergot.
3: Hergot.
2: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
2: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
2: Každou neděli od 18 hodin
4: na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Mezi první a druhou deskou australských The Avalanches zejí nějaké dvě dekády, protože Since I Left You vyšlo v roce 2001, no a následovník, tuším, že o plus minus 20 let později. Naštěstí se tahle skvadra nepoučila z té minulosti a následující desky už na nás doslova chrlí daleko častěji. Teď, 6 let po předchozí desce We Will Always Love You, přichází v polovině října s novinkou, která se bude jmenovat No Bad Memories. Jak bude znít, to už si můžeme tak trošku představit díky zatím třem vydaným singlům, na kterých jsou i docela zajímavý hostovačky, Karen O nebo třeba Jamie XX. No a ta nejnovější v pořadí se jmenuje Can't Get Over Losing You. Hostujícím jménem je Portraits of Tracy, no a je to jedna z našich aktuálních novinek v playlistu. Celé album v říjnu, tohle jsou The Avalanches.

0: Reggie Snow, Blackest Skin. Středeční On Air na Radio Wave už bude pokračovat ukázkou z aktuálního vydání Nádechu, který byl s psychoterapeutem Adamem Šimkem. Tématem byla takzvaná povinná heterosexualita, neboli poznámky typu už jsi našel holku, nebo bude z tebe dobrá manželka, a to, jak na ně reagovat i v souvislosti s předpokladem, že všichni jsme a měli bychom být heterosexuální. Realita je samozřejmě úplně jiná, ale jak se povinná heterosexualita pořád projevuje v praxi, odkud pochází ten tlak a jak poznat, že to má člověk jinak, o tom všem je nový Nádech se zmiňovaným hostem, psychoterapeutem Adamem Šimkem. Nádech v celé podobě najdete samozřejmě na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas a na dalších platformách. Ukázku pro vás mám ve vysílání právě teď.
1: Ten pojem povinná heterosexualita, on je to takový jako termín, který možná je trošku provokativní, protože bezesporu ve společnosti je většina lidí, kteří se identifikují jako heterosexuální. Jo? Ale my se musíme podívat taky na to, v jaké společnosti žijeme, a ta společnost vlastně očekává a předpokládá, že jedinci budou heterosexuální, protože je to většinová sexuální a vztahová orientace. Jsou to takové hlášky třeba, že chlapečkovi řeknou a už jsi našel holku, že tam vždycky automaticky vkládáme to, že to, koho si má najít, ta osoba je osoba opačného pohlaví. Ono se vlastně těžko dá objevovat, když ani nevíš, že máš na výběr. Když nevíš, že máš co objevovat. Ta variabilita se prostě přináší těžko, když je společností jako preferovaná, očekávaná, podporovaná a i právně jako privilegovaná heterosexualita. Queer lidi se nutně musí jakoby vymanit z toho, že pro ně škatulka hetero a cis třeba prostě nesedí. Jo? A to jde jenom tak, že jsem k sobě nějak jako upřímnej. Kdo mě třeba přitahuje, jo? Vnímám nějaký svoje fyzický nebo emoční reakce, že si začnu všímat, vedle koho je mi dobře. Možná mi přijde taková dobrá otázka, třeba vedle koho bych chtěla zestárnout, jo? Nebo kdybych před sebou měla už jenom 5 let, jak já bych vlastně chtěla ten život prožít? Co bych všechno chtěla ještě stihnout, zkusit, zažít? Já myslím, že ten tlak na to, abychom jasně věděli, že jsme hetero nebo queer, je prostě velký, jo? Že my si můžeme dovolit i víc jako prozkoumávat, co nás táhne. Za mě jako tím cílem je být se sebou v souladu. A to znamená mít i nějakou otevřenost k tomu, že moje sebepojetí se může nějak taky vyvíjet, nějak sobě rozumím, jako rozumím sobě jinak, když je mi 20 a jinak, když je mi 40.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastech.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pár výstavních tipů na nadcházející dny a závěr letošního srpna zahájíme pozvánkou na vernisáž, která se uskuteční zítra v pražském prostoru Platforma 15 od 7 hodin večer. Tam bude zahájena exhibice Jakuba Sýkory pod názvem Okluzní fronta. Výstava, která posléze potrvá pouze do 3. října, takže na ní máte měsíc a kousek. Výstava bude rozvíjet dlouhodobou fascinaci Jakuba Sýkory vizuálními jazyky, které se tváří jako objektivní a přitom zasahují do lidské každodennosti mnohem víc, než se může zdát. Název výstavy odkazuje ke známému meteorologickému jevu. No a svou pozornost věnuje především absurdní skutečnosti, že předpověď počasí se vykládá prostřednictvím kódu a terminologie, kterým v podstatě nikdo nerozumí. Známe takový ten legendární šot také od Cimrmanů samozřejmě. Jakub Sýkora tuhle iracionalitu překládá do malby, která se pohybuje mezi čistým gradientem a ambientními polohami a taky mezi opticky vytříbenou plochou a její záměrnou infiltrací textem nebo spochybňujícími widgety. Okluzní fronta Jakuba Sýkory, vernisáž zítra v prostoru Platforma 15 od 7 hodin večer. Další výstavní tip je do brněnské galerie Sibiř na výstavu s názvem Terminál, která představuje úzký výběr patologických faktorů, které nás denně obklopují v takové míře, že ztrácíme schopnost je rozpoznávat. No a ve chvíli, kdy jejich povaha nabyde maligní formy, tak přicházíme se zoufalým řešením situace v záchvěvu planých nadějí, že zvrátíme nevyhnutelné. Vystavujícími jsou Jan Petr, Emma Štěpánová, Adéla Jordová a kurátorkou Ester Hotová. Terminál v galerii Sibiř v Brně. No a poslední pozvánka je do Gasku v Kutné Hoře. Tam máte do 13. září čas na výstavu Meltzer Kinzel Hilmar, která je koncipována jako mapa vztahů, míst a událostí, které po roce 68 formovaly tvorbu právě těchto tří českých autorů v exilu. Výstava ukazuje, jak rychle se tahle trojice dokázala prosadit na prestižních místech západu německé výtvarné scény. Jejich díla vyrůstají ze společného konstruktivistického základu, ale kladou důraz i na řád a geometrii. Milan Meltzer, František Kinzel a Jiří Hilmar a ukázka jejich tvorby v Gasku k vidění do 13. září.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Buchty.
3: Buchaplná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.

Od domácího acidu v podání Ventolina teď zamíříme za irským punk rockem pětice Fontaines DC. Právě ta totiž v půlce října vydává nové album. Bude to jejich už pátá studiová deska, jmenovat se bude Dopamine Chamber, celkem 11 skladbová deska, bude obsahovat i následující single, zatím vůbec první zveřejněný track, včetně názvu, jmenuje se Marianne a je to jedna z našich novinek týdne tady u nás na Radio Wave. No a pokud se vám zalíbí, tak si počkejte na 16. říjen, label XL Recordings a nové album Dopamine Chamber, tohle jsou Fontaines DC.

projekt Kinze Kinze. Ta španělština není náhodná, protože samozřejmě jste ji slyšeli i v tomhle songu, který se jmenuje Baon, 10 minut před 14:00 odpolední ve středečním On Airu na Waveu. Choraz Fakion a Anna Vaverková, ještě dvě domácí jména do té druhé odpolední. Před nimi ale taky připomenutí naší aktuální audioknihy, kterou je dílo Gabriely Brázdové s názvem Hody. To vás vezme na malou moravskou vesnici za dvojicí, mezi kterou se rodí křehká láska, a to 19-letým Vilémem a o 9 let starší Florentínou. Jak obstojí tihle dva pod tlakem očekávání a předsudků v čase starobylosti?

0: milých tradic a rozpáleného léta se můžete dozvědět, když si tohle dílo Gabriely Brázdové poslechnete. Celkem 5 půlhodinových dílů najdete až do 20. září na našem webu a na audioportále Můj rozhlas. No a více se o něm samozřejmě taky můžete dozvědět v sekci audioknihy.
1: Jasnění není na jednom pódiu, je ve městě, v lidech, v atmosféře. Od 3. do 6. září začne Jeseník pulzovat v jiném rytmu. V programu najdeš Hihi Haha Holky, Eternity Again nebo Laocoon. Čekají tě koncerty, literatura, divadlo, nový cirkus i site-specific umění. Zažij festival současného umění v srdci Jesenických hor. Více na jasnění.cz. Zajasni se. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

my mate, so what? I got a life, you know.

0: off then.
1: Sheffieldští International Teachers of Pop, no a za Mikem samozřejmě hostující nezaměnitelný hlas Jasona Williamse ze Sleaford Mods. Ve Velké Británii ještě zůstaneme, přemístíme se ale do Londýna za pěticí Sorry, která před týdnem 19. srpna vydala novou singlovku, jmenuje se Tom Will Smack Your Ass a je to jedna z našich novinek týdne. Sorry.

0: Jestli často jezdíte na hudební festivaly a zajímá vás, jak to vypadá takzvaně z druhé organizátorské strany, tak poodkrýt tuhle práci by vám mohl nejnovější Impact, který se věnuje právě tomu, jak vypadá job v zákulisí zdánlivě nablízkaného festivalového světa a jak se vlastně dneska daří českým a slovenským festivalům. Do Impactu totiž přišla produkční Andrea Blahová, která je podle seznamu mezinárodního časopisu IQ Magazine takzvaným new bossem ve světě hudebních akcí, neboli jednou z těch talentovaných mladých osobností koncertního a festivalového průmyslu. Navzdory tomu ale Andrea Blahová mluví taky o finanční nejistotě, jak sama říká, v tom seznamu je jediná, co má dvě práce, což docela dobře ilustruje rozdíl mezi mezinárodní a lokální scénou. Jestli vás tohle téma zajímá víc, tak nejnovější Impact najdete na našem webu wave.cz a samozřejmě i v dalších aplikacích. Před námi teď krátká ukázka.
1: Co vlastně trápí ten český a slovenský festival v současné době nejvíc?
2: Myslím si, že jsou to viaceré věci. To je poprvé to, čo sme si hovorili so zvyšovaním nákladov úplne všade. Vlastne aj tie mená stoja zásadne viac, ako stáli pred 3 rokmi, 4 rokmi. Toto sa šialene posúva. No a potom je to určite návštevnosť. A to je presne preto, že ja si nemyslím, že by bolo málo akcií v Prahe, na Slovensku, v Česku. Myslím si, že ich je kopa, ale mladí ľudia sú o dosť selektívnejší a jednoducho si vyberajú, za čo vlastne ten peniaz dajú, čo je úplne pochopiteľné a myslím, že to ide ruka v ruke presne s tým zvyšovaním nákladov všade a vo všetkých sférach. A myslím, že s tým teraz veľmi tie festivaly bojujú a vždy vlastne vyhráva tak trochu iný festival vlastne. Že buď to je festival, ktorý sa vypredá, ale potom to častokrát znamená pre nejaký iný festival na tej scéne, že sa jednoducho nevypredá a takto si to trošku pinkajú medzi sebou.
1: A máme ich moc? Tých festivalov?
2: Tých letných festivalov, ja si myslím, že ich máme dosť. Myslím si, že v Česku je veľa letných festivalov.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Po songu od MGMT tady pro vás teď mám tři koncertní tipy na dnešek a zítřek v Praze. Začneme pozvánkou do Cargo Galerie, kde se dneska po 7. večerní představí Madhouse Express ve své Summer Edition, neboli domácí neopsychedelická skvadra, která pomocí rozmáchlých kytar a kláves vokálů vaří hodně hustou psychedelickou mlhu už víc jak 10 let. Taky vyhráli i v loňském roce Checking. Pokud se chcete připravit, tak Radio Wave Studio Session Madhouse Express najdete na našem YouTube kanále. No a dneska od 7 hodin večer naživo v Cargo Gallery. Zítra můžete zkusit třeba Bike Jesus, kde se už od 2 odpoledne bude konat Kamoš Festival, jednodenní akce se jmény jako Zafrnájn, Josefka, Bulit, Kmotřenka, Real Old Stars, divadla Sklep Mercy a nebo třeba Honzin Marcin. No a v Meat Factory po 8. večerní se uskuteční letos předposlední večer z prázdninové série letních koncertů Na dvorku. Představí se rovnou 40 projektů, která vám ukáže různé polohy současné experimentální elektroniky od postambientu přes klubovou dekonstrukci až po intimní zvukové koláže. Jmenovitě se můžete těšit na producentku Lilu Tesla, taky na projekt polského hudebníka Stase Čekalského. Do třetice to bude Music Lover Anonymous, což je projekt Zacha Hauensteina z New Yorku. No a všechna tahle tři jména pěkně pohromadě na dvorku Meat Factory zítra od 8 hodin večer.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Playback. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

Beata a její břehy na rádiu Wave a my už teď budeme pokračovat až do Chile. Za Fernandou Patriciou Sepulvedou Tapiou, která si na hudební scéně přezdívá Akryla. Je to chilská zpěvačka, producentka, od které si v zápětí pustíme novinku z její chystané debutové desky, lépe řečeno druhé řadové desky, která se bude jmenovat Lucy miró al mundo y no to que está girando, neboli Lucie se podívala na svět a zjistila, že se točí. No a ta singlovka, kterou vám v zápětí pošlu do uší, ta nese název Parte de mi, parte de ti. Tohle je nová Akryla.

0: Když jsme si tady ráno předávali mikrofony se Sárou a Jakubem, tak jsme se navzájem zpovídali, co nás čeká o víkendu, tak já to rovnou převedu i na Kase Vladiku, který je tady dneska naproti mě opět ve střídačce od tří. Čau, Kájo.
1: Ahoj, krásné odpoledne.
0: No tak, co tebe chystá? Já vyrážím na festival, Sára mizí někam na taneční soustředění a ty máš taky takový docela zajímavý, neotřelý.

0: Program.
1: Je to tak, v pátek mám v kalendáři, že bude úplněk, což se vždycky snažím nějak jako zmanifestovat tu energii, prostě si sednout třeba s kamarádkami, nabít si svoje krystaly samozřejmě a tak si udělat jako hezké vyhlídky do budoucnosti, samozřejmě pokud mluvíme tak trošku ezotericky. No a potom pracovně mě v sobotu čeká moderace na svatbě, a to ne na ledéké svatbě, ale na lesbické svatbě, na kterou se moc těším, ještě jsem na žádné takové nebyl, tak myslím, že to bude velká sranda.
0: A tam budeš za sebe anebo
1: Za Just Karen. Budu maják legrace, udělám jednu písničku od Rihany, bude to myslím velká romantika, jako prostě k létu romantika patří.
0: No a to jsou tvoji známí, anebo je takhle možnost si Just Karen pozvat na svatbu?
1: Ty jsi mě zabukovali, samozřejmě si tady jako nebudu dělat žádnou reklamu, ale normálně si ji zabukovali, tak...
0: Vida, takže Just Karen už můžete potkávat i na svatbách, prosím vás, a teď si užít Kase Vladiku až do 17:30, než začnou houpačky, takže enjoy, Kájo, a já se na vás těším příští týden.
1: Měj se.
0: Ahoj.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Středeční odpoledne po 15. hodině úplně nádherně a energicky otevřeli Madonna a Sudan Archives a od mikrofonu už k vám mluví Kas Vladyka. Doufám, že se máte krásně. Je středa 26. srpna a já se tady s vámi budu vlnit dneska až do 17:30. No a abyste tak věděli, co nás čeká teď v této hodince do 16:00, tak bude to například ukázka z nových fasád o tom, jaké taje a klenoty může skrývat chata po dědovi. Dáme si taky kulturní tipy na dnešní koncerty, no a z playlistíku už jsou před námi nový Beak, hned potom Orioles a nebo Fever Day.
1: Novinka.
2: Novinka na Radio Wave.
1: A jsem nadšená.

0: To byly Fever na Radio Wave a my si teď pustíme ukázku z podcastu Fasády. Myslíte si, že vaše chata po dědovi je úplně obyčejná? Možná se mýlíte. Architekt Jan Bureš a historik architektury Adam Štěch po architektonicky zajímavých chatách pátrají po celé republice. Projíždějí inzeráty realitky, listují meziválečnými časopisy a vyráží do terénu. V nejnovějších fasádách vysvětlují, proč chata není jen socialistický útěk do přírody. Celý díl najdete na webu Radio Wave a v podcastových aplikacích a tady už je krátká ukázka.
1: Vy jste spolu i podnikali pár výletů za těmi chatami, tak možná kdybyste mi nějak popsali ten proces toho, od toho, kdy teda tu chatu objevíte někde v nějakém archivu, až po to, že v ní stojíte a fotíte si její interiér.
2: Je to různě, je to strašně moc cest, samozřejmě hodně používáme mapy, hledáme na internetu, prostě projíždíme mapy, protože se dá najít třeba podle nějakých půdorysů. Problém je, že máme hodně chat jakoby z původní literatury, právě hlavně z těch časopisů ze 30. let, ze 40. let, ale tam často nejsou uváděny vůbec žádné lokality, ani třeba ne jakoby vesnice nebo název vesnice, často to je třeba chata na Vysočině. No, a teď teda hledejte teda chatu na Vysočině. Takže často u těch chat právě byl nutný v podstatě terénní průzkum tím, že jdete do nějaké lokality a tam vlastně hledáte náhodně a najednou vás něco zaujme. A jdete se zeptat, protože tam někdo je na zahrádce a někdo vám řekne, jo, to tady mý předci postavili a jo, znám architekta, no možná něco najdu. Takže takhle i často to bylo opravdu, že musíte jaksi empiricky čistě prostě jít do té přírody a nějakou chatu najít. Často taky se nám podařilo nějaký chaty objevit na realitních stránkách.
1: Vidíte.
2: Prostě dáte si chata, prodej chaty a vyjede vám třeba 1000 různých nabídek.
1: Tam vždycky najdu jenom chatu na Řopíku. Tohle jsem v životě nenašla.
2: A jako taky se tam objevily zajímavé chaty, takže já pak kontaktuju pana nějakého realitního makléře, že nás to zajímá a to a většinou jsou ochotní, takže pak třeba jedem to nafotit.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: To byl Cringe Prince na Radio Wave po půl čtvrté a já mám pro vás krátkou pozvánku za dnešní 19. hodinou a premiérovým dílem podcastu Buchty, ve kterém dneska uslyšíte záznam živého podcastu z festivalu Colors of Ostrava, kde kromě toho, kde hrála úžasná Lord, tak taky samozřejmě byly živé Buchty. Byla řeč o všem a o ničem, a to konkrétně s psychoterapeutem Honzou Vojtkem. Zuzka a Ivana s ním řešili hlavně to, proč nás tak zajímají partnerské vztahy. Jak na to, aby byl člověk spokojený nejenom v těch partnerských vztazích, ale třeba i mimo ně, a taky jaké trauma má Honza spojené s houbami. Takže jako vždy krásné, zajímavé témata, pestré, hlavně houby, vztahy, to všechno v Buchtách dneska v 19 hodin. No a pokud byste chtěli zažít ještě nějaké živé podcasty Rádia Wave, než nám skončí léto, tak doporučuji například podcastovnu, a.k.a. Davidské podcastové léto, které na vás čeká už za dva dny, tedy v pátek 28. srpna v Praze, v Davicích, a kde můžete živě chytnout chudáčky a slivák.
1: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
3: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na Rádiu Wave.
4: A jsem nadšená.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 15 hodin a 38 minut ve středu 26. srpna a já mám pro vás tip na jeden koncert, který můžete zažít dneska večer na lodi v Praze, a to na lodi Cargo Gallery, kde vystoupí kapela, kterou můžete moc dobře znát z vln Rádia Wave, a to Madhouse Express. Ti si doslova osedlali domácí neopsychedelickou vlnu a stali se jednou z nejzajímavějších klubových kapel současné nezávislé scény. Pomocí rozmáchlých kytar, magických kláves a rozmazaných vokálů vaří hustou psychedelickou mlhu už 10 let. Vyhráli taky Checking 2025 a živě se můžete poslechnout taky třeba na našem YouTube kanále, kde zahráli živou Phono Session. Já vám to moc doporučuju, no a na lodi Cargo Galerie můžete chytit dneska v 19 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Na vlnách Radia Wave doznívají Slow Motion Dancer a Goodbye Clifford s trackem Lifeline. Za 10 minut bude 16 hodin, no a ještě předtím nám zazní AC, Matt 213 a nebo J Balvin. No a hned po čtvrté na vás čekají skvělá Janelle Monáe nebo Hemlock Springs. U mikrofonu je pro vás až do půl šesté Kas Vladyka.
1: A jsem nadšená.
2: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
3: Já tady žít nebudu.
2: O vztazích, které nejsou jednoduché.
4: Není nic, co bychom pro děti nezvládli.
2: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika v kinech od 20. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
5: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
6: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
5: Špína.
6: Špína.
7: Pořad, který se vám zarije za nehty.
5: Špína.
7: Každý čtvrtek od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

To byla Hemlock Springs na vlnách Rádia Wave. Máme 8 minut po 16. hodině a pokračuje středeční odpolední vlnění s Kasem Vladykou. Doufám, že si ho užíváte. Máme středu 26. srpna. Svátek má Luděk, všechno nejlepší Luďku. No a pro Luďka i pro všechny ostatní budu v téhle hodinci mít například další kulturní tipy na Umčo, na výstavy. Za malou chvilku nás čeká také ukázka z nového Hergotu o českém spirituálním filmu. No a z našeho středečního playlistu už jsou před námi nové Candy Pumps, hned potom Wet anebo kapela The Cure. Novinka.

0: To byly The Cure a nás čeká ukázka z nového Hergotu. V tom si tentokrát moderátoři povídali s filmovým publicistou Janisem Prášilem, který nedávno do filmového časopisu Cinepur napsal článek o českém spirituálním filmu. Jak se to s duchovním filmem u nás vlastně má? To se dozvíte v novém díle Hergotu, který najdete na webu Radia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových apkách. Tady už slibovaná ukázka.
1: Možná pojďme už k těm dalším už hraným filmům.
2: Pak máme dvě slovo jako klíč, což je autobiografický snímek. On je respektive spíš natočený podle autobiografické knihy spisovatele a cestovatele Josefa Formánka. A Dan Svátek s Formánkem už spolupracoval na svém předchozím filmu, kde adaptoval jeho knihu Úsměvy smutných mužů. Teď si zopakoval se tuto spolupráci a soustředí se zde právě na Formánkovo vyprávění o tom, jak on se během rituálu na ostrově v Indickém oceánu dostal prostřednictvím tance do tranzu, aniž by použil jakékoliv drogy nebo nějaké chemické látky. A tady se právě dostáváme k tomu, k té zkušenosti náboženské, že vlastně on najednou se dostal do kontaktu s nějakou rovinou svého života nebo reality, kterou normálně předtím neviděl. On se musel uvést do nějakého stavu, aby s ní přišel do kontaktu. Já jsem vám se předtím říkal, že ten film to umí taky, ale potřebuje k tomu ty různé prostředky, aby vás do toho stavu uvedl. Samozřejmě spolupráci diváka taky. Jo, takže vlastně to, co dělá film, tak on dělal vlastně tancem. Takže to je ta zkušenost, která je tam zpracovaná. A zajímavé je, že Tajemství a smysl života, byť je to formálně úplně jiný film, vychází z obdobné zkušenosti. Petr Wachler, který je autorem tohoto filmu, tak on taktéž se dostal vlastně do nějakého stavu během meditace v Mexiku pro změnu, kde on viděl své minulé životy. A byla to pro ně transformační zkušenost, stejně jako pro toho Formánka, kterou se rozhodl zprostředkovat ve svém filmu.
1: Vy jste před chvílí říkal, že dvě slova jako klíč a tajemství a smysl života vás úplně neoslovil. Co tam podle vás chybělo?
2: Já si myslím, že tam nechybělo nic. Mě prostě spíš oslovily filmy Václava Kadrnky. To je právě to, jo? Že záleží na tom, jakým jazykem ten film mluví a ke komu. Co se týče filmu Tajemství a smysl života, tak mě velmi zaujalo, jakou diváckou odezvu ten film měl u diváků, kteří se běžně nezajímají o duchovno, anebo ani nechodí do kina.
3: To mě právě zajímalo, protože vy jste říkal, že vás zaujala na tomhle filmu právě ta divácká odezva, tak jaká byla, nebo co na to říkali diváci?
2: Já jsem zase těch odezev, spíš jsem je četl, ale ty, který jsem zažil, tak třeba ty diváci ani vlastně jakoby ten film nepotřebovali pochopit. Oni potřebovali cítit, že se někdo zabývá duchovní otázkou, nebo někdo zpracovává téma třeba smrti. Někdo zpracovává téma jakoby nějaké možnosti jiné reality, nebo nějakého rozměru za rozměrem běžným. To jsou témata, která se normálně do běžného diskurzu veřejného nedostanou a ty lidi se nemají jak s tím setkat. Ale tady se to vlastně tomu Petru Wachlerovi podařilo vlastně setkat se s těmi diváky, kteří jsou jakoby odříznutí od těchto témat a mají potřebu se jimi zabývat, ale nenarazí na ně v běžném životě. Takže to mi přišlo na tomhle filmu zajímavé.
4: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
5: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: don't play, get you seasick. Charged up, fully bought up, I'm unleashed in.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Máme 16 hodin a 32 minut ve středu 26. srpna a já mám pro vás jeden tip na umčo. Konkrétně tedy na vernisáž, kterou můžete navštívit zítra ve čtvrtek 27. srpna v 19 hodin v Pražské galerii Platforma 15. Tam bude mít vernisáž výstava Jakuba Sýkory s názvem Okluzní fronta. Nová výstava tohoto umělce rozvíjí jeho dlouhodobou fascinaci vizuálními jazyky, které zasahují do lidské každodennosti nebo psychiky mnohem víc, než se může zdát. Svou pozornost věnuje především absurdní skutečnosti, že předpověď počasí se vykládá prostřednictvím schémat, kódů a terminologie, kterým v podstatě nikdo nerozumí. Jakub Sýkora tuto iracionalitu překládá do malby, která se pohybuje mezi čistým gradientem a ambientními polohami, mezi opticky vytříbenou plochou a její záměrnou infiltrací textem nebo spochybňujícími widgety. To všechno je výstava Okluzní fronta, vernisáž zítra v 19 hodin v Platformě 15 a vidět ji tam můžete až do 3. října.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Měli jste byl fajn.
6: V 16 se všechno láme.
5: Je to jiný než s holkou.
6: První vztahy. První rozhodnutí.
7: Neříkal jsi, že má holku?
8: Jo.
6: A snaha zapadne.
5: To je Matyáš.
7: Třeba potřebuje čas, aby jí to řek.
6: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
8: Je Radek doma?
9: Toho ti nic není.
6: Filtr. Od 2. září na ČT1 a v i vysílání.

0: 16 hodin a 42 minut na rádiu Wave doznívá David Hercik s trackem Do podzemí a u domácí hudební scény rovnou zůstaneme s pražskou kytarovou kapelou Brankos Bridge. Ti přináší fanouškům ochutnávku z připravovaného EPčka Geezer Complex v podobě singlu Wallflower. Tím tak po dvou letech zvukově i tematicky navazují na svůj debut Hobby Horse Cowboy. Album vychází již 4. září, tedy příští pátek, a jeho živou podobu budete moc okusit taky na release party v pražské Meat Factory, kde kromě Brankos Bridge doplní taky kapela Island Mint. Tady už je jejich novinka Wallflower.
1: Novinka.

0: 52 minut na vlnách Radia Wave doznívají Sophie and the Giants, Don't Ask Me to Change. Ještě než bude 5, tak nám zahrají Elias Ronenfeld nebo Blood Orange, no a hned po 17. hodině na vás čekají Jamie XX a nebo Tera. U mikrofonu je pro vás Kas Vladyka.
1: A jsem nadšená.
2: Fifili. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
3: Na konci světa.
2: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
3: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
2: Program a vstupenky na fifili.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Co je na konci světa?
4: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
5: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
4: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
4: Každý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 7 minut po 17. hodině ve středu 26. srpna. Naše společné středeční odpoledne už se chýlí ke konci, ale mám pro vás ještě jeden poslední kulturní tip, a to na takový velmi osobitý festival, který můžete od zítra navštívit v Tvrzi Šumná u Klášterce nad Ohří, a to festival Bašta, druhé stvrzení. Tenhle DIY festival v lokaci Staré Tvrze, a.k.a. čtyřdenní tábor s muzikou na vrch. Přijdou lidé, rozdělají oheň, vzdávají hold, a to po svém, hrají a zdi to nesou dál do skály, do kořenů, do mlhy nad hřebeny. To je krásná anotace k tomuto festivalu. Abyste tak věděli, tak z hudebnictva zahrají například Šimanský a Niesner, Apné ensemble, Menci Sono, Lebanon a další. A v rámci programu festivalu bude možné také se připojit na organizovaný dvoudenní pochod z Kadaně přímo na tvrz Šumburg. Více informací o celém line-upu, pochodu a všem dalším najdete na stránkách festivalu Bašta.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: A jsem nadšená.

0: Daniel Stříbrný je dětský ergoterapeut. Co tenhle obor dětem a jejich rodičům umí nabídnout? Jaké Daniel doporučuje techniky, když máme doma přestimulované dítko? Co je to metoda parní válec a proč bychom jako rodiče měli být za vztekání vlastně trochu vděční? Na to odpoví nové houpačky. Příjemný poslech a od mikrofonu se s vámi loučí Kas Vladyka.
1: Houpačky.
2: Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
3: Na rádiu Wave na stanici Českého rozhlasu posloucháte Houpačky, podcast pro rodiče, kteří se zajímají. Od mikrofonu vás zdraví Michaela Sladká. A mým hostem je dneska Daniel Stříbrný, dětský ergoterapeut. Dobrý den.
4: Dobrý den, moc mě těší.
3: Mě taky. Co, prosím vás, přesně děláte? Co to znamená být dětský ergoterapeut?
4: Ano, dělám dětskou ergoterapii obecně. Ta dětská je takový přívlastek, protože ergoterapeuti jako takový se nezabývají jenom dětmi, ale vlastně i dospělými a vlastně celou tou paletou věkového rozložení. A já konkrétně tedy jsem si vybral tu dětskou skupinu, kdy těžko popsat, co konkrétně dělám, protože to zaměření ergoterapeuta obecně je strašně široké, ale tak nějak to zkusím. V rámci mého oboru jde o to, každému jedinci co nejvíce pomoct, aby byl samostatný ve všech aktivitách, které prostě zažívá, takže denních aktivitách v rámci své práce, volnočasových činností, kroužků, sportu a samozřejmě u dětí potom je důležitá hra. Je důležitá sebeobsluha, oblékání, jídlo, hygiena. Takže v rámci všech těchto věcí se snažím těm dětem a obecně lidem se snažíme pomáhat, aby dosahovali té soběstačnosti, aby byli schopni prostě se o sebe ve všem postarat a plně žít ten život.
3: A jak to děláte?
4: Různými způsoby a tím, jak je každý jedinec jiný, každý má třeba jiný výchozí bod, jiné omezení, které mu třeba to zapojení znemožňuje, tak potom záleží, co konkrétně. Některým lidem můžeme třeba navrhnout nějaké kompenzační pomůcky, které i s tím jejich deficitem, který mají, jim pomůžou se zapojit do toho běžného života. U těch dětí záleží, pokud je limituje nějaká motorická složka, tak pracujeme na rozvoji té motorické složky. Některé děti limituje jejich senzorická, tedy smyslová složka, takže pomáháme i s tímto. Potom už je to takové třeba někdy hodně specifické, že jsou opravdu konkrétní věci a činnosti, které tomu třeba i dítěti dělají problém a tam už potom je důležité, aby ten ergoterapeut byl prostě člověk kreativní, vynalézavý, dokázal se vždycky jakoby poradit a vynaleznout nějaký postup, který dovede ho i toho svého svěřence do cíle.
3: Jak se vaše práce liší od fyzioterapie?
4: Pro
3: lepší pochopení, jo. Já se to pořád snažím nějak si to vymezit v té hlavě, nebo přemýšlím, na co by se zeptal posluchač nebo posluchačka, co nás teď slyší. Mm-hmm. Tak jak to je?
4: To je těžký dotaz, protože se tyhle dva obory hodně kryjou. My to i studujeme v zásadě dlouho spolu, máme společné přednášky a cvičení a i v nemocnici potom třeba v rámci té praxe se hodně potkáváme a je to pak i třeba o konkrétní zařízení nebo o konkrétní nemocnici, jak si rozdělit ty svoje funkce, ale v zásadě fyzioterapeut jde hlavně po té, řekl bych, motorické, fyzické stránce. Myslím si, že ergoterapeuta si představíte tak, jako nějakou takovou smíšeninu fyzioterapeuta a speciálního pedagoga, logopeda. Lehce tam máme i psychologii, protože máme státnice z psychologie. A takže my jdeme i do takových věcí typu právě těch smyslových a i té školní zralosti a podobně.
3: Pojďme si představit nějakého vašeho malého klienta. Kdo to třeba je a co od vás potřebuje opravdu konkrétně?
4: Úplně konkrétně, mluvím sám za sebe ze své vlastní praxe. Je to klient, který má kolem 5, 4, 6 až let, takže nějaký jako předškolní věk, mladší školní věk, a vlastně je to dítě, které má potíže v nějaké rovině v rámci té sebeobsluhy nebo těch denních aktivit, nebo třeba už má nějakou primární diagnózu, třeba poruchu autistického spektra nebo vývojovou dysfázi, případně dětskou mozkovou obrnu a jiné podobné diagnózy.
3: Mm-hmm. To nebylo konkrétní ani trochu, takže já půjdu ještě dál. Jo. Třeba mám 4letého syna a hrozně bojujeme s tím naučit se pracovat s příborem, lžící možná, to je ještě malý člověk, tak tohle je třeba úkol pro vás?
4: Mm-hmm, určitě, patří to do té denní činnosti.
3: A co budete s ním dělat?
4: No, musíme důkladně vyšetřit, co mu dělá ten problém, jestli je to stránka té motoriky, že prostě má problém třeba s uchopem, nebo když to hodně rozpitváme, tak může prostě mít problém trefit se lžící k puse, může mít třeba i kognitivní problém, že třeba neví, proč by takovou činnost měl dělat, může mít třeba takový problém, že vlastně jako nechce jíst lžící, ale potřebuje jíst rukama, nebo je pro něho jídlo vlastně celkem nepříjemná situace, takže se tomu tímhle způsobem vyhýbá, a nebo má rád, když ho krmí maminka a dává mu u toho jako plnou pozornost a pěkně o něho pečuje, a spousta jiných milion věcí, nebo je třeba nevhodná ta lžíce, která mu prostě třeba klouže z ruky, nebo je moc velká, tím pádem se mu dobře nedává, nevkládá celá do pusy, a těch věcí je milion.
3: Mm-hmm. Jo, skvělý, takhle konkrétně jsem to zhruba myslela. Můžeme si zkusit ještě dát nějaký třeba další jeden, dva příklady toho, co, s čím, možná jestli můžeme zůstat v tom jako nejširším spektru, že ještě třeba nepotřebujete mít nějaký závažný diagnózy, jestli to takhle jako platí, tak co ještě řešíte? Já, mě jde o to, aby se to vlastně mohlo dotknout co největšího počtu lidí, kteří třeba vůbec ještě nevědí, že ten váš obor existuje. A teď se to díky nám dozvědí a řeknou si, wow, tohle, co my tady prostě pořád dokola řešíme, možná mi by s tím mohl někdo pomoct. Tak proto se takhle ptám, takhle jo. Úplně konkrétně. Jo. Tak co ještě vaši malí klienti od vás potřebují, a týká se to třeba i podle vašeho pozorování fakt jako hodně rodin a hodně dětí?
4: Já chápu prostě, že chceme jít do toho konkrétna, ale ta, jak je ta ergoterapie prostě široká. Vlastně si řeknete z toho mého povídání z dosavadního, že tak vlastně oni možná jako dělají všechno, že jo? No, jako docela jo. A to nám moc nepomáhá k nějakému ukotvení té ergoterapie, k dobrému pochopení. Spousta lidí je vlastně zmatených a do toho každý ergoterapeut pracuje jinak. Já mám třeba nějaké ještě jako nadstavbové kurzy, věci, kterých jsem se věnoval mimo školu, co mě zajímaly, takže já třeba hodně fušu jako do komunikace, protože málo kdo v mém okolí chtěl to dělat, tak jsem se toho jako tak chopil. A takže já třeba se spoustou dětí pracuju na komunikaci, ale jsou to většinou té autistické děti třeba, které nastavujeme tam alternativní komunikaci, aby se dokázal vyjádřit, nebo u menších dětí podporujeme nástup té komunikace. Ale když se chcete zeptat obecně na takového nejčastějšího klienta, tak je to dítě, které třeba má problémy s tím oblékáním. Nejde mu, prostě neví, neumí si oblékat stričko, neumí si oblec kalhoty, neví, že by to měl udělat, nezná ten postup, a nezná svoje tělo natolik dobře, aby dokázal protáhnout ruku rukávem, zapnout si zip, obout si boty. Je to dítě, které třeba nechápe, že venku je teďkom chladno a měl by si obléct tu bundu a nechat si. To je jedna nejčastější taková, samozřejmě potom to stejné s hygienou, to stejné s jídlem. Dítě, které prostě nechce jíst, jídlo je pro něj prostě strašný zážitek, anebo dítě, které prostě v rámci hygieny třeba mu strašně vadí mytí hlavy, česání vlasů, čištění zubů a podobně. Z druhé stránky to je i dítě, které má třeba velké, nebo ne velké vlastně, ale nejde tak nikam zařadit. Je to dítě, které je tak trošku nešikovné, tak trošku vybočuje vlastně z toho nějakého kolektivu, z těch vrstevníků, ale nemá žádnou diagnózu. Všichni ho vyšetří, neurolog, pediatr, všichni mu řeknou, je v pořádku, ale vlastně ta maminka vidí, že to dítě prostě nechce vylézt na to dětské hřiště, nechce se zhoupnout, sklouznout, nebo je nešikovný v tělocviku, nebo mu pořád něco padá, zakopává, bouchá se. Mm-hmm. Takové děti nejčastěji, protože vlastně nikdo jiný těm rodičům a neřekne, co s tím dítětem dělat, protože pro každého jiného odborníka je to dítě v pořádku, protože oni tam nevyšetří vlastně to, co... nebo spíš podle jejich vyšetření je vždycky to dítě jako v podstatě v normě.
3: Říkal jste, že vlastně se to dítě vždycky potřebujete podrobně vyšetřit. Jak tohle vypadá? Jak se to dělá?
4: Zase záleží, co konkrétně vyšetřujeme samozřejmě. Máme určité standardizované testy, pokud třeba řešíme jemnou motoriku nebo dovednost ruky jako takové, tak máme standardizované testy na vyšetření uchopů, vyšetření ruky, zároveň hodně a velmi hodně využíváme pozorování, takže to dítě třeba první naší jednotku nechávám jenom vlastně volně v prostoru, hrajeme si, zapojeme se do různých aktivit a hodně sleduju, jak to dítě je úspěšné v těch dovednostech, do čeho se pouští, čemu se vyhýbá. A skrze tohle vznikne nějaká hlavní myšlenka toho, co jsou silné stránky toho dítěte a co vlastně ty slabé. Potom samozřejmě velmi důkladná anamnéza, rozhovor s rodičem, takže ptáme se do detailu na spoustu věcí, trvá to třeba jako hodinu, někdy i díl. A tam vlastně si dovyptáváme ty různé věci, na které třeba máme takové pomyšlení, že by mohli dělat problém. Nebo by mohli naopak třeba tomu dítěti jít a na tom bychom mohli stavět tu terapii. A potom máme různé jiné testy, pokud jde o nějaké motorické dovednosti, tak tam jsou různé motorické testy. V rámci senzorické integrace je celá testová baterie, takže záleží, s čím ten člověk jako pracuje a co konkrétně je pro něj to gro toho vyšetření.
3: My jsme se teď pokusili co nejsrozumitelněji a nejpřesněji představit vaši práci. Nicméně se tady spolu potkáváme dneska nad konkrétnějším tématem, než je obecně ergoterapie. Já jsem se to jako nazvala, jak uklidnit předškoláka v různých jako vypjatých situacích. Jestli to správně jako nějak odhaduju, tak se u předškoláku bavíme teda o dětech zhruba, kterým je něco mezi 3. a 7. rokem. Takováhle kategorie je plná velkých změn a velkého vzrůša. Možná pojďme nejdřív úplně na začátek na ten si vůbec říct, co to znamená to dítě sklidnit, když je v nějakým afektu, meltdownu, to ještě vy umíte rozdělovat, že jo, tyhle ty věci, tak to prosím taky určitě udělejme. A nebo má třeba jenom hlad, co všechno vlastně jsou ty příčiny a jak my s nima, jak o nich máme přemýšlet.
4: Tohle je v podstatě dost časté téma i v rámci, co třeba chodí od rodičů požadavky, protože to je to nejpalčivější, to prostě, když dítě vám prostě neustále se přes den steká se, když mu něco nejde, nechce ty boty, steká se, že mu ta bota nejde obout, potom prostě často děti jsou opravdu a některé jako přetížené, takže vlastně odcházíte z hřiště s totálním řevem, nebo jdete domů zvenku domů a doma se vám vyloží na podlahu a vlastně je jenom řev, někdy až do usnutí prostě, nebo do nějaké velké únavy, takže je to časté téma.
3: Když se tohle to často stává a to dítě je takhle dráždivý, na co byste zaměřil jako svoji první pozornost?
4: Zase tam jdeme prostě vypitvat, rozpitvat, co konkrétně to dítě řeší, co ten rodič řeší. A musíme vypreparovat ten konkrétní důvod. Někdy to je to, že prostě dítě má omezenou možnost komunikace a je frustrované z toho, že si nedokáže vyjádřit, co potřebuje, že nedokáže popsat, co cítí, co vidí, co by chtělo. Nebo někdy ty děti jsou takové senzoricky citlivější nebo dráždivější, jak jste řekla, a potom ten přehršel těch stimulů, které za ten den oni vlastně zažijí, nějakým způsobem zatěžuje jejich nervovou soustavu a vlastně vyústí to nějakým takovým záchvatkem, afektem. A nebo taky je to prostě nějaká fáze, kdy prostě to dítě buduje svoje ego, svoje já, chce prosadit tu svou a naráží na to ne od té maminky.
3: Nebo tatínka.
4: Tam prostě musíme rozlišit, jestli je to nějaký jako vztek na základě tady tohodle, nebo toho senzorického přetížení, nebo jiných věcí, třeba nějaké nezaštítění základních prostě potřeb, dítě je hladové, nevyspalé. A samozřejmě se nám to tam pak všechno kupí, je to velká lavina, když to se spustí. Nejde o to, že to spustí jeden podnět, ale většinou nějaká sekvence věcí, to, že dítě už je hladové, už prostě unavené, do toho prostě jste mu zakázala si dát lízátko a chápe tady na světě nějaký křik a plač.
3: Možná, když půjdeme po těch úplně nejtypičtějších situacích, ale budeme konkrétní a zkusíme vlastně poradit, co v takovou chvíli, tak mě napadají příchody ze školky, kdy vlastně si přebíráme chválené, klidné, spolupracující dítě, se kterým dojdeme za první roh, nebo někdy to stihneme domů, ale někdy spíš ne, a ono se nám úplně změní vzuřivého, nešťastného člověka. Vy jste říkal, vyloží se na podlahu, to je hezký slovo, který se nám někde vyloží a my si říkáme, no tak tady nevím, teda tak znamená to, že je nespokojený v té školce, nebo že já něco dělám špatně, proč teprve v mý přítomnosti se z ní stane prostě někdo, kdo nespolupracuje a vůbec na ničem, jak na tohle těm rodičům říkáte, nebo co jim radíte?
4: No, 100% to, že to není chyba toho rodiče. Shodou okolností se na to měl teď poslední příspěvek vlastně a to byla hlavní message toho, že to není tím, že jste špatný rodič, že jste něco udělali blbě, ale v podstatě schytáte to vy, protože vy jste konečně ten bezpečný přístav toho dítěte a tam se cítí dítě konečně třeba přijaté u vás doma, u vás v náručí. Cítí se, že tam může projevovat svoje emoce a tam se stane to, že prostě to dítě to udělá a bouchne a prostě je to vizitka toho, že máte se svým dítětem nějaký blízký vztah, je tam nějaká vazba a to dítě to takhle se projeví. Samozřejmě není to nic příjemného a radši bych byl bezpečným přístavem svému dítěti, když je dítě sluníčkové, ale je to o tom, že vlastně to dítě se celé dopoledne v té školce potýká se spoustou věmů, se spoustou stimulů, musí třeba i v té škole dodržovat určitý řád, určité pravidla, často jako maskujou svoje potřeby, vidíme to často u ADHD dětí, u autistických dětí, které prostě byť mají nějaké potřeby, byť by chtěli si zastimovat, nebo by potřebovali do ruky nějaký fidget, nebo se prostě párkrát zatočit, vyskočit si houknout, tak vlastně jim to není dovolováno, protože v tom systému to tak je. A tyhle děti se prostě dlouhodobě celé to dopoledne drží a když konečně přijde ten bezpečný prostor, tak to v nich tak nějak jako exploduje. A není to jenom u těch neurodivergentních dětí, vidíme to prostě u všech dětí, prostě když třeba je nějaké období adaptace ve školce, dítě máme nově, první tři týdny, někdy měsíc, někdy dva, tak to dítě opravdu funguje tak, že odpoledne potřebuje prostě víc klidu, víc nějakých regulačních technik, relaxu, času s maminkou, jedna na jednoho a některé děti to prostě mají dlouhodobě.
3: Pojďte říct nějakou regulační techniku.
4: Hodně pracujeme s tlakem, protože vlastně tlak nějakým způsobem stimuluje propriocepci, což je nějaké povědomí o našem těle v prostoru a to je velmi jako regulační vědět, kde jsem v prostoru. A když...
3: Promiňte, mluvíme vyloženě opravdu o fyzickém tlaku.
4: Jo.
3: Jenom pro vysvětlení.
4: Ano, o fyzickém tlaku. Obětí nebo nějaká masáž hloubková, tlaková. I když si vlastně vybavíte, co zvolíte jako nějaký wellness pro sebe nebo nějaký odpočinek, relaxaci, tak je to nějaké třeba zachumání se do deky, obětí s partnerem, teplá koupel nebo nějaká masáž, případně sport vlastně nebo nějaká fyzická aktivita. To všechno jsou věci, které... působí na to tělo, stimulují receptory v našem těle tím pohybem, tím tlakem a dávají našemu mozku vědět, že jsme tady, že jsme uzemnění, že prostě vím, kde mám svoji ruku, vím, kde mám svoji nohu a velmi to působí takovým sklidňujícím dojmem. Vidíme to už u miminek, které třeba mají rády prostě to nošení, být u té maminky, některé dokáže sklidnit samozřejmě zavinovačka, taky jako nějaká forma toho jako tlaku a když leží v hnízdečku, tak to jsou věci, které prostě jsme na ně naprogramovaní. Takže když jsme do konkrétna konečně, přestanu obkecávat, tak nějaké opravdu třeba si položím dítě na záda a vezmu polštáře nebo gymnastický balón nebo malý overbal, nafukovací balón a prostě tím potom dítěti s tím balónem přejedu pomaličku, tlakuju, případně můžu dodat i nějaký rytmické stlačování a od třeba dolních končetin nohou jedu k tomu centru toho těla a postupně tím tlakem to dítě celé rozvaluju, jako kdybych byl nějaký parní válec a máme k tomu spoustu napojených jiných her, s kterým jako, aby si to ty děti asociovaly.
3: To je technika, která pomáhá, když už vlastně to bouchlo, jak říkáte. Nebo teď to zmiňujeme v tomhletom případě. A jsou věci, kterým můžeme zabraňovat v průběhu, což asi zrovna není to školkové přetížení, protože na to nemáme vliv. Nebo ne, a tam jako na místě tady a teď, když se to asi děje. Ale napadá mě, že taková dobrá analogická situace jsou narozeniny, štědrý den, nějaká důležitá, očekávaná a dlouho natěšená návštěva, něco, kde už jako v průběhu vidíme, že nám ten papi nějak, on asi i velkým, že jo, ale těm malým, jako jak se to střádá, tak jaký jsou třeba nějaký záchranný body, kdy jak to jako dobře, hezky zvládnout, i když jako víme, že to bude prostě plný stimulu a s tím do toho jako jdeme.
4: Ono, nevždycky třeba ten parní válec, který jsme zmiňovali, ne vždycky ho využijete při tom záchvatu, protože ty děti, když už jako je ten afekt, tak už vlastně nějakým způsobem často ten fyzický kontakt jako odmítají, cítí se, že chcete prostě někde podržet a svázat a prostě do toho jako nejdou, ale spíš využívám tyhle věci jako prevenci. Ta prevence je nejdůležitější, zařazovat to skrz celý den.
3: Stihnout to teda ještě chvilku předtím.
4: Stihnout to přesně ideálně ještě předtím, nebo třeba když máme ve školce nějakou hodnou paní asistentku nebo některé paní učitelky jsou schopné určitě využít nějakou techniku i pro tyhle děti v té školce přímo. Samozřejmě ty situace, jaké jste popsala, jsou často náročné. I jak jste říkala, pro nás dospělé, prostě spousta věmů, spousta sociálních interakcí, lidí kolem. Často jsme hodně lidí v malé místnosti, která je rychle vydýchaná a musíme nějakým způsobem se tolerovat navzájem vedle sebe. A pro ty děti do toho spousta vůní, že jo, různé obědy a pohoštění. A je to prostě obrovský útok na náš smyslový systém a když jsem dítě, které je třeba citlivější na tyhle věmy, nebo jsem třeba klidně dospělý, který je prostě unavený, má migrénu a prostě není naladěný 100%, aby tady tohle situaci odolal, tak tam prostě může přijít nějaké jako takové přetížení. Já schválně zmiňuji ty dospěláky, protože opravdu to na sobě můžete často zažít, máte nějaký stresující den v práci těžký, prostě potom jedete tady Prahou, stojíte v koloně v horku a vlastně máte ještě hlad a něco řešíte prostě třeba doma, tak je to situace, kdy jako vás už lehce rozhodí cokoliv a nejste úplně jako třeba příjemná. Takže tohle prožívají ty děti krát 10, 100 a je na nás, abychom jim v tom pomohli. Co můžeme dělat je, jak znova říkám, ta prevence, takže pokud vím, že dítěti, že budeme v takové situaci, tak to s tím dítětem můžeme komunikovat, můžeme na to připravovat, můžeme si dát nějaký signál, že třeba když už to bude na tebe moc, tak třeba za mnou přijď a dej mi ruku jenom na rameno a vyřešíme si to někde mimo, nebo když na tobě uvidím něco, tak, že už třeba ti je nevrlé nebo už si takový jako trošku náročné za tebou je, tak třeba můžeme jít vedle na chviličku prostě se jenom obejmout nebo se na chvilku pohoupat třeba spolu jako nějakým způsobem nebo nějakým způsobem něco pocvičit nebo některé děti třeba jenom mají rády jako tlak do dlaně, takže nějakým způsobem si pomasírovat jako dlaň, nohy, záda a v podstatě tak s tím dítem už můžete jakoby pracovat. Pokud je to menší dítě, tak je to prostě na nás rodičích to jako sledovat, znát to svoje dítě, trošku ho umět načtené, dokázat se v tom vymezit, co je už takové hraniční a tam zasáhnout a to dítě prostě buď z té situace jako odstranit, nebo třeba použít nějaké ochranu proti hluku na uši, nebo zmírnit nějaké světelné věmy a takhle to dítě nějakým způsobem se snažit jako dotáhnout zpátky do toho jako klidu.
3: Ještě jste zmiňoval to oblékání. To je věc, kterou spousta dětí nemá rádo. Já jsem viděla na vašem profilu nějaká videa s takovým jako různýma hekama, co, jako jak jim to třeba zpříjemnit nebo tak. Proč to tím dětem tak vadí?
4: Zase různé. Mm-hmm. Zase různé, protože někdy to dítě je už naladěné v tom, že chce být jinde, už třeba nepřemýšlí tolik nad tou konkrétní situací a vlastně my se na něm snažíme jako narovat nějaké vrstvy ještě a potřebujeme prostě ho dostat co nejrychleji z domu a dítě by si chtělo hrát, takže to je nějaká jedna taková jako často krizová situace. A druhá je to, že prostě mám dítě, které mu můžou vadit na dotek nějaké textury, nebo my nevíme, jak prostě ten střih tady toho konkrétního trička tomu dítěti sedí nebo ne. Jako, nevím, jestli to máte taky tak, ale já mám strašný problém vybírat si šatník a hodně třeba i když vím, že mě čeká náročný den, tak si vezmu takové třeba pro mě pohodlnější oblečení než nějaké prostě rifle, protože vím, že mi to bude vadit. A my nevíme o tom dítěti, co je ta jeho preference. Často ho nenecháváme jako vybrat, chceš tohle nebo tohle. Často spěcháme u toho a jsme takový, že to na něho prostě hrkneme, navlíkneme a jde se do školky, spěcháme prostě. Samozřejmě, že spěcháme, ale to dítě jako není robot. No.
3: No a kromě toho, že vlastně je určitě tohleto už jako první fakt užitečná věc, že nechat i třeba vybrat mezi těma teplákama a teplákama, nebo co zrovna oblíkáme, tak jak třeba potom samotný ten proces, říkal jste, že je dobrý mít na to čas, to mě třeba přijde jako dobrá. Je ještě něco, co můžeme udělat, jako co, jak to zpříjemnit?
4: Určitě, můžeme třeba večer před tou školkou si už ty věci jako třeba spolu projít, nachystat, klidně vyzkoušet s tím dítem, to vám odsouhlasí, jo, to půjde, dáme si jako alternativu ještě
3: radši. To zapomene to do rána, že?
4: Přesně, ráno už to nepůjde, takže jako takhle. Ale nějaká varianta. Druhá varianta je, že můžeme dítěti vizualizovat ten proces, že třeba nejdřív tady máš jako trenýrky, ponožky, kalhoty, tričko, bunda, boty a postupně si tyhle jako úkoly odškrtáváme. To dítě orientované v tom procesu ví, co bude následovat, co ho čeká, co už zvládlo. Vidí, že už je v půlce, že už ten zbytek jako nějakým způsobem dotáhneme a může, má takový jako i vlastně nějaký zadosti učinění z toho, že si zaškrtne to políčko, že to zvládlo. Zároveň vést ho k nějaké samostatnosti, takže to, že to dítě má možnost nějakým způsobem si obléct samo, je taky fajn, protože to udělá způsobem, který je mu příjemný, případně to třeba jako si zvolí jiný kousek, protože třeba tady tenhle není úplně to, co chtělo. A vizualizace hodně pomáhá, takže opravdu i tu denní rutinu si můžete vizualizovat, že třeba zuby, jako snídaně, zuby, oblékání a zase si odškrtávat. To celkem dobře funguje, protože ty děti mají samozřejmě obtíž, hlavně ty nejmenší, obtíž se orientovat v tom čase a prostoru, takže když my jim ten čas trošičku nějakým způsobem líp ukážeme, tak i v tomhle můžeme pomoct těm dětem. Někdy ty děti už to mají spojené s tou konkrétní osobou a ví, že tam třeba přijde nějaký nátlak, takže když někdy to necháme bez komentáře, necháme to prostě před nima, tak někdy to je úspěšnější strategie. Zároveň my, pokud máme už vyloženě nějaký konkrétní problém a prostě to dítě víme o něm, že má zvýšenou citlivost na doteky, tak můžeme popracovat i v tomhle směru, že třeba to dítě už nějakým způsobem předpřipravíme, takže si ráno dáme nějaký rituálek, kde se třeba budeme mazat imaginární čokoládou a pohladíme si pěkně celé tělo, nebo to pak ze sebe můžeme utírat nějakou žínkou, takže to dítě vlastně v rámci té hry a takového nějakého zábavného rituálu si může to celé tělo nějakým způsobem postimulovat, nebo můžeme udělat tu hloubkovou masáž třeba rukou, nohou, když vím, že dítěti vadí ponožky, tak prostě projedu nohy nějakým příjemným materiálem, abych trošku připravil ty receptory na to, že tam něco bude, protože když dítě spí v nějakém volném, pohodlném pyžámku nebo polonahé, tak prostě ten smyslový systém si trošku za tu noc jako odvykne na to, že pak na sebe budu mít něco zase upnout.

0: dítěti, když v něm jsme a můžeme si to vyhrotit jako do nějaký situace, že třeba jsme teda ještě na veřejnosti, ověšený taškama, i když víme, že by nám na tom nemělo záležet, prostě stejně nás to jako stresuje, anebo můžeme říct, že stimuluje, to je asi jedno. Co v takovou chvíli, já vím, že zase mi řeknete, že je to individuální a to je úplně v pořádku, ale tak na co jako rodič byste jako koukal, nebo na co byste se zeměl, kde byste hledal tu pomoc v té situaci, jako jak nejlíp to, aby jenom pro vás dva zvládnout, jako je mi jedno, že koukají lidi kolem, to není důležité.
1: Jo, to jste vypíchla. A přesně tu situaci, která je prostě nejčastější, je to v obchodě, mám na sobě tašky, tlačím kočárek s druhým dítětem, a spousta lidí.
0: Vedro
1: a
0: je mi ještě.
1: Je vedro, strašný. Jste už hladový, je před obědem a prostě to dítě se vám tam prostě jako složí a fakt jako a křičí, kope, leží. A všichni koukají, všichni by chtěli strašně pomoct, někteří mají tendence to dítě, tak nechce jít s maminkou, tak pojď se mnou, to strašně pomáhá.
0: Čilila, jak jste
1: to... No, jako chápete to, jo? A co pak to dítě, jako, že jo? Které potřebuje pravý opak, potřebuje tu maminku, potřebuje, aby ta maminka prostě na chviličku, pokud možno, položila ty tašky, snížila se k němu, byla tam s ním, mluvila na něho klidným hlasem, ten svůj klid nějakým způsobem se snažila předat na něj, můžou spolu dýchat, nemusí určitě dělat jako vůbec nic, můžou to prostě nechat proběhnout, jenom ta maminka tam může jakoby být. To dítě se cítí u ní v bezpečí. Ideálně prostě ještě bude maminka trošku odpalkovávat ty kolem jdoucí, co by chtěli nějakým způsobem pomoct. A ideálně je prostě na to dítě nemluvit, nebo mluvit, ale třeba ve slovech krátce, jenom aby cítilo z nás ten klid a to ujištění, že tam jsme, že je to prostě v pořádku, že jako ať to zvládne. Ale určitě nevysvětlovat, že tady jsme v obchodě, tady se nemůžeš prostě válet a ten bonbon se ti nemohla koupit, protože ho nemůžeš. To dítě v této situaci absolutně má vypnuto, má ten do toho mozku jako jde 0-0. Je v mozku prostě, kdy chce jako přežít, potřebuje prostě bojovat nebo utéct a v takové situaci je jako varianta nechat to proběhnout a opravdu spíš být tam pro to dítě, případně mu pomoct třeba se dostat z toho náročného prostředí, takže když jako je takové dítě, že třeba se nechá jako odnést v náručí třeba ven z toho obchodu a sednout si někam jako do klidu, do stínu a tam to prostě nechat trošku jako ještě projet, tam ideálně prostě nějakým takovým způsobem ho sklidnit, nějaká výchova nebo nějaká rozbor situace může být prostě večer ve vaně v klidu prostě, když už je to všechno za náma, můžeme se o tom pobavit, pořešit ty naše pocity u toho, můžeme se bavit o prevenci, co ti rozhodilo, co bylo špatně, co bys chtěl, abych já dělala příště. Některé děti fakt jim pomůže to obětí, některé děti nechtějí na ně jako sahat, takže zase velmi individuální na tom vašem dítěti, ale nějakým takovým způsobem. Musíme prostě sklidnit ten vnitřní mozek, který tam bije na poplach, že se něco děje, že tam hoří a padají meteority a musíme ho sklidnit, aby zase byla jako krásně a duha.
0: No jo, to je jako nejnáročnější práce asi pro toho dospěláka samo se sebou, ne?
1: Je těžké se udržet jako v klidu, zvlášť v tak vypjaté situaci, ale ta koregulace, to, že já jsem v klidu a mluvím klidně na to dítě, dělá strašně moc. A to dítě to ze mě nasáje, ten můj pokoj a to je to, co potřebuji jako dospělý udělat. Trošku podstoupit do té situace a říct si, že vlastně jako o nic moc nejde a prostě to dítě je na prvním místě a potřebuji mu pomoct. No.
0: A tyhle ty záchvaty se nějak dělí? Je to pro rodiče důležitý znát? Jestli i moje dítě je teď zrovna v meltdownu, nebo já nevím, v čem ještě může být, v čem jiným?
1: Jo, to druhé je tantrum. A asi i víc, možná nějaký psycholog by to podle mě rozebral ještě třeba detailněji, ale s tím, s čím jako my pracujeme takhle jako terénně, tak je to tady tohle rozdělení, kdy řešíme, jestli je to záchvat jako senzorický na podkladě toho, že ten nervový systém je vyčerpaný, což se nazývá teda ten meltdown. A
0: to jsme třeba v tom obchodě.
1: Jo, to jsme v tom obchodě, ale jako můžeme být v obchodě i v jiném záchvatu, záleží na té situaci. Pokud je to to, že to dítě fakt je přesycené těmi věmi, těmi barvami, hluky, nějakým hladem a podobně, tak je to v podstatě nějaké zhroucení toho senzorického systému, takže meltdown. Pokud ale je to nějaký jako afekt navazující na vaši výchovu, na váš zákaz, na vaše nějaké hranice, tak to je tantrum, to je jako...
0: Takže nedám ti bonbon.
1: Jo, to je jako účelová věc, kterou to dítě třeba nějakým způsobem, nebo účelová, ono jako nezvládne ty svoje emoce, prostě to ten malý člověk

0: jako si neřekne dobře, tak já počkám, nebo i když jsem mu moc chtěl, tak ho dostanu třeba zítra nebo po obědě. To prostě jako nefunguje. Takže to dítě samozřejmě nezvládne své emoce, je to prostě hodně na to dítě. Ale je to nějaké chování, kterým třeba často, když se to pak ty děti jako hodně rychle naučí, si jako vyřvat nějakou věc prostě. Pokud často v tomhle jsem takový, že zakážu pohádku a to dítě začne prostě brečet, že by chtělo další pohádku a začne kopat a já mu ji pustím, tak si zadělám celkem na puser, protože to dítě se rychle jako naučí, že když bude řvát jako hoďku, tak vy mu to pustíte a potom si řeknete, tak já mu to nebudu pouštět a tak bude řvát hodinu a půl, bude řvát dvě a prostě ví, že to jako přijde, že vy mu to jednou jako pustíte, že už je také naučené. Takže to je ten tantrum. A s tím pracujeme zase trošku jinak, než s tím samozřejmě s tím meltdownem. Takže tohle je nějaké rozdělení. Ale nemyslím si, že je to tak hodně důležité. To chování naše k tomu dítě je jako podobné. A spíš prostě pro nějakou tu následnou práci, když se nám to děje denně a často, tak ať víme, jako, jak se v tom vymezeřit.
1: Ale náš úkol je pořád je zachovat klid.
0: Jo, jo. I když to je velmi těžké. Z vlastní zkušenosti.
1: V Houpačkách byl s námi ergoterapeut Daniel Stříbrný. Děkuji, že jste přišel.
0: Já děkuji za pozvání, bylo to fajn.
2: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Jasnění není na jednom pódiu, je ve městě, v lidech, v atmosféře. Od 3. do 6. září začne Jeseník pulzovat v jiném rytmu. V programu najdeš Hihi Haha Holky, Eternity Again nebo Laocoon. Čekají tě koncerty, literatura, divadlo, nový cirkus i site-specific umění. Zažij festival současného umění v srdci Jesenických hor. Více na jasnění.cz. Zajasni se. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na Radio Wave. Boys. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
0: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Ba, ty jste se lekli, ale nemáte se čeho bát, protože proběhne Slejvák, živák s kým jiným než s Aquababes, a teď musím říct dobře to datum, 28. srpna, ale pozor, pozor, změnil se čas od 16. na 17. hodinu, což možná pro vás bude příznivější, pro ty třeba, co studují, pracují nebo žijí jiným způsobem. Takže opakuju, 28. srpna, 17. hodina podcastovna, tak se jmenuje ta akce. Je to klubovna Povaleč v Pražských Dejvicích a my se tam všichni sejdeme. Sejdeme se na Cibulce, sejdeme se na podcastovně. Link na lístky máte v našem bio.
4: Ano, lístky najdete ještě taky v popisku na YouTube a natýzovat můžeme na to, že dorazí z původních Aquababes. Z prvního ročníku dorazí Eliška, z druhého ročníku Čistá jako láska dorazí Ilona a Monika a ze třetího Nejsem další dorazí Sabina. Takže těšte se, my se těšíme a v pátek 17.00 lístky jsou všude.
0: Slejvák, podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na rádiu Slejvák.
3: Čau Miruš.
4: Čau Vilmuš. Znovu
3: ahoj,
4: takhle,
3: všichni.
4: Znovu online.
3: Znovu se setkáváme, já jsem opět v rozhlasím studijku, tady v naší krásné dřevěné místnostce, komůrce. A ty jsi taky v dřevěné místnostce.
4: Já jsem taky v dřevěné komůrce na chalupě a setkáváme se opět ve virtuálním prostředí, takže opět si tady můžeme navodit tady tu jakoby lockdownovou škola online éru. Ty tady máváš růžovým bludišťákem, ale tour po studijku Českého rozhlasu, to už jsme si udělali. To už si můžete, jestli jste ji neviděl, tak si
3: to
4: půjďte
3: jsme
4: předchozí
3: udělali,
4: epizodu.
3: No, já vím, já už tady zase opět, ano, velmi jakoby důkladná tour na 10 vteřin, já už tady nemám co víc ukázat. Ještě tady jsou pevný telefony se sluchátky, což je možná věc, která valná většina z vás už dlouho neviděla, ale opravdu jakoby tím už teda tour končí, no.
4: Nevadí,
3: dobře.
4: Nevadí.
3: Každopádně, dneska já mám velký hudební okýnko. Chci zmínit Adélu, Zaru Larsson a Richarda Krajče a možná některý další. A pak takový střípky. Co je tvoje téma dnešní epizody?
4: Já mám taky Adélu a Zaru Larsson, takže tady se shodujeme a potkáváme. Taky mám zpěvačku Ash a Bena Kristová. Mám dokonce v hudebním okýnku dneska i Miraj a Veroniku Válovou, což je jako na to, že minule jsme tu hudbu měli takovou, že nemáme moc co řešit, tak za ten týden se prostě urodilo, nebo jsme to jako pozbírali. No a pak taky mám ještě jednu věc hudební a to je zpěvačka Stella Lefty, která teďka se dobývá žebříček, hudební žebříček Billboard Top 100, 100, Hot 100 a její story je docela zajímavá, takže na to se těším. Taky chci zmínit dění kolem knižní série Bezmocná a Jara Slávika.
3: No tak to už bychom měli teda začít. Já se hodně těším na spoustu z těch věcí, ale ještě než začneme, tak my jsme se vás ptali minule na to, co máme poslouchat, protože jak jsi říkal, měli jsme trošku, byli jsme v úzkých. A doporučili jste nám OK Lou, ano, mojí milovanou, potom After a potom Confessions 2 od Madony, Adélu, Rebecca Black, Tavlo, Ty nášej, což jsou všechno jména, které mám v playlistech, takže jsem ráda, že se tady jakoby shoduju vkusově s naším posluchačstvem. No ale pak prostě přesně museli jsme si poradit sami, nabídnul se Richard Krajča se Sergejem B a už to jelo z kopce prostě.
4: Prostě no, ty si toho, tak tím, můžeme tím začít, ty jsi to slyšela, toho Krištofa a Sergeje Barakudu? Ne.
3: Ne.
4: Já to nechci odolávám. Slyšet totiž.
3: Já odolávám, je to jako šílená kombinace, protože prostě Sergej B. je absolutní, jakoby tady prostě, nevím vůbec, jak ho označit, jo. To je prostě Sergej B. No a Richard Krajčo je prdící, jakoby pán. Jo, a teď jakoby máš tady toho alfa a alfu a já nevím, jaký už je rozdělení těch mužů. Alfa, beta... Jako Omega, skoro bych ani řekla alfa a beta samec vlastně, jo, ale nějak prostě ve singlu Movie Stars, což jakoby zas nevím, proč vznikl tenhle název, ale je pravda, že jsem nezjišťovala, vlastně víc zjišťovat nechci. Poslední dobou se mi stává na té české scéně, že vždycky omylem k něčemu přijdu, jako je ten Ben Kristoval třeba, nebo tohle, nebo Saidja Reveal, což je, že jo, Eva Burešová, o
4: který ano,
3: mluvila Saidja, Klárkou,
4: o
3: která mluvila opravdu... opravdu plánuje teďka písničku, která vyjde za 3 dny. Možná když vy už to
4: už
3: budete...
4: Viděl,
3: 2 dny potom, co to
4: viděl,
3: uslyšíte.
4: Někdo tlačí na Eurovizi, že by měla jet jako Saidja.
3: Ale tak to by docela zapadalo, protože zrovna ti, že jo, ti tví oblíbení pánové v těch strašných kostýmech, jak se jmenuje ta kapela? Takový ty metaloví chlapáci. Lordové, lordi.
4: Jo,
3: tak to je
4: ano.
3: Podobný.
4: Dobře. Dobře. Hele,
3: no, ale jakoby, jo.
4: Co já jsem slyšel, tak je písnička, nebo tak samozřejmě písnička Eva Farná a Miraj a jejich společná píseň Vzpomeneš si, tak teďka dostala na sociálních sítích takový jakoby trošku druhý život díky právě skupině Miraj, která už začíná trošku jako týzovat ten svůj Eden, který teda jako avizovali a vlastně mají nějakou koncertní letní teďka tour. No a v Ostravě, jestli se nepletu, tak si na pódium přizvali vlastně mladou zpěvačku, kterou já sleduju už třeba 2-3 roky na TikToku a zpívá jako hrozně fajn covery, má i vlastní tvorbu, podle mě jako vlastně hrozně hezkou. Ještě zmíním, jak se jmenuje, je to Veronika Valová, která právě se jako
3: A ty jsi mluvil, ale...
4: Už jsem o ní tady mluvil, že, někdy. No a ona má... I vlastní tvorbu, mně se třeba líbila písnička Nedotčený, která už je právě třeba 2-3 roky stará, no ale nedávno zpívala na TikToku právě písničku Vzpomeneš si od Miraje a Evy Farný a prostě oni si toho nějak všimli a vytáhli ji na stage, normálně si tam přizvali, oznámili ji tam jako Veronika Valová, nám se líbilo, jak zpívala tady tu písničku na TikToku, vy ji možná neznáte, ale asi možná jednou znát budete a naživo to tam s nima vlastně zaspívala a bylo to hrozně pěkný, že u mě jako Miraj takhle jako stoupli, mně to přišlo jako hezký gesto, vlastně něco, co oceňujeme na těch jako velkých tours, těch velkých popových jako interpretů, když interagujou nějak s těma lidma na těch koncertech, tak vlastně mám pocit, že tohle je fajn, tohle je hezký krok. Bylo to hezký.
3: No, já si myslím, že oni tohle musí trošku dělat, protože jako mě právě překvapilo i, že jsou na tom novém albu Evy Farný, vlastně jako jediný ze dvou featuring jakoby umělců ještě s Marie April. A jo, teď jsi mi seknul, ale ty si to doposlechneš v epizodě Slejváku. Takže mě překvapilo, že se vlastně Eva vybrala jako na druhý ze dvou featů v novém albu a vnímám je spíš jako přesně jakoby tím stylem jakoby k Markovi Ztracenému a Raegovi s méně kontroverzemi. Vnímám je takovou tu family friendly kapelu, ale trošku jakoby mladistvější iš, ale taky už jako hraničící. Něco jako já a Slivák a myslím si, že tohle trošku musí dělat, no, aby jako se udrželi u té mladé generace a aby byly populární. Jako. Takže je to dobře, že to udělali. věřím, že třeba tu holku objevili sami na TikToku, že jim to neposlal nějaký jejich marketingový prostě partner, ale jen tak dál, jako možná i kdyby měli spolu písničku, i já bych si to poslechla.
4: Hele, jako mě právě Miraj asi ničím nevadí.
3: Já navážu... Právě,
4: když... Jo, sorry, teď fakt máme nějakou delay jako hroznou a nevím, čím to je, no.
3: Nevím. No teď jsou nějaký, teď je nějaký jakoby EZO okénko, jo. Allegedly se děje, že dvakrát do měsíce se teď stalo, že je jakoby měsíční eklips, zatmění, že je nějaká jakoby situace planetární velmi výjimečná a prý se člověk může cítit prostě rozhozeně a možná se to děje teď. Já jsem rychle chtěla říct, že z české hudby, co mě docela baví, je Kellyn, který vydal koncem července album Toxic Love, který má jenom 3 písničky a je tam Luana, kterou já jsem objevila právě přes TikTok, přes nějakou slečnu, která asi lipsinkovala. Jakoby lipsync walks jsou prostě zpěváci can have koncerty. Prostě jakoby lipsynky nesou kampaně všech nových písniček. A má tam písničku Superstar, Pražský holky a právě Luana a je to prostě hrozně dobrý, jako strašně mě to baví. Takže Miraj možná budou další, co já tady najdu vztah k ním a pak Sergej B. a prostě bude to se mnou z kopce, dej mi vědět včas.
4: Tak Kellyn vydal právě Superstar, že jo, těsně předtím, než vyjde ta skutečná Superstar, na kterou já jako fakt nevím, já jsem se, když se to oznámilo, tak já jsem se začal hrozně těšit, přišlo mi to super, oznámila se ta porota, byl jsem nadšenej, my jsme to tady jako vychvalovali, ale vlastně čím víc z toho vidím, jak se to blíží, tím víc mě to jako odpuzuje. A to už nemluvím jenom prostě o té jejich AI marketingové kampani, kdy prostě v metru jsou tady ty AI lidi a na sociálních sítích, v těch spotech i v televizi jsou prostě AI věci a je to všechno hnusný, ale to je problém celý té televize. Ale nicméně, kromě toho, tak ta Superstar tak vlastně ukazuje i už jako věci z těch castingů a prostě mi to přijde celý takový... Já nevím, no, jako ukázali vlastně nějaký nový koncept toho postupování z těch castingů, že tam bude vždycky nějaká jako top 100 a potom to profiltrujou na top 50 a vlastně mi ten jako systém celý přijde hrozně zbytečně složitý a vlastně mám pocit, že bojím se toho, že to bude hrozně překombinovaný, divný a jako na sílu, no. Jako ještě když si vezmu a podívám se na ty lidi, který oni zatím ukazujou, tak to jsou všechno of course, jakože jo, ale jako jsou to všechno lidi, kteří mají prostě čísla na sockách a jako mám pocit, že tomu už jako umírá ten point toho, že to je jako někdo, kdo je prostě neznámý a pak je ta superstar, jak kdyby teďkon už musíš mít
3: Susan
4: nějaký
3: Boyle.
4: Základ. Mega Susan Boyle.
3: Prostě jako Susan Boyle, no, přesně. Jako tohle to lidi chtějí, ale to, co řešíme i u těch zrádců, jako i u všech reality show, že už jsme toho strašně přesycený, je to hrozně vyčerpaný, teď Česko je malý, takže už se tam všichni furt točí a už je to akorát štve a je to všechno stejné, je to hrozně jakoby homogenizovaný, wow. Takže ano, bring víc lidí z ulice, proto nás baví ta Iveta Jirkalová na tom TikToku, prostě reálně, fakt. Jako není to jen kvůli tomu, že chceš tu... Jak se to jmenovalo, jak to dřív mělo tu rubriku těch hrozně špatných zpěváků?
4: Hvězdná pěchota.
3: No, tak to není, že jenom jakoby ve skrytu duše trochu chci tohle, ale i chci, aby tam byly strašně jakoby talentovaní lidi, obyčejní, kteří třeba by k tomu bez těch čísel nepřišli. Takže to mě trochu mrzí, no.
4: Jo, přesně. A můžeme se prosím zastavit ještě u zrádců, který se zmínila, protože co to znamená, že konec srpna my neviděli cast zatím, což jako samozřejmě nahrává těm spekulacím o tom, že to bude teda cast poskládaný tentokrát jenom z obyčejných lidí a že se údajně chystá jakási celebrity série, což dává smysl, protože jak v Americe, tak v Británii už jedou odděleně jakoby normální zrádci a celebrity zrádci, teda ne, pardon, v Americe ne, ale v Británii jo. Takže by to jako dávalo smysl, ale to by zase znamenalo, že se ty celebrity zráci budou muset začít točit někdy už jako brzo, aby to mohli na jaře odvysílat. Nicméně je jakoby konec srpna, začátkem září to má jít ven a jediný, co máme jako promo, jsou prostě Thirst Traps Vojty Kotka, který tam prostě, já už nemůžu a to ještě ani nezačali a já prostě, jako jestli ho tam bude víc, já to nedám, já to prostě nedám, já to nechci.
3: Já jsem teď viděla video, kde šel k nějakému jakoby takovému virálnímu mladému pražskému kadeřníkovi, který točí vždycky videa s celebritama, a měl tam video s Vojtou a Vojta byl jako, no to víš, říkal tomu kadeřníkovi, to víš, to teďka bude ten podzim toho Vojty Kotka, no nejdřív prostě Česko, farma, zrádci, no já musím vypadat dobře. A teď se tam jako furt prohraboval ty vlasy a pak jakoby 90% jejich konverzace byla o vejcích. Takže to jsem
4: podzim
3: i já trošku
4: Vojty
3: ikovala.
4: Kotka. Jako podzim Vojty Kotka, kdo to chce, nebo jakože spousta lidí to chce, já vím, ale prostě u těch zrádců, já nevím, já chci ty lidi, já nechci prostě seriál o tom, jak si Vojta Kotek hraje, cosplayuje na Hradního pána.
3: Takže ptali se před dvěma dny, kdo bude letos mezi hráči, a pak dali příspěvek, odkud letos hráči přecestovali na Křivoklát ze 4 cizích zemí, no, tak je to prostě trošku to nahrává těm allegations.
4: Ano, je to tak, no. Jako,
3: ale jakoby...
4: Nevím.
3: Mně by třeba stačilo, kdyby tam bylo míň těch jakoby houslí, míň těch her na housle, na který on nehraje, a míň těch jako otřesných kostýmů lomeno jakoby lepší kostýmy, že věřím, že teď má jakoby víc peněz, prostředků, možností kontaktů. Takže kdyby bylo míň houslí a lepší kostýmy, tak já jsem takhle spokojená, může to zůstat.
4: Jo, ale já se obávám právě, že dostaneme víc houslí. Já se obávám, že dostaneme víc houslí a víc jakoby scének. A dostaneme prostě nějaký zbytečný lore s tím Mikešem. Mě nezajímá Mikeš.
3: Oh no, tak ty jsi spobořil půlku národa, podle mě.
4: Ale jako koho zajímá Mikeš,
3: ale chápu.
4: Jo? Tebe zajímá Mikeš? Tebe zajímá jakoby příběh s Mikešem ve Zrádcích?
3: Reálně jo, prostě. Reálně jo.
4: Ale
3: a co s tím
4: uděláš? Ale to je něco jiného, to není soutěž, jakože koukáš se na soutěž o zrádcích a pak tam máš najednou jakoby side, vedlejší příběh. Kdyby to byl jakoby separátní seriál, jakože bonus, prostě ve středu se můžete podívat na scénky s Mikešem a Hradním pánem, jako... To by mi nevadilo.
3: Pro mě to je právě balance, pro mě se to doplňuje, pro mě to je dynamický, ale já vím, že ty jsi zase extrémně soutěživý typ a jdeš jenom jako prahneš po té soutěži, ty prahneš po tom dramatu. Ty jsi říkala, že tě nezajímají ani mise. No, tak myslím, že jsi v tomhle
4: moc
3: trochu
4: ne,
3: specifický.
4: No.
3: A já jsem zase specifická prostě v tom svém. No, dobře.
4: Ne, já tady budu prostě zastávat tady tu hlasitou menšinu, který to vadí, ale jakoby chápu, že nás je asi málo a nic s tím neuděláme, ale to je jedno.
3: Ale jste hlasití. Jsme hlasití,
4: to je důležitý.
3: No hele, my jsme odbočili od té hudby, tak vím, že ty i já máme v poznámkách Bena Kristová, tak můžeš začít.
4: Nemám asi potřebu se u něj dlouho zdržovat, každopádně Ben Kristová pokračuje v zanechávání velice specifický zajímavý digitální stopy, kdy opravdu komentáře se plní jenom to slovy, je mu jenom 40 a prostě he's such a goofball. A tak, no, jedno z těch videí, kde on se houpe na takový židličce, tak už okomentoval s tím, že šlo o koncert pro mentálně handicapovaný lidi a proto se choval jako jinak, což vlastně, když jsem pak nad tím přemýšlel, mi taky přišlo vlastně jakoby trošku jako by se dalo blbě vytrhnout z kontextu, ale asi chápu, jako co tím myslel, no ale...
3: Měl jsem stejný pocit.
4: Jinak z těch ostatních koncertů, tak ty asi už byly pro jakoby běžný publikum jeho a já nevím. Já prostě jsem nikdy nebyl fanoušek a tohle z toho jenom mi jako nahrává pro to, abych cítil pocit zadosti učinění.
3: Hele, jo, máš vlastně pravdu. A přesně, já vím, že minule jsme prostě tady kázali víno, nebo jak se tomu říká, a říkali
4: jo,
3: jsme,
4: vlastně,
3: že
4: jo,
3: lidi mají
4: cringe.
3: Být víc cringe.
4: To je pravda.
3: A teď jakoby on je mega cringe. Ale jako já vám dám kontext, proč jako nás to tak všechny ikuje, podle mě. Prostě tím kontextem, že on prostě už je mu tolik, kolik mu je, a nejen pár let zpátky, že on má prostě historii s Anet X, s Domy Alijou, to jsou jakoby alleged věci, ale jakoby slyšený od více zdrojů a já tomu docela věřím, i když jakoby ano, je to trošku bulvární okénko, tak v těchto vztazích byl prostě starší, zkušenější a bůh ví, jaká tam byla dynamika, slyšela jsem, že ne úplně dobrá, no a pak se k tomu jakoby sčítá to, že pár let zpátky jezdil po Praze s nějak s tím kabrioletem, jako to je taky alleged, ale jsem si tím docela jistá, možná bych našla nějaký zdroj na jeho vlastním
4: ne,
3: TikToku, jestli to nesmazal
4: jo.
3: Ještě, kde nabíral holky, je jedno jako jaký věk, ale prostě nabíral holky na ulici, aby je povozil v tom autě, což je jakoby vibe kluka na gimplu, který má řidičák na auto, co ujede 50 km za hodinu a prostě balí na to holky. Pardon. A když se vám to takhle jako nasčítá, pak ještě s tím jako lehce arrogantním chováním a s takovým jako vibem, tak už to prostě nic nezachrání, už ho nic nespasí a už ani necítím tu lítost, když se mu ty lidi smějou, když řeknou, Bene, spadneš a on, tak co, tak se zase zvednu. A když si z toho lidi dělají memes, já už prostě necítím pro něj jakoby lítost. No, bohužel, možná jsem stroj, ale už ztratil mou přízeň prostě.
4: Ne, já pro něj taky necítím lítost a jako prostě máš pravdu s tím, že jo, jakoby buďte cringe, ale v jeho případě mě ani nevadí ty cringe momenty, ale mě prostě vždycky přijde trošku, já nevím, já bych od něj asi očekával nějaký jako kreativní, on ale zkoušel různý kreativní cesty, on se zkoušel stylizovat do trošku jakoby roku místy, zase jinde něco jiného, takže jako to není asi cesta, ale nevím, prostě teď jsem viděl zase video, kde tam prostě malá holčička s ním zpívá takový to kolotoč, tu písničku. Z něj se stal teďka prostě každopádně takový jako mem tohoto léta a jako musí to asi imbrechnout nějak, no já nevím.
3: No já tady teďka hledám věc, která nevím, jestli nebyla moje spanková paralýza, ale já myslím, že jsem o tom mluvila i ve Slejváku, kde on měl někdy snad letos, někdy na jaře, měl písničku, která se hrozně snažila být o to jako globální hit a byl tam on, pak nějaká slečna, co zpívala anglicky a pak takovej jako dupe takovýho toho slavného DJ, co má tu bílou marshmallow masku. Ale jako nebyl to on, byl to jeho dupe. A tady ta trojice se snažila o nějaký hit a mě teď fakt přijde, já jsem se to vymyslela a nemůžu to najít, ale fakt to existuje. A prostě on se asi snaží čas od času jako trošku rebrandnout nebo jako nějak víc na sílu proslavit, ale nefunguje mu to, no. Nějak no to...
4: Měl taky letos, myslím, tu písničku nebo loni tancuj na můj tik tik tik tik tik tik tik tik tok, prej chtěla můj dik dik dik dik dik dik dik dik moc. Nevím, jestli tohle to nemůže se vypípat, ale je to písnička, jo, to jsem zpíval, prosím, pěkně. Ač to tak neznělo. A no a to prostě mě tady to přijde, když jako v... Vzhledem přesně k těm všem věcem, co o něm člověk jako vlastně ví, tak mě to prostě přišlo hrozný a bylo to hrozný a vlastně potom tu písničku snad i nějak jako přitextoval a přenahrál, jestli se nepletu, že vlastně už v tomhle znění tam není.
3: Já bych tady rychle doplnila triádu temnoty Richard Krajčo, Ben Cristovao a zmínila bych, a teď nevím, jestli dřív mám zmínit Taryho anebo Hip Hop Camp, no tak to není úplně triáda, ale prostě, pardon, to už se zas odbočuju trošku a furt je to lehce hudební, no tak jenom teďka prostě ad jako Tary drama, což všichni víme, co se stalo, tak potom, co vlastně vystoupil v rozhovoru a trošku si vysypal popel na hlavu o tom, že to, že dětem ukazoval drahý auto a jak se liší od levných, byla náhoda a že to ty děti chtěly a že teda nad tím prodejem toho merče se trošku jako uklidní, tak teďka vydal nějakou knížečku nebo sešítek,
4: počkej, tak,
3: kde
4: knížečka...
3: je obraz, to jsi viděl.
4: Jo, ale ona je z června už, ta už je z června, ale každopádně já jsem taky projížděl teďka ten jeho shop a jsou tam jakoby fakt vtipný věci, půlka je AI slop a ten nás provází zase tady tu epizodu od Superstar přes Taryho.
3: No, jenom jsem chtěla doříct, já jsem právě myslela, že to navazuje na ten Taryho tábor, protože na tom vizuálu je nějak auto a něco, takže já jsem myslela, že jako on si dělá srandu z toho, že má to drama s tím drahým autem, dobrý, tak to jsem si jakoby zase udělala další příběh ve svojí hlavě, to zapomeňte. Zapomeňte. Millennial cringe. Vidíš, jsem cringe a nebojím se toho. Tak a Hip Hop Camp, nemám teda žádný hluboký info, protože myslím si, že zatím info nemá pomalu ani polovina organizátorů, natož lidí, co si nakoupili lístky. No prostě tady ten velikánský tábor nebo spíš akce, event se měl pořádat po nějakých 6 letech, ale prodalo se málo lístků a ze dne na den organizátoři vlastně celý ten event zrušili. Myslím si, že večer před tím eventem, že vlastně už viděla jsem videa, že tam už byly nachystané některé jako stánky a věci a údajně mluvčí nevěděla snad ještě v ten den, že už to je zrušený, takže jako absolutní jo. Chaos. A vím, že lidi hnedka se začali vyptávat, hej, a co peníze, vrátíte nám peníze? A oni řekli něco jako, že na refundaci se pracuje.
4: No a pak řekli, že platí
3: no,
4: na
3: no, takže to celý
4: ročník.
3: Trošku působí dost pofidérně.
4: Jo, a řekli, že platí na příští ročník.
3: To řekli?
4: Mám tady ještě jednu věc a to je prosím pěkně zpěvačka Stella Lefty, jo. Což, slyšela jsi o ní někdy něco?
3: Ne. Mm-mm.
4: Tak ona je dcera takového miliardáře, jednoho vlastně z nejbohatších lidí na světě, Erika Levkovského, který je CEO firmy Tempus a vlastně má ten odhadovaný majetek třeba 5 miliard dolarů, prostě jakoby hodně peněz. A ona teďka chartuje normálně na tom Billboardu, je myslím si, že na 4. místě aktuálně v top 100 nejúspěšnějších písní v USA podle tohohle žebříčku, což je docela crazy, ale obecně je teda poslední době tady ten žebříček docela bláznivej, protože nedávno se povedlo Elle Langley, o který slyšela si o Elle Langley a písničce Choose in Texas?
3: Ty jo, není to herečka, co mi plete s někým, tak asi ne.
4: No, Elle Langley je prostě country zpěvačka, která vydala letos v dubnu Choose in Texas písničku a už je 18 týdnů na pozici jako na prvním místě a je to vlastně už nejúspěšnější historicky písnička a zpěvačka, co se týče jako nejdýl trvající písně na tady té první pozici v tomhle žebříčku. Překonala Mariah Carey, překonala Whitney Houston, překonala Beyoncé a vlastně jako málo kdo vlastně furt ví, kdo tahle paní je a pořád se tam drží, což jakoby je fascinující. Ona zpívá takový jakoby country. No a když jsme u country, tak právě Stella Lefty zpívá taky country a je to teda dcera tady toho bohatýho pána a ona má takhle tady tu virální písničku, která vyšla už v únoru, která se jmenuje Boston, jo. No a tady ta písnička, tak kolem ní se řeší takový jako drama trošku, že za A je teda zvláštní, že ona už vystoupala na třetí pozici v tomhle tom žebříčku, je to její jedna z prvních písniček, prostě není to známa jako zpěvačka a spekuluje se, že jaký vliv teda mají na to peníze třeba jejího rodinného zázemí. No a hlavně, co mě teda ale ještě zaujalo, tak je, že když se podíváš do song credits tady ty písničky, tak v ní je napsaný i Noah Kahan, který ho má ráda Klárka, zdravíme, a který má třeba tu písničku Stick Season a ta je důležitá, protože ona tady, ta písnička Boston od Stella Lefty, má momenty, kde zní hodně jako písnička Stick Season, jo, a lidi na to začali jako upozorňovat a začalo se řešit, že možná jakoby, jako obrátil se na ní, na Stellu Lefty, právě ten Kahanův tým a oni se rozhodli, ještě než ta písnička vyšla, preventivně tam dodat jako spoluautorský kredit tomu Noahu Kahanovi. Ale teďka vlastně v rozhovorech říká, ta Stella Lefty, ona obchází rozhovory, byla teďka třeba ve Vanity Fair, kde vyšel prostě rozhovor, který měl titulek jakože ona není nepo baby, něco takového, parafrázuju, a ona tam říká, že třeba během toho psaní nemyslela na nic konkrétního, ani na Noaha Kahana, a že vlastně jak kdyby jí to nic neříkalo a že prostě to vůbec v hlavě neměla. Jenomže lidi naštěstí se vydali do její digitální stopy, už ji zanecháváme ji všichni a zjistili nebo vytáhli, že vlastně ona měla jakoby fakt éru, kdy na TikToku zpívala doslova jenom Stick Season, jakože má x TikToku, kde zpívá prostě Stick Season, takže jako mohla tím být normálně logicky jako ovlivněná. Ale je vtipný, že to vlastně nepřizná, no, ačkoliv do těch kredit ho dali, aby se jakoby vyvarovali soudnímu sporu.
3: Tyjo, to je hluboký lore, který jsem nevěděla, že potřebuji vědět, ale potřebovala jsem, děkuju.
4: rádo se.
3: No takže country teďka vládne příčkám hudebních, asi.
4: No ještě se řeší, ještě se trošku kritizuje právě za to, že ona vlastně jak kdyby nemá jakoukoliv vazbu na to country, ona není z regionu, kde by mělo country tradici a tak dál prostě, takže se fakt jako o ní mluví jako o velký, jak kdyby industry plant a no a pak je tam prostě, že ta Elle Langley a to prostě mě fakt fascinuje, že se tam drží už 18 týdnů a nevím, jako zapadá mi to do té vize jako té současné Ameriky, že tady je vlastně jako neurážlivá country, jak kdyby tradiční trošku zpěvačka, kterou tady držíme 18 týdnů, která překoná Whitney Houston a všechny, protože prostě je taková, jako stělesňuje všechny ty jako ideální hodnoty té současné Ameriky, no. A ještě mám jednu malinkou poznámku a to je ještě jedna americká zpěvačka Audrey Hobart, která má takovou jakoby trošku známou písničku Sumi, která byla virální trochu na TikToku. No a ta teďka zase byla jakoby protahovaná a tahaná úplně celým Twitterem zahraničním, kdy se strašně řešilo, jakoby jak vypadá, že nevypadá dostatečně žensky a že má prostě, že je to jak kdyby babochlap a tak, dál a že má vlastně jako hroznou hudbu, ale vlastně to celý ten jako hate pramenil z toho, jak vypadá, což prostě mi přišlo hrozný, ta vlna byla velká a mám pocit, že se na to ještě trošku tak jakoby, že si toho všímám víc v době, kdy se tak moc řeší právě jako ta hubenost a to perfektní tělo, zase jakoby Ozempik a všechny tady ty věci, tak vlastně někdo, kdo nevypadá jako tak jako podle šablony.
3: Jako se dnes víne.
4: No přesně, navíc teda ta Audrey Hobart, jakoby polka těch písniček, nebo část těch písniček, který ona zpívá, tak jsou přesně o tom, že si přijde jakoby ošklivá, jako, jako nehodná lásky a tak dál a prostě jako tematizuje to v těch svých textech a pak dostane vlastně jako lynch za to, jak vypadá, tak to mi přišlo jako šílený, ale jako buď už mi to algoritmy nenabízejí, anebo to polevilo, no nevím.
3: To jakoby, kde jsou tvé algoritmy, ty získáváš informace, která nezískávám. To je dobrý vlastně. Pro slivák je to dobrý, ale
4: tak,
3: já se teď přijdu, že žiju v moc velký bublině a měla bych ji propíchnout. No jo, tak jakoby představa, že prostě všechno je industry plant a všechno, co konzumujeme, je nám jakoby předurčený a připravený a nemáme vlastně žádnou svobodu. A teď, že jo, ještě ten internet je plný těch botů a už vlastně je tam méně lidí, že jo. Tak je to trošku scary celý, no. Potřebuju tu tinfoil čepičku. No my jsme ale, sice jsme pořád... Jo, já vím, no. Já jsem minule právě říkala, že tady chytám signály ze všech stran, ale teď by se mi hodila. No, my jsme otevřeli na začátku hudební okénko a myslím, že těmahle dvěma jménama ho zavřem a to je Zara Larsson a Adéla.
4: Yes, souhlasím.
3: Já myslím, že chceme mluvit o tom samém. Chceme u Zary Larsson zmínit ten koncert, kde lidi byli jako delfíni.
4: Ano, můžeme tím klidně... Album. Yes, tak můžeme klidně začít Zarou Larsson. I love it. Takže ten přesně koncert, který zmiňuješ, tak je Pukl Pop v Belgii. Kde se během písničky Midnight Sun začaly vlastně lidi zvedat do pozice takového delfína, že jo?
3: Což vlastně, jakoby je to fakt těžký, jako teď se vím, že dospělý člověk leží na břiše se zvedlou hlavou a nohama, takže ho tak jakoby musí podpírat i třeba víc lidí. A byl to pohled podle mě pro ní úplně úžasný, protože měla strašný záchvat smíchu a nedokázala to dospívat, kdy v tom davu fakt bylo hrozně moc lidí takhle ve vzduchu v takový vtipný jogový poloze delfínu, což je její brand, prostě delfíni, halo. A takže to bylo hrozně vtipný a strašně od ní jako sympatický. Ona prostě je úplně, úplně pusinka. Teďka, že jo, jsem úplně zmanipulovaná, ale ještě teďka měla hodně sympatický výstup na TikToku, kdy kritizovala ceny za vstupenky na svoje vlastní koncerty, jestli jsi viděl, kdy říkala, že jako chce být, jako v budoucnu chce být součástí rozhodování těch cen. Že doteď v tom jakoby nebyla údajně.
4: Tak to je super a hlavně jakoby tady to video, kde ona se právě strašně hystericky směje a nemůže vlastně jakoby zpívat, je to strašně teda jako ikonický moment, ten obří dáv, ty lidi, teď ta její jako energie, jako vlastně kdy fakt jakoby nespívá, protože se hrozně směje, ale zároveň vidět, že teda všechno zpívá živě, že je to vlastně super, je to sympatický, to je úplně, já nevím, jakoby já mám pocit, že to je jak kdyby strašně bude zásadní milník v její kariéře, protože jenom tohleto video má, jenom na X-ku, na Twitteru má 34 milionů zhlédnutí za asi dva dny, což je prostě šílený číslo. A je to hrozně virální a vlastně strašně jako příjemný, sympatický, ona má fakt jako neuvěřitelný charisma a co se mi ještě líbí je, že prostě jak milkuje furt tu písničku Midnight Sun, mně je to sympatický, ta písnička už vyšla loni před létem, je více jak rok stará, ona furt ji tlačí, teďka vydala vlastně Collapse Wings, kdy ona je tam jako ta víla Wings a zpívá Midnight Sun. A furt to tlačí a vlastně teďka se stalo, že právě nevím jestli na Global Spotify nebo ne na Billboardu, tak tam právě vystoupala tahle písnička na jakoby nejvyšší místo za celou tu dobu, co vyšla, jakoby po rok a něco po vydání, je to vlastně teďka na největším vrcholu v Americe. A je to hustý, ta písnička už má za sebou, že jo, nominaci na Grammy dokonce, jako ona je fakt hustá a vlastně se mi líbí, že vlastně má nějaký projekt, na který je evidentně jako pyšná a prostě ho tlačí a užívá si ho už takovou dobu, teď to zpívala i tady na Černáku.
3: Ano, ano, připomeňme si tento zázračný moment z historie, že se tady objevila a zase zmizela a přitom zpívala, jak tady je hrozně ráda. Jak jí to hrozně baví a jak to hrozně miluje. Cute. Já bych jí to i věřila reálně. No a taky poprvé zazněla písnička Stateside z Pink Panthers naživo.
4: Oh, která byla super. Na festivalu.
3: Konečně Pink Panthers dostává ten úspěch, co si zaslouží.
4: Mega, na All Points East v Londýně vystoupila právě poprvé společně naživo s Pink Panthers. Je to výborný koncert, teda výborný vystoupení. Pink Panthers mi přijde, že fakt jako ona hrozně roste a vlastně když si vezmu její jako stage presence třeba rok zpátky, ona je na scéně fakt chvilinku, tak teďka vlastně mi přišlo, že se to jakoby užívala, že vlastně dokázala ten dav nějak strhnout. Byla vlastně strašně zábavná na tom pódiu při tom zpívání a bylo to hrozně super, hrozně se mi to líbilo. A vlastně mám pocit, že oni budou hodně usilovat o Grammy nebo aspoň nominaci na vlastně jako nejlepší duo písničku, protože jakoby já mám pocit, že tady to je něco, co by se dalo přirovnat jako ještě ne dobře v té velikosti těch interpretek, ale jako vibem k Telefonu od Lady Gaga, Beyoncé, což samozřejmě bylo jako to byl
3: wow.
4: Pík, ale já mám pocit, že jako Zara Larsson a Pink Panthers jsou takový jak kdyby jejich dcery.
3: O, to je moc hezký přirovnání, cute. No, já jsem z Pink Panthers nadšená, protože tady si myslím, že nějaká věc, kterou musíme zmínit, je, že i když ty zpěvačky jsou obrovsky talentovaný a nemají dobrý branding, což už je věc, kterou jsme řešili u prostě Sabrina Carpenter i u té hrozný paní, která se zasekla prostě u růžových věcí a třpitek, ježíš, jak se jmenuje?
4: Meghan Trainor.
3: Jo, ta, no. Tak když prostě není funkční ten branding, jakoby inovativní, ale zároveň autentický, tak to nefunguje, prokázala to Charlie XCX a je to přesně to, co funguje u Zary Larsson, to, co jí teď vykoplo, co vykoplo Pink Panthers a taky Adélu. Takže yes. Zajímavé. A jméno Adély teda dneska už zaznělo několikrát, tak konečně se k němu můžem prokousat. Adéla zveřejnila písničky, které vyjdou v jejím albu Prima 4. září a kromě KGB, kterou to začíná, která už vyšla, tu známe, a Ain't in LA, která bude, tím se to zakončí, tak tam je chronologicky Nicole Kidman, I'm the Man, Boys, Red Bottoms, a počkej, ty taky už známe. Itachi, Fantasize, Starving Artist, Marijuana, Therapy. Dobrý.
4: Těším se a jako vlastně dlouho jsem se zase netěšil na nějaký jako album, tak jako se těším na novou Adélu, na první album, reálný album Adély. Co ale jakoby ještě bychom měli zmínit, tak je, že kromě toho oznámila taky svoji tour po Evropě, Red Bottoms Tour, která bude klubová, vlastně objíždí docela malý, nebo má zatím v plánu objet docela malý místa, ale za co dostala vlastně lynč na internetu a podle mě docela oprávněný, tak je, že tady ta tour se vlastně nevydá nikam mimo skoro západní Evropu. Nejvýchodněji, kam ona se vypraví, tak je Varšava, kde bude vystupovat v klubu Stodola, kam se vejde zhruba 1500 až 2000 lidí, což ale jakoby odpovídá těm klubům, který ona jinak vlastně jako tam má, jo, obecně celý tý tour, ale vlastně, když máš postavenou písničku a celý její, jakoby, marketing na tom, že vlastně ty největší baddies nejsou z LA a vlastně to nějak jako rezonuje třeba mezi, já nevím, východní Evropou, tak nenavštívit vlastně jedinou zemi, kromě Varšavy, kromě Polska, je to takový divný a kor ještě vlastně, že nejede na to Slovensko a nebo do Česka. Já jsem si říkal, kdyby aspoň jela třeba do Vídně, víš co, jako, ale kor, když jede po malých klubech. Já jsem ale zvědavý, jak tady ta tour potom, až se vlastně teďka se spouští v tady tu dobu, kdy tenhle díl vychází, tak už vlastně jede prodej lístku. A jsem zvědavý, jakoby, protože předpokládám, že se vyprodají rychle a je dost možný, že budou vlastně upgradeovat ty venues, kam ona se vypraví. A pak je tady ještě jedna věc a to, že anglický nebo americký Universal Music vlastně zveřejnili seznam míst, na který ona jede, a vlastně tím posledním místem v únoru tam byla i Praha, konkrétně klub Roxy, který ale ona oficiálně ještě neoznámila, takže je dost pravděpodobný, že to bude ještě nějaký jakoby dodatek, kdy vlastně oznámí, že jo, hele, já jsem vás vlastně jako vyprankovala, jdu aspoň do Prahy. ale zároveň jede jenom do Roxy, což prostě má taky kapacitu 1500 lidí, jo, a jako přijde mi, že má vlastně na potenciál už na větší místa, ale zase na druhou stranu jako to chápu a je mi to vlastně i sympatický, že chce jako jet po těch menších, jako menších prostorech, než rovnou pojede prostě, já nevím, já jsem si říkal třeba aspoň Fórum Karlín, nebo tu, jak se to jmenuje, Univerzum, že by mohla jako už zvládnout, ale třeba nechce, třeba prostě chce fakt jako po klubech a mít jako svoji takovou na začátek prostě klubovou šňůru
3: ještě koncertovou. Poslední malou tour předtím, než
4: ale
3: si
4: uvidíme,
3: to nebudeme dovolit.
4: Přesně.
3: Já jsem viděla přesně, jak říkáš ty, že spousta lidí říkalo, že to právě má být překvapení, že se to nejspíš stane. Hodně lidí s tím počítá, že právě oznámí to Česko nebo Slovensko a jako nejspíš to vypadá na Prahu, jak jsi říkal ty podle nějakých těch odhadů, ale není to jistý. No, já hrozně doufám, že se to stane a myslím si, že bychom si to zasloužili, nebo teda ryb Slováci trošku, ale ty už jsou zvyklí na to, že se toho tady děje prostě nejvíc.
4: Ne, jako no, tak mi by se líbilo, kdyby se vypravila i na Slovensko, no, do Bratislavy.
3: A tak no, samozřejmě, ale... no. Jo.
4: Nevím, jako zároveň teďka...
3: Já myslím
4: vlastně
3: na sebe jenom.
4: Jako teďko vidím docela, že mluví, že vlastně vydává třeba teďka Side Note, tak, nebo jak se to jmenuje, ta Instagramový účet, tak tam mluvila slovensky, zdravila, vyšel vlastně teďka ten její velký rozhovor ve Vogue. Jako ona teďka tady vlastně dělá docela promo v Česku a na Slovensku. A což je super, že si jakoby teďka všímají i teda velký média a dostává tady už vlastně ten spotlight konečně jako ta prostě Slovenka, co se dokázala někde jako uchytit. Hrozně se mi líbilo, že ji teďka vyzdvihoval Paolo Habera na Instagramu. Vlastně natočil vlastně normálně video, kde říká, že je jako hustý, jako že prostě se takhle chytla, že je to fantastický, že je to velký úspěch a že je jako vlastně víceméně obdivuhodná. Načež ona reagovala, normálně to repostla a napsala na to a jako děkujem prostě pan Habera, jakože hrozně roztomilý a líbí se mi to, jako co teďka to. A vlastně mám pocit, že i teď nedávno někde komentovala, že vlastně to, že je takhle jako docenovaná teďka v tom Slovensku a že se jí tam vlastně daří na Slovensku, je jako známka toho, že tam jsou, dejme tomu, jako i nějaký liberální tendence a vlastně jako
3: jo,
4: ten mladý proud
3: říkala.
4: Tam, přesně, že tomu mladému proudu vlastně se tam, že tam má svý slovo, takže si myslím, že ona se ani jako vlastně nezdráhá tak moc komentovat nějaký jako současný dění, jak se jako z ní dělalo, což se mi líbí, no.
3: Jo, já si taky myslím, že nám toho ještě hodně řekne, dokud teda nebude PR trained, ale možná už je. A ona jako třeba prostě si toho nenechá tolik navykládat. Víš co, ona taková rebelka. No, takže to byla Adela. Doufáme, že se tady uskuteční v blízkosti koncert, ať nemusíme do Varšavy, i když věříme, že Varšava je krásná. A já si myslím, že ve zbývajícím krátkém čase, já tady mám pár takových jako plivů, jo, jakoby, že už to je fakt jakoby hodně, hodně low, ale bude to takový jakoby borec nakonec, akorát, že vůbec. Takže Erika Eliášová, o který už jsme tady několikrát, asi já teda osobně jsme mluvili, což je vlastně česká jako modní influencerka, má svoji odivní značku a myslím si, že je vzorem pro hrozně moc jako mladých českých žen. Přemýšlím, jakoby, jak je jakoby stereotypně jakoby zaškatulkovat, asi to dělat nemusím, ale vím, že její jméno oplývá jako spoustou kontroverzí, že jsou různý jako drby, že přeprodává prostě z čínských velkoobchodů a že ty věci nejsou kvalitní a že prostě ona je taky jakoby proslulá tím, že má takový hrozně, trošku jako my, takový moralizující, jako hrozně jako milý myšlenky, ale člověk z toho má takový pocit, jako hej, je to biznis, hej, ale jakoby je ona vlastně jakoby tak hodná, jak se tváří. No, ale jako jestli si chtěla zachránit něčím reputaci nebo jakoby do budoucna tak jakoby uhladit, tak to udělala teď sbírkou na útulek, který chce vystavět, nějaký jakoby obrovský moderní útulek pro zvířata v Česku. A tím si teda minimálně na chvíli jako získala i mě, takže jsem ráda, když lidi, co můžou dělají dobré věci, ano, to je hluboká myšlenka této zprávy. A na to navazuje na tuhle hlubokou myšlenku i Brian Johnson, který ho určitě znáte, je to takovej ten známý pán, který chce být nesmrtelný. On i na TikToku má jako přízvisko Immortal Ank, nesmrtelný strejda prostě. Akorát, že ho dělal různý věci, měřil si každodenně tělo a jeho syn mu daroval nějaký tělesný tekutiny, aby prostě byl mladistvější a zdravější. No jenže mu zjistili nějakou autoimunitní nemoc a on trošku teďka přesměřoval svoje působení a vlastně oslovili ženu Kate Toulow, kterou teďka budou rok v kuse testovat, která má endometriózu a myslí si jako spoustu lidí, že to je pro něj vlastně dobrý krok a hlavně pro jako vědu a pro ženský tělo, pro nějaký jako objevy zjištění a tak. Takže to je teďka jako mladá žena, která tohle všechno bude jako dokumentovat, tak myslím si, že to je fajn krok a doufám, že s čistými úmysly. No a pak to byly takový jakoby hezký moralizující myšlenky a teď už tady mám jako úplně poslední poznámku na konci mých poznámek a to je fakt už odpad, jo. Mám tady prostě větu. Na TikToku se mi objevují edity Miroslava Donutila s vyzývavou hudbou střídající z edity na pana Halíře ze Smolíkových a také virální kuky na zmrzlině. No a dobrý, takže jako tímhle bych to usavřela dneska. Pomalu.
4: Hey, co je na tvojí for you page? Taky, já tam teďka taky viděl Smolíkovi z nějakého
3: máš taky
4: důvodu.
3: Smolíkovi? Yes.
4: A vidím ještě? Tam hodně takovou tu věc toho holuba, co zpívá Happy Birthday, tak to tam vidím. Hodně štěstí, zdraví, ten AI holub, jak zpívá.
3: Ne? Jo, jak to jako šeptá.
4: Jo,
3: to je něco
4: jo,
3: pro tebe.
4: No, to je něco pro mě.
3: Protože to je holub a zároveň má třeba lidský nohy, že jo?
4: Jo,
3: který
4: jo,
3: dělal
4: jo,
3: přímo
4: přesně.
3: Pro tebe, vygeneroval.
4: Fuj. No, jako vždycky mě to vyděsí. Já mám taky ještě jakoby malé střípky. Jedním z nich je teda dění a internetový diskurs kolem knižní série Bezmocná, bezohledná, bezradná. To jsou tři knihy, které v té sérii vyšly. A ještě k tomu vyšly dvě doplňkové knihy. Vyšlo dohromady pět knih. A to všechno od roku 2024. A teďka se v tom jakoby někdo hnidopešsky začal vrtat a vlastně má pocit, že s napsáním tady té knihy nějak výrazně pomohla umělá inteligence, nebo ne knihy, tý celý té série, protože vlastně už jenom to, že vyjde jakoby pět knížek během dvou let, ona teda tvrdí, že autorka, že to měla všechno jakoby už předepsaný, předdělaný a tak dál, ale jsou tam takový jakoby věci, co trošku jakoby nefachají takzvaně, ale těžko říct, jako zatím ještě vyjádření jsme se nedočkali, nebo komentáře. Další věc, co tady já mám, tak je poznámka Jaroslávik, který mě pobavil svým postem, kdy dal post ten kámoš, který nevidí, že si Ank, nebo ten kámoš, co nedává Aura Points, tak jakoby vypadá to, že si tohle to vymyslel a postnul sám, tak to mě přišlo vlastně sympatický a pobavilo mě to, tak to se mi udělalo i radost.
3: Jakoby podle mě Jaroslávek by si zasloužil celou epizodu Slejváku a nějakou hlubokou rešerši, protože to je fakt postavička. Ale ano, tady to jsme si sdíleli spolu, tohle mým, to bylo skvělé.
4: Tak. No a pak tady mám ještě jakoby svoje dojmy, mě teda bohužel jsme měli dlouhý hudební okýnko, takže malinký filmový okýnko, ale důležitý, nebo mě to potěšilo, já jsem totiž byl teda na filmu Čika Čeka a odcházel jsem z něj hrozně nadšenej, líbil se mi, že byl jsem na tom tady v kině a vlastně nevím, co jsem nevěděl jsem, co o to čekat, že jsem do toho vlastně s otevřenou myslí a já jsem se u toho vlastně smál, já jsem brečel, já jsem byl vlastně, prožil jsem všechny emoce a odešel jsem vlastně spokojený s takovým jakoby příjemným pocitem, což je asi jako, co jsem asi chtěl, jo, jakože nešel jsem do toho s tím, že bych potřeboval nějaký jakoby hrozně hluboký queer drama vážný, který bude mě jako provokovat, to opravdu to jako není, ono to vlastně ani ta queer linka není zase tak jako, já bych to popsal tak, že je to vlastně příběh o Zdeně, kterou hraje Pavla Tomicová a která vlastně si žije nějakým jako životem na venkově, ale zároveň bojuje vlastně s nějakýma prostě předsudkama a drbama kolem toho, že jí vlastně umřel manžel, k tomu prostě v tomhle tom věku se stará o svoji starou maminku, která už je jako na lůžku, ona jí vlastně navštěvuje, ta jí maminka si přeje furt vidět Helenu Vondráčkovou, je to vlastně trochu vtipný, v pozadí furt hrajou nějaké jako archivy od České televize z 13. komnaty, kde prostě jsou takový jako úplně bizarní, tam třeba Simona Stašová z někdy z 0. let, takovýhle jako detaily, to je takový fakt malý maminky věci, které jsou mega vtipný. No a pak i tam přijede vlastně za ní její syn, který ho hraje Jan Cina. A vlastně během toho tam proběhne jako coming out, proběhne tam vlastně, je tam ta velká zásadní jako draglinka, ale vlastně furt ten film vlastně je postavený na tý Pavle Tomicový, jakože ona to film, ten film táhne, celý to jako kolem ní a vlastně postavený na jejím nějakým jakoby vývoji charakterním, jo, a to vlastně jak ona se pak postupně jakoby promění trošku a ta její situace se změní. Nevím, jakoby hrozně se mi to líbilo. Je to trošku telenovelka, ale vlastně v ničem to není špatně, jo. Mně přijde, že prostě já mám dost asi takových těch depresivních filmů, depresivních queer dramat jako s dlouhýma záběrama a tak dál. Mám pocit, že tady toho už vzniklo jako hodně. Ani na to už nemám moc jako náladu. A vlastně tady to byl takový jako příjemný, hřejivý, zábavný dojem.

0: Takže tak, takže
1: prostě
0: s tím
1: někde by tam Šimon musel šoupnout ještě Teresku Kostkovou a Vladimíra Polívku.
0: A jo, a ještě Langoše to... někam možná. A pak
1: no
0: by to,
1: ideálně
0: pak by...
1: Langoše samozřejmě.
0: Langoš tam chybí, no, bohužel. Ne, ale jakoby fakt jsem spokojený, takže to ad čika čeka. A poslední věc, co tady mám, tak je, to si možná asi pošetřím už do ikon.
1: Spicy. No já bych jako čika čeka ráda něco řekla, ale teď
0: jo,
1: jsem
0: promiň.
1: Jako zrovna ve fázi, povídej. Že jsem přestimulovaná jakoby tím, že to mám, jakoby 90% mých algoritmů na Instagramu tvoří čika čeka a asi si musím jako namyšleně počkat, až to odjede, abych si k tomu našla svoji cestu, ale jakoby jednou na to přijde.
0: Prostě si,
1: až to bude nejmíň, až to bude ten nejmíň čekat.
0: Seš až nejmíň taková čekat. Cílovka, že prostě to máš úplně zaplavený, seš, máš to všude. Seš prostě evidentně seš
1: reálně.
0: Cílová skupina, no.
1: Já to žiju, podle mě, jakoby. Ničím, nějakým způsobem. I když jsem to neviděla, tak to prostě žiju. Dost už queer propagandy tady v této epizodě. promiň. Ne, tak já jsem ráda, jestli to líbilo a že máme další hezký normální film v kinech a že se chodí do kina a že jsou všichni šťastní a tak. Pardon. Já navážu teda na krátké filmové seriálové okénko, jestli teda si řekl vše, co jsi měl na srdci. Já dál koukám na seriál Sugar od ne jablečné, ale hruškové televize. A nakonec se to rozjelo a ukázalo se, že to je sci-fi totiž taky. Že to je jakoby film noir meets Jamesa Bonda meets sci-fi. Mm-hmm. A je to takový hodně vlastně kreativní, artový až bych řekla. Ale sice jsem na pár momentů usla, ale moc se mi to líbilo. Trošku to vnímám jako takovou tu věc do pozadí, ale letos vyšla druhá série a plánuju se na ní podívat. Takže to je teďka můj jediný tip. No a knižní tip samozřejmě stále. Dočítám tu třetí knihu, kámo, a ono se to rozjelo. Akotar třetí kniha, rozjela se, už jsem skoro u konce. Takže
0: nemáš
1: jakoby,
0: co dělat, ale už jsem viděl...
1: Počkejte si...
0: Už
1: počkejte
0: jsem
1: viděl si naříjen, no.
0: Poličky, jak týzujou na to pokračování. No, já
1: musím
0: už
1: si před objednat.
0: Já už asi k filmovým okénku. Jenom vlastně jsem chtěl jenom zmínit, že vlastně ta jako poslední zmínka jenom, ale Pavla Tominsová v tom Čika čeká je vlastně úplně fakt úžasná a vlastně si myslím, že by mohla být jako, nebo měla podle mých očích být jako by zvážená na nějaký jako v rámci, jak bude sezóna prostě ocenění a filmových cen, tak bych vlastně by mě nepřekvapilo, pokud by v tom sehrála i ona nějakou roli a vlastně se mi to líbí. Je to fakt film o ní, je to takový jako hrozně hezký film a pak už by mě z filmového okýnka napadly jenom Marvel věci a to musíme už rychle pryč od toho.
1: Ne, time out.
0: Ban,
1: to,
0: ano.
1: Jakoby, to musíme dávkovat. Musíme to dávkovat.
0: Takže jdeme
1: každý
0: pryč.
1: Díl 2 minuty. 2 minuty Marvel.
0: Ne, dneska
1: až
0: nula.
1: Až od příště, ale dneska ještě ne. Dneska nula, přesně. Ne, tak jakoby já jsem ráda, že máš vášeň, která neškodí tobě ani tvému okolí. A tím bych to uzavřela.
0: Jdeme na ikony.
2: Ikona týdne.
1: Tak jestli můžu, já mám úplně obyčejnou prvoplánovou ikonu a to je Pamela Anderson, herečka, která se v posledním roce dvou trošku proslavila tím, že odkryla svou tvář a to doslova tím, že třeba na červený koberce vynesla minimum nebo téměř žádný make-up, což je takový jako skoro až statement, který u žen ve středních a vyšších letech jako moc nevídáme. A trošku to tak jako prorazilo tu bublinu nebo prostě ten trend těch dokonalých těl a toho jako anti-ageovýho prostě hnutí, takže tím si nás už získala. No a teď na mě vyskočil TikTok, kde se stará o svoji zahrádku a je absolutně roztomilá a ta zahrádka je strašně krásná a měla jsem z toho úplně takovej příjemný pocit, prostě I'm nourished and to je takový ten pánek je naložený v té řece, vy víte, o kterém mým mluvím. Ale hrozně si manifestuju takovouhle zahrádku a takovýhle stáří fakt. Jakoby kdo by to byl řek, že tohle bude můj cíl, moje vize, ale prostě je. No dobrý.
0: Ne, já jsem to taky viděl,
1: tady
0: to video a hrozně se mi to líbilo a vlastně taky to se mnou rezonovalo, takže chápu. A já pak mám jako ikonu, moje ikona týdne je Lukáš Konečný, který je na sociálních sítích, vystupuje jako hladovej vědec, ale mojí ikonou je díky jeho příběhu okolo AZ Quizu Junior, protože on natočil nejdřív video, ve kterém říká, je to prostě už hodně let od toho, co jsem v AZ Quizu poradil.

0: Zrazil, nevím koho. Každopádně oni tam řekl takovou věc, že vybírá písmeno Eš jako Saša a pak to nedávno to použila Česká televize v formátu What the Fact a oni to prostě to někde vytáhli z archivu a proto to natočil to video, že se podivoval nad tím, jak to jako znají. No a právě ta holka, kterou on porazil tehdy, tak se mu ozvala. No a společnými silami našli i třetí účastnici tady té epizody AZ Quiz Junior. Natočil další reelsko, že hledáme tady prostě tu čtvrtou a oni ji opravdu našli. A teďka je opravdu jakoby vhozená rukavice České televize, aby udělala, já prosím, aby udělala AZ Quiz dospělý jako odveta z AZ Quiz Junior, protože prostě to je pro mě úplně úžasná story, mě to hrozně bavilo sledovat a chci to vidět.
1: Tak to, jako já jsem sledovala podle mě tak ty první dvě reelska a vlastně teď jsi mi řekl, jak to dopadlo, že to dopadlo dobře, že se všichni našli. No mají to takhle na stříbrném podnose, měli by s tím něco udělat. Já bych si to pustila.
0: Yes, cute. Souhlas.
1: Úplně slyším prostě Lennona, jak zpívá písničku Imagine. Teďka přitom.
0: Zaspívejte si ji i
1: no
0: vy.
1: Tak jo.
0: A děkujeme, že jste tohle doposlouchali, dokoukali. No a my se ozveme zase příště.
1: Tak naslyšenou.
0: Čau.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
1: Bucha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
0: Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
3: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás, tady kývají, jsou vlastně spokojení lidé při poslechu dnes live pořadu Buchty. A dnes tu máme Honzu Vojtka, který nám před chvílí k mému velkému potěšení řekl, že miluje květák a chtěl by být kedlubnou, ale to o něm asi není až tak známo.
4: Tak.
3: Je to takzvaně, jak se říká hezky česky, psychodědek, říká se tomu tak i
5: jo.
3: V Čechách.
5: Někdy mi říkají psychohajzel, ale to...
3: Cvokař, to mám taky ráda. Akaterapeut a
4: odborník na vztahy.
5: Hele, to pozor, můžu?
4: Jo, to nejseš. No počkej, Honzo.
5: Já mlčím.
4: Tady nejsi ve svém pořadu. On, pokud Honzu znáte a byli jste na některých jeho přednáškách, které jsou na rozdíl od našeho podcastu o něčem, tak Honza rád mnoho mluví a také mluví o věcech, třeba zajímavých. Zatímco náš koncept pořadu je, Honzo, trochu jiný.
5: Já vím.
4: A tady třeba budeš mluvit trochu méně a třeba taky nebudeš ani mluvit moc o tom, o čem bys chtěl.
5: Dobře, já jsem ready.
4: Tak, ale uvidíme.
5: Je to výzva.
4: Uvidíme. Zuzka si připravila na dnešek dokonce i otázky, poslala mi je SMS-kou a já jsem jí psala, to mě napadlo to samý. Takže uvidíme, jestli se na to zeptáme. Je to tak, Zuzko?
3: Je to tak, udělala jsem si Google dokument.
4: A... Ano, to můžeš říct. Udělala jsi, proč jsi dělala, jsi mohla napsat normálně na papír, ne?
3: No, já jsem byla v cizí domácnosti a nevěděla jsem, kde je papír.
4: Jo.
3: Ale to je složitý, to je historka.
4: To je
5: co ta Zuzka na tom záchodě tak dlouho dělá?
4: Složitější historka. Tak. Takže Zuzka si napsala teda otázky.
3: Jo.
4: Jsou pěkné, já jsem si je četla ve vláčku, líbily se mi. Tak...
3: A domluvili jsme se, že abyste měli dobrý pocit z nějaké participace, taky pěkné slovo.
4: Zuzko, tak posledních ty deset... Ty vytasíš nějaké pěkné cizí slovo,
3: až 15 minut můžeme věnovat i vašim dotazům. Bude tady putovat mikrofon a předpokládáme a doufáme, že když to bude takto veřejně, tak to nebudou sprosté dotazy, jako obvykle, ale že to budou nějaké veřejnoprávní dotazy. Jako třeba můj.
4: Tak.
3: První dotaz, Honzo. Já se občas bavím například s mou příbuznou mámou o duševním zdraví a moje máma mi vždycky říká, vy byste furt byli spokojeni, co to za nás nebylo. Nebyl čas, ždímali jsme prádlo, sekali jsme dřevo, nevím co všechno, sušili jsme pleny, že to jako dříve nebylo trendy, tak moje otázka zní tak, jestli si myslíš, že to duševní zdraví...
4: Je jako... až jako nějaký výmysl té moderní naší doby, že my už nevíme takzvaně co by, tak máme pak ty problémy, třeba se vztahy, že? Třeba já vůbec nevím co by, tak mám problémy, Honzo, se vztahy, tak je to tak, že tím, že nevím co by, tak mám ty problémy?
5: Mm-mm. Počkej, já se na tebe napojím, jo? Já teď jako...
3: Že kdyby třeba...
4: máme jenom hodinku, Honzo, tak...
3: Že kdyby třeba Ivanka ždímala jako více prádla, nebo byla více jako...
5: Já ji vidím na dřevo, víš, jako sekačka.
4: Já třeba
5: jako...
4: bych ráda třeba orala pole, to by se mi líbilo.
3: Tak by neměla prostor na tady nějaký světabol a tak. Jestli je to opravdu trendem dnešní doby, že všichni mají nějaké diagnózy, nebo jestli to bylo dřív a jenom se to nevědělo a pak už skočili rovnou z mostu.
5: Ne, vždycky se řešil nějaký duševní stav. Jo? Tak si vem helenský Řecko od Platona, Sokrata, Aristotela, všichni řešili, co se nám to děje v hlavě, jak to vnímáme, i z tého jeho východu odvedle, tak taky tam prostě se vlastně lidé snažili dívat, co se děje v tom našem vnitřním světě. Možná tomu neříkali psychologi, neříkali tomu žádná introspekce, říkali tomu meditace, říkali tomu nějaký jako bádání, vstupování do svého vnitřního světa, mikrosvěty, alchymie, ale vždycky se řešilo naše jako duševní zdraví, protože my všichni chceme nějakou spokojenost. Ví se, že třeba mozek není mašena na štěstí, to se jako ví, že mozek je mašena na adaptaci, takže to nebylo nikdy o štěstí, stoici by mohli mluvit, ale vlastně téma a naše starost o naše psychické zdraví, tak je to jako jedna ze základů adaptability. My jako přežili, tak potřebujeme být nějak jako duševně pevní.
4: A on a už jede. Teď jsme ho nechali chvilku.
5: Tak se nemáte ptát.
4: Jo, lidi vždycky.
5: No, tak si povídám o filmech.
4: Dobře, Honzo, tak jenom já, abych to jakoby shrnula, co jsi řekl, tak teda ta odpověď na Zuzčinu otázku je, že lidi měli vždycky starost.
5: Ano.
4: No vidíte, takhle se to dá říct jednoduše prostě za dvě sekundy, že ale starosti tady byly vždycky.
5: Měli starosti, ale taky se snažil, aby je neměli.
4: Já no, vidíš, Honzo, no. Teď už to mám.
5: Ještě, že seš tady, holka.
4: Vyřešený.
3: Ale co si z toho beru já, že je tam teda důležité to přežití, že nejsme primárně teda zaměření na to, abychom byli šťastní.
5: Úplně ne, ten mozek na to není zaměřený.
4: Takže máme teda jakoby vlastně špatný mozek na to, že teda náš mozek je zaměřený na přežití a neštěstí. A teď můžeš si ten mozek nějak jako teda přeprogramovat, aby byl zaměřený teda na to štěstí?
5: To je ale hrozně dobře, že je zaměřený na, jako na vlastně na to přežití. A on není zaměřený na neštěstí, aby nám ho dělal, ale je zaměřený na to,
4: abychom... No můj mozek mi ho dělá, on to teda.
5: No to je vlastně právě, to je ta zátěž tohle jako století, jo? Nebo toho vlastně do roku 2026, když žijeme v extrémně stresovém prostředí, ale kam tím mířím? My máme opravdu větší citlivost na negativní věci a proč? Abychom se na ně mohli správně adaptovat. Takže to, že ten mozek to dělá, je pro nás extrémní evoluční výhoda. Tečka, už víc neřeknu.
4: Jo, jako v pohodě. Já úplně
5: já se bojím, no.
4: Ta evoluční výhoda se mi úplně nelíbí, Honzo, ale
5: jo. Ale to je o tom, jo, že vlastně z tohohle, že to ten mozek umí, tak udělat vlastně na tom je založená ta naše psychická odolnost a z toho potom vyplývá to vlastně ta spokojenost.
3: A můžeš uvést nějaký příklad, aby třeba to nebylo tak abstraktní?
5: Třeba že to, že hele, děláš něco, se ti děje a přijde v
4: ale práci. Ale co se třeba Zuzce děje?
5: No? Dobře, tak já to
4: řeknu. Je tak tam zapojit
5: třeba. V práci a sedí, prostě datuluješ tam, vyřizuješ e-maily, jsi docela spokojená, protože ti to jako jde,
3: no.
5: A jde ti to. A projde okolo tebe prostě nějaká kolegyně nebo nějaká paní.
3: Třeba.
5: Neznám chudák.
4: Magda,
5: Vašáriová, třeba Magdička. Jo, Magdička projde a ty ji pozdravíš, je dobrý den, paní Vašáriová, a ona udělá ne. Jo, a odejde.
3: Jakože je protivná.
4: No, ale to třeba, by podle mě Vašáriová neudělala.
5: No, třeba to neudělala, a tak jiná Magda by to udělala. Třeba jakože, a nebo neudělá tohle, jenom řekne a odej a půjde dál.
3: Taková.
5: A tvůj mozek.
4: To u vás v práci není, Zuzko.
5: To prostě vyhodnotí a začne okamžitě to řešit. Žež, proč se na mě mračí, co to jako dělá, co to má jako znamenat. Protože potřebuje. No, protože další funkce mozku je, že on je prediktivní. On neustále predikuje nějakou možnou budoucnost a
3: co se může
5: míře,
3: stát.
5: Co se může stát, jo, a on chce.
3: Co se mě děje.
5: Proto, no to, co se děje nám všem, to nejste sami. Mm-hmm. To zase unikátní, takhle holky
4: jo,
5: nejste.
4: Ne, teda. Dobře, jo? Tak to mě počíná. Takže teda Zuzky mozek, Zuzka teda sedí, datluje, pak teda projde Magda, ne Vašáriová, udělá ňaňaňa na Zuzku, jo. Zuzka udělá, aby se zbláznila. Ne, Zuzka neudělá nic a její mozek už teda predikuje, proč tady ta Magda je na ní takhle zlá, že asi chce třeba
5: Protože nechce ten mozek žádný konflikt, on chce jako klídek a proto se tomu začne věnovat. A bohužel, protože jsme divný bytosti, tak místo abychom šli za Magdou a zeptali si Magdo, prosím tě, celou se něco, jsi jako pohodě.
3: Tak z toho dostanou úzkost.
5: Ano, protože úzkosti vyplývají z negativního přemýšlení o budoucnosti.
3: Mně se spíš děje třeba v baráku u nás, že když můj soused dlouho vysává, on má takový ten technický vysavač. A když dlouho vysává a dělá u toho randál, tak já vím, že jako s ním je něco špatně, že má jako špatnou náladu, protože potřebuje extrémní
4: čistotu. A to jako víš, že to je tvoje jako domněnka, nebo ty jsi za ním byla, že jsi zazvonila a zeptala se, ho vysáváte, protože máte špatnou náladu.
3: No on pak následuje, Ivanko, já mám tu predikci, a pak následuje nějaký e-mail, že je třeba sucho na zahradě nebo něco. Takže jenom jsem ti chtěla potvrdit, že opravdu ty predikce
4: a on ti soused, takže vy komunikujete, takže ty si o něm něco myslíš a on ti posílá e-mail. To je vaše komunikace se sousedem, ale to není tvůj taťka, to je jiný soused.
3: To je jiný ještě soused. To je Laďa.
4: Laďa.
3: Vám, že tady není. No ale k čemu jsme tak chtěli dospět, že to mě má zachránit, abych přežila život? Toto?
5: Ano.
3: Jo? Jako, že by mě Laďa by mě mohl třeba, kdyby mu buchly saze, tak by mi mohl něco udělat.
4: Třeba
3: ale já
4: by
3: tím,
4: tě
3: že...
4: vysál.
5: Třeba. By, hodně. Nebo jako přejel vysavačem.
4: No, Ježus.
5: Zlikvidoval prostě.
4: Vítěla, já přejel vysavačem.
5: No. Technicky.
4: A jestli by pak třeba neměl z toho lepší náladu. Dobře, a teď teda, Zuzko, ty jsi chtěla tím docílit, tím Laďou, co?
3: No, já jsem chtěla docílit nějakého konkrétního příkladu, abys nám teda demonstroval, že mozek je zaměřený na to přežití.
5: Ano.
3: A v rámci třeba té situace, ať už s Laďou a vysavačem, nebo s Magdou, která dělá tak co tím chceš teda říct? Jak docílím toho přežití díky tomuto?
4: Že přežiješ, no.
5: Protože my reagujeme na ten mozek a vy to víte, co to jsou hrozně zvláštní otázky. Vy nechcete, abych mluvil vědě, jako odborně, ale přitom se ptáte na hrozně odborné věci, tak si holky vyberte.
4: No, to právě je, Honzo, ta zdá jako těžká věc buchta, že my se sice ptáme na odborné otázky, ty musíš odpovídat odborně, ale zároveň zábavně.
5: Tak já to řeknu, jo. Hele,
4: a stručně.
5: Děláme to stručně. No, to
3: a například
5: je,
4: a srozumitelně, věci, prakticky.
5: Vy jste ale hodně náročný.
3: S Laďou.
5: Ty, jako ty predikce mají zajistit tu vlastně to tvý přežití a je jedno, jak to řídím. A průšvih tohohle světa, já se snažím fakt být, já tě hodně cítím tady v zádech.
4: Tak
5: cítím
4: se to. Musíš rozpohodit, když jsi psycholog. Tak máš
5: nejsem
4: na to,
5: psychoterapeut.
4: Tak terapeut.
5: Tak
4: si jde nějakou terapii sám sobě.
5: Já si dávám teď od začátku. Já ty si říkám, v klídku, no. Vojtko, to je vydržíš, to je v pohodě.
4: To přežiješ.
5: Jo, a tak kde přežiješ a tak dále.
3: Hodnej Honzík.
5: Hodnej. No. Brouček.
4: My tě pak přejedeme vysavačem za odměnu šatně, Honzo.
5: Ano, a mamička mě
3: pochopila.
4: Mm-hmm. Tak znovu teda, ta Zuzky otázka byla, jako jak ten její mozek tím, že vytváří nějakou predikci do budoucna, přispívá k tomu, že je ona teda, že přežije, ale zároveň to, jestli to správně chápu, přispívá i k tomu, že nejsme zcela šťastní.
5: No ano, protože vlastně ta úzkost jako taková, ta emoce jako úzkosti nám opravdu zachraňuje, protože ona nás vlastně říká, do tohohle nechoď, do tohohle rizika nechoď, to je zbytečný riziko. To, že to náš mozek reaguje na tyhle ty věci, na magdičky, na ládi, na vysavače, na flusání, reaguje prostě jako na šavlu zubýho tygra, když se nám ten mozek formátoval, je vlastně mozku jedno. Jemu je jedno, jak moc je to veliký, jestli je to relevantní nebo není. Uh-huh. On to prostě vyhodnotí s tou stresovou reakcí vlastně velmi podobně, jako šavlozubýho tygra. A přitom je to kravina, přitom je to jako banální věc.
3: Přitom jenom soused luxuje.
5: No, jasně. Jenomže v tom důsledku ono nám to opravdu zachraňuje. No. Průšvih je, že vlastně, jak je ten život opravdu jako teď těžký. My jsme historicky nežili nikdy takhle strašně stresovým období, jako žijeme teď. Sami jsme si to zařídili, tak jsme přetížený extrémně. Mm. Takže i když ta úzkost před prostě jedním stoletím nám zachraňovala zadek, protože jí nebylo tolik, tak teď bohužel, jak je to chronický, my jsme vlastně takřka pořád neustále v úzkosti, jako takový, tak už to není úplně zdravý.
4: No takže dobře, chápu ten tak paradox. To jsme si popsali teda problém, jo? Já bych to vzala zase nějak jako takzvaně odpíky vědecky. Takže popsali jsme si problém, že teda máme moc úzkosti, jsme v chronické úzkosti pořád, přemýšlíme místo teda o nebezpečí šavlozubého tygra, o tom prostě, kdo nám napsal jaký nepříjemný mail. Mm-hmm. No a teď teda co s tím, Honzo?
5: Jo, a to je ta past, a teď tady budu hodně rychlej.
4: No, to, jak budeš rychlej, jo? To bude na 10 sekund nám dáš návod, jak
5: ano,
4: na to.
5: Tak. Ne, no, na tího nedám, já ti řeknu na terapii.
4: Jo, takhle, takže to je ta rada teda, že my všichni, když se chceme protože tady tohoto vyvarovat, tak máme jít na terapii.
5: No, protože to je pro každého člověka.
4: Ale tak to říkáš ty, protože jsi terapeut, že jo? Ty jsi tady vlastně.
5: Kvůli tomu to neříkám, já mám fakt narváno, já nemůžu.
3: No, to my víme, protože když jsme Honzovi posílali maily, on má automatický e-mail, mám plno.
4: Zuzka, dobrý den, Honzo, rádi bychom se s tebou domluvili, v kolik se sejdeme na Colors of Ostrava, a Honza tam přesně automatická odpověď. Děkuji vám za důvěru, jsem rád, že se na mě obracíte, ale mám až do roku 2089 plno. Takže...
3: Ale Ježiš,
5: to bych se chtěl
3: terapii.
5: Dožít 2008, to by se mě líbilo, abych chtěl vidět, jak to s ním s náma dopadlo.
4: Takže teda máme jít
5: no
4: na terapii.
5: No, protože tyhle rady jsou opravdu k ničemu, protože vlastně každý z nás má ty příčiny, je to naprosto unikátní věc. Takže já vám tady můžu dávat nějaký obecný rady, které jako fungují. Dejchejte zhluboka, choďte běhat, dělejte něco s tělem, můžete meditovat, ale třeba když je člověk v úzkosti, tak jsou meditace opravdu k ničemu, protože jakmile zavřeš oči a zhluboka se nadechneš, to ti první vletí do té hlavy. Celý ty témata, celý ty úzkosti dělají a tu úzkost máš ještě větší. Takže ono jako a to jsou jako opravdu rady úplně k ničemu.
3: Jo, já potřebuji, paušální rady teda nefungují.
5: No, v mý profesi fakt ne. Jo. To, co jsem pojmenoval, práce s tělem, práce s dechem, jsou univerzální rady, které opravdu fungují. Ty dát můžu. Jo, ale zase, když jsi úplně vyřízená, excitovaná z různých jako důvodů a tak dále, a někdo ti řekne, zhluboka dech, je to jako přizabiješ.
3: To jo,
5: rozumíš
3: no.
5: mi, jo? Tak jo. Jako...
3: Nebo proč máš tak špatnou náladu?
5: Ano.
3: Nebo nebuď smutná.
5: A nebo ještě, Zuzko, ještě lepší, ty máš pořád špatnou náladu, mohla bys něco dělat, abys ji neměla?
3: A nebo v případě žen taky bývá tematizováno, jestli ta žena nemá menstruaci třeba.
5: A nebo třeba PMSko ještě před tou menstruací, když už
4: no.
5: jako.
4: No to bývá, Zuzko, tematizováno jenom do jistého věku, takže to už brzo se nás týkat nebude.
3: To je pravda, to je pohoda. Ale
4: to už pak jenom budou říkat taková protivná bába.
3: Klimakteriální, nějaký procesy tam přijdou a pak
5: ty máš nával návaly, viď?
4: No, ale to, to máš tak
5: zase jenom, zrudla, do, má návaly.
4: Jenom do určité, do určitého
3: pokračuj
4: věku.
3: Pokračuj s otázkami, to stihneme, počkej.
4: Mě by zajímala ještě ta otázka, ale to je možná taková moje stereotypní představa. Honzo, ty se hodně věnuješ obecně těm jako partnerským vztahům, to je podle mě banger, tam prostě jakmile vyjde nějaká knížka vztahy, jak na lásku, prostě ulov si partnera snů, whatever, tak to je podle mě banger, to lidi hrozně žerou.
5: A to máš teda velkou pravdu.
4: Ale moje taková stereotypní představa je, že to většinou zajímá jenom jako ženský. Něco podle mě jako třeba yoga a batikovaný legíny a chození do Santiaga jsou podle mě věci, co zajímají mimo jiný teda mě taky.
3: Říká odbornice
4: ale
3: na gender.
4: Ale primárně teda ženský a tam já řadím pěkně stereotypně i ty vztahy. Heterosexuální muže teda, jako jsem neviděla, že by v knihovně tam brousil kolem poličky vztahy, jako, tak to jsem neviděla. No, a možná já, se špatně dívám a mám
3: tak,
4: stereotypní představu.
3: Já vidím na koupališti, kdo si co čte a ženy si typicky čtou tvoje knihy, je to tak, no, prostě, je to takový výzkum malý. No, a tlusté knihy, že se tím opravdu zabývají.
4: No, takže je to z tvé zkušenosti, platí tato stereotypizace, že yoga, legíny, cesta do Santiaga a vztahy jsou čistě ženská záležitost?
5: Hele, ne. Jako moje zkušenost v mé bublině a v mých zkušenosti...
4: Že tam přijdou bagristi, strojníci.
5: To ne, ale tak jako, hele, ona jako bagrině a strojnice taky jako úplně, jako, jako pěstevní dělnice ti taky asi pravděpodobně nepřijde.
4: Jako já nevím. Jo,
3: tak hodinu do AZ-kvízu, pěstevní dělnice.
5: A teď
3: ale
5: nic proti pěstevním dělnicím a jako bagristkám, no, jo, a ale... to můžou být chytrý lidi. Já znám truhláře, který vlastně se se mnou povídal.
4: No to už tady nemusíš teďka
5: jedno.
4: Se omlouvat, ale Honzo, to je, jedno, to je v pohodě.
5: Ne, ale kam tě mířím? Takže... V mém světě je to opravdu takřka možná, aby ti dal zapravdu, ano, pořád více žen, to může znamenat, protože to, je to s tím genderovým stereotypem fakt spojený, že vy ženy máte na starosti emoce. Tu emocionální stránku toho vztahu a musíte o tom jako vidět, být takový ty terapeutky, jo, a tak dále, když už jste to dorovnali ty platy a všechny a dokážete,
3: jsme nedorovnali,
5: tak aspoň musíte být
4: terapeutky. Ještě. Jsme
5: no to já vím, že nedorovnali, ale oni si to myslí, ty chlapi, víš?
4: Jo, ale že trochu tam teda ten stereotyp platí, ale neřekl bys, že to je takhle ne, vyhrocený, ne, jako ne, že by to ne, bylo, ne, že ne. Jenom ženy si kupují.
5: Děláme s Ester vlastně tu terapii sdílením, tak to mám jako vlastní, jak tam jsou ty diváci, děláme ty přednášky. Tak když jsme to začali někdy před 8 lety, 7 lety, tak tam opravdu 90% bylo ženských a ještě v určitě jako věkový kategorii, kolem 35 prostě jako plus a tak dále. Je 7 let potom a je to fakt jednak jedný. A dokonce i starší generace, já myslím, že se to fakt mění. Jako mění se to a pozor, ale je pravdou, že Praha třeba není Česká republika.
4: Není, no.
5: Jo, že když vyjedete do Berouna nebo do Benešova, tak to fakt není, tak je pravda, že tam tenhle, ta stereotypizace je tam víc vidět a je to víc. Ale teď jsme třeba byli v Kuřimi. Jsme jako, jsme
3: to je krásná
5: hráli.
3: Věznice.
4: Kuřimi je pěkná věznice.
5: A, bylo tam,
4: a zároveň taky zvukař Českého rozhlasu Brno, to vás bude moc zajímat, tak ten bydlí v Kuřimi. My občas, když natáčíme v Českém rozhlase Brno, tak tam se musí natáčet s panem zvukařem.
3: Ale jenom do 4, protože on
4: už jede domů. A tak on tam je od brzo, že jo? On začíná brzo. A mají tam takový stůl ve tvaru kytary nebo avokáda a tam vždycky natáčíme a pan zvukař je s Kuřimi.
3: Ale já si vždycky vzpomenu na to, že existují krásná informace i takové...
4: No můžeš klidně si, Honzo, dojít pro kafičku.
3: Stereotypy, podle mě i žen, vůči tomu, když ty muži mluví o svých emocích. Vzpomínám si už skoro z dětství na takový díl Přátel toho seriálu, to mladí možná už ani neznají, půlka Přátel herců.
5: Ne, Přátelé jsou fakt jako fenomény pro
4: dobře?
5: Generace.
3: Tak ano. Tam je...
4: Takový... To si myslíme my staří, Honzo, to tím mladí.
5: Já učím na těch výškách a na těch středních školách, tak Přátelé
4: to
5: fakt
4: znají. To znají.
5: Jako Rachel, tak to je tam je docela taky jako dobrý. To
3: No, tak to je zrovna díl o Rachel, kdy ona zbalí postavu, kterou reprezentuje tam dnes už teda, no, je živý, Bruce Willis, nebo ten herec prostě hraje postavu a tam jde ale o to, že ona je ze začátku, nebo Monika, já už nevím, prostě nějaká z těch ženských, tak je ve stresu z toho, že ten muž, ten Bruce Willis, nebo ten, který ho hraje Bruce Willis, že nemluví o citech. A on se pak rozjede a furt říká, co kdy zažil, jaký kdy měl trauma, kdy se pořezal a brečí tam celý ten díl a ona je pak z toho znechucená a rozchází se na základě toho, že on příliš reflektuje své pocity. Čímž bych chtěla zhrnout to, že si myslím, že i ženy mají předsudky vůči tomu, co by ty muži měli jako vnímat.
5: To je docela zajímavý fenomén, nebo vlastně paradox, že si přejeme, nebo vlastně ty ženy, a na to jsou i výzkumy, jo, citlivý chlapy a tak dále, a pak takovýho člověka potkají a pak mu říká, že je málo chlap a to je jako fascinující jako věc, který se fakt docela i zkoumá, který jako, kterým se, a je opravdu existující, jako, že fakt se to děje. Jo. A ty chlapi jsou nešťastní, tak já tady jako se v sobě hrabu, dělám tu introspekci.
3: A pak přijde s akou vrtačkou a něco zavrtá a prostě větší úspěch většinou.
4: Jako já bych hlasovala, že by i byl i s vrtačkou, i jako by to mohl být bagrista, fotbalista, ale byl by třeba i trochu filozof, lékař, citlivý.
3: A s vrtačkou.
4: Ale jako by zároveň i ve správné chvíli by byl i jako by drsnej, víš co? Jako brečel by, ale ne zas moc.
6: Pojď sem, kotě.
4: Jo, jakože, no. Takhle bych si to nějak představovala, ale jakoby možná pak se...
5: Proto chápu, že jsi v úzkosti.
4: Já jsem v úzkosti, Honzo, a jsem single, takže...
3: No, ale je pravda, že mě teď z poslední doby nejvíc zaujalo, to mě říká
4: moje
3: máma.
4: Ale já myslím, že někde existuje. Ještě co? Přijede na koni a zároveň v autě.
3: A s vrtačkou.
5: Takže to... trošku mutant.
3: No,
4: takový to zas ne.
3: Že takový jeden náš známý opravil mamce dveře tím, že zlomil vařečku, což mě přišlo teda extrémně přitažlivé, a tou vařečkou spravil ty dveře, že ta díra, co byla v těch dveřích, ten, já nevím, šroub, píst, whatever, prostě tam byla nějaká díra.
4: No, píst, nevím, no.
3: A on tam vrazil, Ivanko,
4: tu vařečku.
3: Té vrtačky, teda vařečky, jako ručně, to tam vrazil a... Prostě, pardon. Prostě
4: takže dobrý. Právě, no, Honzo, že vlastně to je podle mě něčím teda opravdu smutné, že když si muž a pracuješ na své citlivosti a pak...
3: Zlomíš vařečku.
4: No. Pořádně zaražená vařečka, ale nevím, jestli ta oprava, Zuzko, byla jako funkční.
3: Byla právě funkční. Ještě.
5: No, on je to, že my tohle vlastně vnímáme jako slabost, což je vlastně úplně obráceně. Jo, ono to chce docela velkou jako odvahu do sebe vstupovat. A v obráceně, když ta žena se o sebe začne starat, je opravdu emancipovaná, ví, co je feminismus, že nechce být stejná jako muže, ale že prostě máme nějakou jako rovnost, tak jí to taky jako vyčítáno. Ono je to i z druhé strany. A je to vlastně jako velký průšvih. Jo, a pak chcete, ale je spousta lidí, kteří to jako umějí. Jo, my tady
4: jo,
5: jako, my
4: a
5: tady
4: který jako třeba, Honzo, prosím tě?
5: Dobře, já mám nějakou kartoteku, já ti pak dám nějaké kontakty.
4: Lékařské tam jestli máš někoho, kdo jezdí na koni i autem.
5: Ale počkej, Ivano.
4: Nebo někoho, kdo umí opravovat dveře vařečkou.
5: Ale ty jsi říkala jednu strašně zajímavou věc, která je opravdu velmi těžká v tomhle dnešním světě, že my vkládáme těm našim partnerům a partnerkám tolik rolí, které ty si pojmenovala. To je největší průšvih opravdu jako tohohle světa, že chceme, aby byl nejlepší milenec, nejlepší prostě dřevorubec, aby byl kuchař, aby byl ještě táta, máma dohromady a tak dále. Taky nějaká babička, aby prostě jo, chodil na filmy, byl to cinefil, počkej, filozof.
3: Aby byl ten partner
5: truhlář,
3: i babička.
5: No, klidně, to je jedno. Jo. Tady už prostě...
4: Ovčí babička, to byl nějaký večerníček.
3: Přání,
4: si pamatuju.
5: To už, ovčí babička už lidi fakt neví, co je.
4: Nemusel být.
5: Jo, úplně přeším tu Bohdalovou.
4: Jo, takže že teda je to tak, že z tvé zkušenosti, nebo že v současné době tím jako našim partnerům přikládáme až příliš mnoho rolí, že dřív, když jsi žil někde na samotě, na Šumavě, tak stačilo, že byl partner dřevorubec. Ale nemusel už teda být k tomu babička.
5: Třeba.
3: Jo.
5: Já jsem že těch rolí bylo jako míň, ale nejenom, že on je mohl hrát, ale my jsme je neočekávali a nechtěli jsme, aby je splňoval.
3: Jo,
5: a
3: že
5: ještě
3: to byl
5: v nějaký kvalitě. Jo, a to je opravdu jako veliký průšvih, protože ta očekávání v nás něco dělají, protože ty očekávání jsou ta predikce a oni, když se nestanou,
3: tak je to
5: ta
3: blbý.
5: Očekávání, no tak, tak se v mozku, když už jsme u toho mozku, stane něco, jako čemu se říká dilema a to dilema můj mozek musí vyřešit, ne ten jeho. A já nechci doprčit, aby mi ta dilemata dělal. Buď už konečně ta terapeutka, vyřeš moje traumátka, dělej, jo a takhle, uvař večeři, jako spadni, já jsem na nervy,
4: se dostal
5: spadni
4: do
5: už poprodu, jako že ne, nespadni, ale... vem si to prádlo, buď úžasná milenka, dělej, a když nejseš, je to tvoje vina, že já nejsem šťastný.
3: Já se bojím, Honzo, že spadneš.
5: Ne, já
4: tak,
5: jsem,
4: no Honzo už spadl.
5: Dobrý střed.
4: Jo, já, jako já, kortěl taky je důležitý, no, to, abychom no, to připsali k těm rolím, tak samozřejmě by měl ještě taky chodit teda cvičit.
5: No to určitě musí nějak vypadat. Ale to je, pozor, ale jakmile dneska nemáš jako sixpack, jako chlapík, tak to máš smůlu. Tak
4: jako sixpack podle mě se stejně tak jako vlasy a sixpack se podle mě přeceňují.
5: No tak to se přeceňuje vůbec všechno možný. Jako
4: a jako dost věcí se přeceňuje. Ale
5: dokonce existuje termín, kterým se říká body fascismus. Už. Že už to není body shaming nebo body shaping, jak to tělo má vypadat, ale už vyloženě jsou lidi tak umanutý, že musíš jako fašismus, že jakmile nevypadáš 90, 60, 90, nemáš ten sixpack, nemáš nějaký jako ramena, tak se ani jako nikdo se s tebou nebude povídat. A ještě ti
4: napíšou. Takhle si to někdo myslí.
5: A
4: jako,
5: ještě ti to napíšou, řeknou, hele, tak musíš zvedat tolik na bench, tohle nežer, z jedné fotky to hned viděj, jo a tak dále, abys nebyl
4: v úzkosti. S kým ty se kamarádíš teda,
3: to je právě, já, to nějaká...
4: To mi si teda
5: to já, ne, to mě říkají klienti, to já.
3: Ale naopak jsou třeba... A to už je teda asi nějaká, dejme tomu, víc než záležitost, že jsou i takový ty lidi, co si chtějí jako vyživit toho partnera, ne? Že,
5: no jasně, vyžrat, jasně.
3: No, to mě taky přijde zajímavé. Ale jestli s tím někdo máte problém, to, no. To jenom tak, aby řeč nestála. Já se ale podívám na svoje otázky. Já jsem si ale vzpomněla, že při takzvaných přípravách, které čítali asi jednu minutu, jsem posílala Ivance video tady s Honzou a Ivanka mi psala. To je nějaké zrychlené to video, on takhle rychle nemůže mluvit a evidentně může.
4: A evidentně nebylo teda zrychlené, bylo to takhle.
3: Počkej,
4: tak co tam máš, Zuzko?
3: Ty jsi byla na nějakým workshopu divadelním dneska?
5: Já dělám divadelní workshop.
3: A jo, no tak jo. Tady mám připravenou otázku, ale ve vykací formě a mezi tím jsem ti začala tykat, takže já to změním teda profesionálně. Já jsem slyšela nějaký rozhovor s tebou a ty jsi tam hodně často zmiňoval, že lidé si mají vylít nějaký svůj kýbl. To předpokládám, že nějaká metafora.
5: Ano.
3: Proč je to metafora? A jak se to dělá s tím kýblem teda? A jak často a tak? Metafora kýblu mě přijde dobrá, když no, to právě praktické.
5: Vylití kýblíčku je fakt fascinující věc,
3: no,
5: že vlastně
3: je?
5: Potkáš se s kámoškou, s kámošema, s lidma a vlastně začneš sdílet to, co se ti děje a trošku toho kýblu. Stresu metaforicky těch...
3: Vyliješ do výletky.
5: No, jako nazdílíš prostě na jako někomu druhýmu.
3: A ale oni pak zase mají naplněný ten kýbl.
5: Ne, a to ne? Je právě to, že ty
4: oni nemají chytat ten tvůj kýbl do svého kýble. Oni ho mají nechat jenom jako stejka do kanálu.
5: A bej tam pro tebe, bej tam pro ty tvý emoce. Ne, a to neznamená, že mají ignorovat. To není o tom, ale je jako dobře, pověz mi o tom něco víc, máš jako zazdílet tyhle ty jako věci a mají ti nabízet. Říkat, ti chceš od nějak pomoct, nebo si chceš jenom pokecat.
3: No,
5: takže a to ty... moc lidí neumí, proto o tom hodně často mluvím. Jo, že vlastně ta empatie je založená na tom, že já tam s tebou jsem, já nemůžu vědět, co cítíš. Jo, takový to vciťování se, to je, prostě tomu se říká falešná jako empatie, protože k ničemu, jo.
3: Cítit můžeš oheň maximálně, no, jasně, ne? Nebo smrad nějaký.
4: Ale zároveň taky jsem si všimla, a to taky podle mě není ideální, že někteří ty lidé, když ty vylíváš ten kýbl, tak oni tě nenechají ho ani vylívat a oni ti rovnou začnou hned radit něco.
5: No a nebo,
4: ale
5: ne, pozor,
4: právě podle mě to
5: skočím, já ti do toho skočím, teď tě
4: no tak skákej, do toho. Ale máš
5: a nebo oni začnou soutěžit a začnou tebe chrstávat ten svůj kýbl.
4: Jo, že mají větší
5: svůj kýbl.
3: Mám větší kýbl.
5: A mně se stalo. Mm-hmm. A ty vidíš,
4: ty
5: nemůžu
4: víš
5: říkat.
4: Nic.
5: Ty nic nevíš, co
3: jo,
5: je těžký
3: to
5: život.
3: Horší.
4: Ale to
3: jo,
4: není
3: jo.
4: Teda správný přijímání jo. Toho kýblu. Správný přijímání je, že ty jako empaticky nasloucháš a případně jako
5: a
4: dáš nějakou
5: zvídavá.
4: Podporu. A seš zvídavý, anebo řekneš třeba, ty seš Zuzko, teda to máš těžký, to mě mrzí.
5: Třeba.
4: Ale neděláme jakoby, a ty vy v Brně nic nevíte, to my v Praze prostě...
5: Na to, že Ostravě, jo. A nemá to být ještě takový to, ježiš, to máš ale Zuzko fakt těžký. A hlavně ukazuju, že mě to vůbec nezajímá.
4: Že to je jenom jako... Pískáš na mobilu a děláš, jo, máš to fakt těžký, Zuzko, ale tady Bad Bunny pije dobrý video. Takže takhle taky teda ne.
3: Jo, dobře, no ale já si stejně se domnívám, že když opravdu jako empaticky někomu nasloucháš teoreticky, tak stejně se ti to asi nějak dotkne, ne?
5: No, nemůže nedotknout, to ale to je právě to, že tyhle věci a ty vztahové věci, a nejenom intimní, ale jako kamarádský a jakýkoliv jiný vztahy, jsou založený na nějaký míře pocitu bezpečí a blízkosti. Já tohle můžu dělat, rozumíš, vylivací kýblík nebudeš spaně na zastávce.
3: No, taky to dělají lidi.
5: Jo, ale dělají, jo, jasně, a je mi to jako úplně putná, ale možná z jiných důvodů. Ale vlastně, kde se cítíš bezpečí a blízkosti, protože víš, že ten druhý ty emoce a to a ta témata, to sdílení, že vlastně nějakým způsobem unese, že to nebude zneužívat proti tobě, to je hrozně důležitý, jo, to vědomí a mít nějaký jako důkaz a to je těžký.
3: Jo. No a co když ti ani to vylití kýblu nepomůže ten kýbl úplně vylít, že tam je nějaká usazenina.
4: A nebo ty ho prostě vyliješ, ale on zrovna hned jak ty liješ,
5: no
4: tak on
5: se ti znova
4: naplní.
5: No tak jasně, no. Proto se to má dělat opakovaně, protože život se žije.
4: Takže pak celý život vylíváš kýbl vlastně.
5: No, tak
3: ale zase jsou lidi, co nedělají nic jiného, že vylívají ten kýbl a pak nikdo jejich kýbl nechce chytat.
4: A řekám... zároveň, když někdo furt vylívá ten samý kýbl dokola,
3: tak
4: už je to trochu otravné, že když jako rok někdo vylívá furt ten samý kýbl,
5: tak to je
4: třeba
5: úplně
4: s tím samým člověkem furt vylívá kýbl a furt nic, tak pak taky už trpělivost.
5: Jako... To, co si jako povídáte, tady zní takový jako známý terapeutický rčení, že lidi chodí na terapii kvůli lidem, kteří by měli chodit na terapii.
3: To je tak, to je pravda.
5: Jo.
3: No.
5: Tak to mě tady teď napadá.
3: Je to tak, no.
5: Jo. Že to vlastně pokud máš kámošku, která tě, jakože pseudokámošku, která furt dokola rok, dva, tři, osm.
4: A tak nebo často to dělají lidi třeba kvůli rodičům, že jo? Že ty chodíš na terapii kvůli někomu, kdo by chodí na terapii a to jsou tvoji rodiče, že jo? Ale oni nechodí, protože... Jako...
3: Protože se kají dřevo radši třeba. Nebo něco
5: a nebo protože je to, oni fakt nejsou naučit. Oni,
3: jo, vůbec, tak
5: oni,
3: je to
5: oni nemají v hlavách koncept. A to myslím smrtelně vážně. Že by něco takového mohlo jako pomoct. Pro moji mámu, mýho tátu, než umřel, tak to vůbec, já když jsem říkal, co dělám, tak on tam fakt seděl. S tím pívem a říkal mi, ty vole, co děláš, nech, proč těm lidem blbneš
3: hlavu. On ti říkal, ty vole?
5: No říkal, on mi říkal mnoha věcma, jako ty vole, to bylo to nejjednodušší, a říkal, ty vole, co děláš za práci, nechceš dělat něco jiného, co blbneš těm lidem hlavu.
4: Něco pořádného, jestli bys neměl dělat.
5: Táta byl mistr ve Škodovce, že jo, ten makal rukama.
4: Takže to bylo jako, že...
5: Cože to učíš? Jako to...
3: Jo, že to je taky generační, že jo, i že to byla dříve ostuda, teď se tím hodně lidi i chlubí, že někam
5: ostuda,
3: chodí,
5: ale oni to jo, jako no. Tam opravdu bylo, je znát, jo, oni nemají ten koncept v hlavě, oni jo. Vůbec jako, když jim to chceš snaží se vysvětlit, tak oni opravdu tomu nerozumí. Třeba jsem nedávno byl v Japonsku a Japonci pro ně je to fakt jako velká, jako jít na terapii je to velká ostuda. Slabost. A jo. Tam já jsem fakt jední paní na hotelu, se tam nějaká Japonka se mě zeptala, odkud jsem, co dělám, a že prostě jako, že dělám párový terapeuta.
4: Jako český, Honzo?
5: Ne, ptala se mě anglicky.
3: Anglicky.
5: Jo, anglicky.
3: Že ne japonsky.
5: Jako, jo, a já říkám se,
4: I'm
5: couple therapist a tak dále. A ona, what? Who are you? A já říkám, co jste? A já, no, párový terapeut, že pracuju se jako s párama. Why? Jakože proč prostě? Já, tak jsme tam měli fakt velkou dlouhou debatu. A bylo to vidět, že to bylo takové zajímavé. Takže některé kultury, některé generace tohle opravdu, a teď hodně zobecňuju, některý jo, ale, nebo některý z těch, některý lidi z těch generace. Pardon.
4: A to by mě, Honzo, zajímalo, teď si to zmínil, že jsi mimo jiný taky párový terapeut, jo.
5: A to tam, jsem hlavně teda.
4: To si hlavně teda. A tam by mě teda zajímalo, že ty, když jsi ten párový terapeut, tak ty nemůžeš, že ho fandit jednomu.
3: Nebo ale viditelně.
4: Já, když se dívám, nevím, třeba prostě na MMA nebo na fotbal, nerozumím tomu, tak stejně většinou jako trochu fandím jako jednomu tomu týmu, že třeba mají hezčí dresy, víš co. No. A teď ti tam teda přijde nějaký ten pár, teď jeden má hezčí dres. A jak ty profesionálně se jako odmyslíš od toho, že třeba jeden ti přijde, že je fakt. Teď bych řekla třeba slovo nak, co končí na to, ale to neřeknu. Takže třeba je méně krutý. Sympatický.
3: Kruťák.
4: A druhý třeba víc sympatický. Tak jak to, jak vypadá ten tvůj souboj u tebe v hlavě?
5: To je zajímavý, že to říkáš, protože tohle je absurdní. Tohle jako nejde. Vždycky,
4: no
5: budeš,
4: jasný,
5: vždycky že... budeš nějaká zaujatá nebo nezaujatá s někým víc
3: sympatizovat.
5: A můžeš to dát
3: jako najevo?
4: Ale neříkáš, že to asi, prosím vás, ale vy jste teda opravdu otřesnej, vy už nechoďte.
5: Prosím vás, pane Nováku, vidíte. No. Jo, jděte za dveře, já se to s paní Novákovou vyříkám a pak vám řekneme, jak, na co jsme přišli. Tak takhle se to neděje. Ale,
4: mohlo by.
5: Ale mohlo by.
4: Taková nestandardní.
3: Vlastně necám, že na hambu.
5: Někdy se to trošku děje, ale
4: jako
5: to je
4: zaujatá terapie.
3: Na lavičku.
5: Ale jde o to, že já s tím mám pracovat a minimálně se sebou si mám pracovat. Takže ta párová terapie totiž nekončí tím, že když ty klienti odcházejí, ale já tam sedím ještě velmi dlouho, mnoho minut, kdy já vlastně probírám a pláču. Jak ona s ním může být? No. Proč si
3: a
5: to
3: jak
5: dělá?
3: Jak si pracuješ? Dáš si pivečko nebo jak to uděláš?
5: Ne, říká, jsou procesy, kterým se říká přenos a protipřenos a já tam vlastně jako řeším, proč je mi ten člověk vlastně víc sympatičtější, čím je mi tak jako sympatický a naopak, proč je mi nesympatický. Protože on je stejný problém, že jsem k někomu víc sympatický nebo k něčemu víc zaujatý a k někomu mí, takže ono to má obojí. Ale
4: takže ta objektivita ta mizí v obou případech.
5: No jasně, vždy, no, nemůže nemizet. Náš mozek je mašena na hodnocení. Ale co s tím hodnocením potom děláme, je to vědomí, je to proč máš ty pětiletý výcviky a ta párová terapie ještě nadstavovat, takže máš další tři roky.
3: Máš pětiletý výcvik a jednoho nenávidíš, tak co s tím potom?
4: A co uděláš?
5: Pokud někoho jo, hele, ta nenávist tam úplně už jako není tak jako přítomná, takhle bych to fakt nenazval, ale že tam je nějaká antipatie, tam jako být může.
3: Je někoho zle prostě.
4: Prostě jako se tady jenom trošku nabliju do koše, povídejte.
5: A pak si vyliju ten kyblíček. Pardon,
4: ty si tam nasazuješ tu čepici takhle jako tady před obřeče. No povídejte, no. Jo.
5: Ježiš, protože on zase mluví.
3: No. Občas našeho civilního života, jako občas je tě někdo hodně nesympatický, že mě se třeba z někoho zvedá občas žaluje.
5: Jo, ale tak jako...
3: Nemůžu být z místnosti.
5: Ale ty to myslím smrtelně vážně. Je to jako, proto máš ty výcviky, aby se probádala. Třeba my, když učíme, že s kolegou Pavlem a kamarádem Pavlem Ratajem učíme párový výcvik, tak tam vždycky je tam téma, ve druháku to dělají lidi, téma jejich citlivosti. Jako ty noví pároví terapeuti si řeší a dotýkají se svých citlivostí. Pro někoho to je závislost, že nemůže pracovat s alkoholikama. Kdo je to prostě s nějakýma více agresivníma lidma. Každý máme nějak historicky nějaký jako citlivosti, který mě můžou vzít takzvanou terapeutickou přítomnost.
3: Jo, někdo třeba nesnáší jedno pohlaví nebo
5: třeba,
3: něco.
5: Ne, třeba, tak to nevím,
3: jestli
5: dělá někdo třeba ten by asi neprošel, ten by neprošel výběrovým řízením. Protože my máme docela krutý výběrko a tam fakt jako je tam,
3: že musíš
5: tam
3: mít jak
5: štáč
3: rád ty lidi, nemůžeš být cholerický.
5: Základní pravidlo pro práci s lidma je mít rád lidi.
3: Ale mně by se líbil koncept nějakého cholerického terapeuta, který tě třeba jako ořve. Já bych tam chodila.
5: A těch lidí je docela hodně. Já znám spoustu jako lidí, i sám jsem zažil terapeuta, který mě poslal do velmi černých, tmavých míst a řekl mi, že jsem úplný blázen a mám vypadnout. To jako to jsem, takže ona
4: s tou kvalitou
5: hrozně.
4: Jo?
5: No.
4: Jo?
3: A byl to terapeut?
5: Určitě jsem nepřišel po druhý. Teda.
4: Nepřišel už si.
3: Protože já jsem, teď mě to tak napadlo, že jsem slyšela příběh jedné holky, které řekla terapeutka, ať se rozejde třeba se svým klukem, že to je to blbec.
5: Hodně špatně,
4: ale to nemůžeš takhle radit tým, ne? I když bys chtěl třeba. A jako, nebo že bys to třeba udělal, že vystoupíš z té role, že bys řekl, teď jsem terapeut Honza Vojtko a teď už jsem tak nejsem a prosím vás, rozejděte se s ním. A teď jsem zase terapeut, ano, povídejte.
5: Pravděpodobně bych přišel o všechny akreditace a licence a všechny certifikace. Mm-hmm. K tomu tohle se fakt nedělá, to je fakt jako neuvěřitelně neetický.
4: A teď a děje se ti, Honzo, že to se ti musí podle mě dít, ale jako nechci samozřejmě předjímat. Děje se ti, že by ta tvoje profese ti zasahovala jako do tvého soukromého života, jo. Že třeba sleduješ nějaký toxický pár a už vidíš teda, že takzvaně velký špatný a teď už by si něco řekl jako ústy terapeuta.
5: Jo, ne.
4: A neřekneš nic, protože jsi kamarád.
5: Jo, já ti jako rozumím té otázce, ale fakt se to neděje, protože pro mě to, že vidím nějaké, já nesnáším, fakt jako nenávidím slovo toxický.
4: To se teď i hodně i nadužívá.
5: Mě to jako, no to, ne, hodně, to je jako, to, na to jsou i fakta, jako toxický vztah, a když to slyším, to je toxic, to je jako, to bych si fakt byl velký
4: blik na
5: život. To
4: říkají teď lidi o všem skoro, že to je toxické. Někdo je toxické, toxická pozitivita, toxická maskulinita, whatever, všechno toxický.
3: A toxický může být maximálně odpad, podle mě.
4: Taková písnička od Britney Spears, Britney byla Spears toxic. A to byla dobrá písnička, to se mi líbila.
3: To byla ještě předtím, než rozbila to auto.
4: Skvělý to bylo.
3: To byla ještě písnička.
5: Myslím, že podle mě, pro mě je to jedna z nejich nejlepších písní.
4: Já taky to mám
5: ty
4: ráda.
5: Už
3: tak
5: jako
3: ještě dobrý
5: ne.
3: Hit Me Baby One More Time.
4: Jo, to je taky dobrý, no.
3: Tak jako kde jsme, Toxic je druhý.
4: A to hlavně ta moda, jak ona tam má ty bokovky, tak to se teď zase vrací, že se fakt nosí tady ty kaťata, co máš prostě pod...
5: A pak teď jsem se odpojil, já si zpívám.
3: No, ale tak... pohodě, zpívej.
4: Takže teda, my jsme ale, Honzo, řešili teda, že tobě se to neděje, jo? Že
5: Já jsem jinde.
4: Ta deformace, jako by
5: ale pro mě, mě vlastně to, že já vidím něco, co může být na první doje, na první pohled velmi nezdravý, když použijem trošku synonymum a tak dále, ale mě to je to, co mě má zajímat. Mě má zajímat to, že jako vlastně ve smyslu, proč já mám tyhle myšlenky, proč mě to tam jako takhle tako táhne. A já mám tu chvíli začít vést ten proces té párové terapie k tomuhle jako tématu. Co tam je to jako, to jako, že toxický, to nezdraví, proč jim to takhle hapruje. Ale to jsou moje myšlenky, ale já mám vlastně moje to umění párové terapeutické je, že dokážu vstupovat do těch subjektivních světů těch dvou lidí, a vlastně, aby oni začali říkat, proč to takhle oni vnímají, co se tam děje, proč takhle reagují, proč na sebe křičej, proč do sebe potřebují šťoukat, proč se ponižují, proč dělají spoustu dalších jako věcí.
4: Jo, takže ta otázka jako ta klíčová je podle tebe to proč, jako že hledáš tu motivaci.
5: Někdy v nějaký fázi párové terapie, jo, pak už ne.
4: No a když to není párová terapie a sedíš s kámošema na pivu a vidíš, že tam je něco blbě, tak taky si v hlavě říkáš, proč mě to zajímá, proč tohle to taky tak děláš?
5: No, já samozřejmě, že to mám v té hlavě, ale fakt jsem se naučil držet klapačku.
3: Jo, že třeba kdyby ti, já nevím, kdyby byl, a ty jsi teda vegetarián, ale kdybys byl ve vegetariánské masně, to jsou Berlíně, že jo?
4: No je, na
3: tofu salám, tofu good high krají a třeba je... máš pocit, že to dělá nějak agresivně, to prodavačstvo, tak máš už tam ti najednou
5: ne,
3: nějaké
5: to,
3: fantazie?
5: Tohle, hele, ne, u tohohle ne, u tofu to nemám.
3: Jo, si říkáš, tam je nějaký přenos, ne, to tam neděláš, jo? Tam jsi v klidu, takhle mimo práci.
5: Takhle, jako, jo. A docela si to jako užívám, jo. Že být jako obyč.
3: Jo. Nebo jako... že ti dá babička nějaký
5: prosím,
3: dárek.
5: Prosím, paní, to je o 20 deka víc, to jsem si neobjednal.
3: Jo. Babička ti dá dárek hřib a ty to analyzuješ, co je
5: já
3: to za symbol.
5: Já ho by nenávidím. Ne. Jako,
4: jaký
5: jako,
4: dárek?
5: Houbu
3: nežeru. Příklad.
4: A že mě teda nikdo Zuzko nikdy nedal jako dárek hřib.
5: Mě teda já jsem ten vegetarián, tak mi v lidi fučou houby, to je na publiku. Já to nechápu, že lidi žerou houby.
4: To nemáš rád, no, houby. Já jsem se ptal, proč někdy sám sebe?
5: Já jsem se ptal, proč. Já
3: to, a není to falický symbol, ten hřib? Nebo
5: ne,
4: a nebo víš, proč Zuzko,
5: prosím vás, můj fotr mě jako dítě rval do lesa, v 6 ráno mě nutil to a pak zmizel z toho lesa, abych prokázal, že jsem chlapák, že najdu cestu domů.
4: Jo, to byl takový pobřík odvahy.
5: Vybírání hub a houba je v tomhle symbolicky, takže
3: jo,
5: opravdu,
3: takhle.
5: Fakt
3: tak,
5: ne.
3: Jo, jsme doma. A to bylo, že on tě opustil a jel třeba 50 kilometrů daleko?
5: Ne, on mě opustil, šel do hospody chlastat. Jo. A pak měl pocit, že asi podle čuchu ho najdu a pak ho vemu domů, jo.
3: Podle čuchu?
5: No
3: a
5: jasně, tak
3: táta byl labrador, nebo co?
5: Nebo ne, to by, on podle fakt neléčený alkohol.
4: Honza byl labrador, víš co? Nebo retrie. A kdybys měl být nějakým psem, Honzo, tak jakým bys chtěl být psem?
5: Já to teda vím naprosto přesně.
4: Jo, kterým teda?
5: Já bych byl baset.
4: Baset bys byl, jo. Ale víš, že právě to je zajímavý, to navazuje na ten čuch, protože baseti mají jeden z nejlepších čichů mezi psíma rasama a oni proto mají i tak dlouhý ty uši a i proto hodně slintaj, že oni těma dlouhýma ušima si nahánějí ty pachy do nosu.
5: A dokonce dokážou
4: zbírat...
5: A jak jim tečou
4: ty slinty, tak ve slintech jakoby se ty molekuly...
5: Jak se jmenují ty drahý houby? Laníže. Oni dokážou, jako jediný ze psů dokážou vyčuchat laníže.
4: Jinak to vyčuchávají prasata, že jo?
3: A to je v karkulce, ne? Že máš takové velké oči, abych tě lépe viděla, to je v karkulce, no?
4: To je, ale to nesouvisí, oči úplně s čichem nesouvisí, nebo...
3: Ale je to smysl, podle mě. ale připomnělo mi tuto pohádku.
5: Asociace jsou svině.
4: Já ale mám... Takže Honza by chtěl být Baset, to se mi líbí, jo. Podle mě, to jsem
3: ale
4: spokojená.
3: Ale mě to připomnělo, že mě
4: to mají moji kámoši Baseta, a on má taky docela krátký nožičko. No nic, no povídej, no. Zuzko.
3: Mě to připomnělo, že můj táta mi koupil kolo, když jsem byla malá, a vysadil mě v centru města, i když to Brno není teda tak velké, a já jsem neuměla dopravní předpisy. A byla jsem taky teda docela naštvaná, brečela jsem, a on řekl, že už nemá čas a že už mě neodveze. Takže
4: a ty jsi měla na tom kole pak jako dojet domů, jo?
5: Naše daddy issues.
3: No, je to tak, takže...
4: Tak víš, aspoň vás tátové někde vysazovali, no.
3: Ale ten les mi přijde jako horší teda. Ale...
4: Takže houby teda ne. Zuzko, máš tam teda nějaký ještě banger v
3: dáme banger
4: přípravě.
3: A pak necháme posluchačstvo, aby se na něco třeba zeptalo. Kýbl máme... Partnerské vztahy, to o tom mluvíš furt, to bych nechala být. Ale nicméně já jsem se chtěla zeptat, že mně přijde, že se teď hodně řeší ty partnerské vztahy. Teď jsem nějak zaznamenala, že se nově, nebo pro mě relativně nově řeší i ty kamarádství, že mají taky nějakou důležitost. Ale proč se třeba neřeší jako vztahy s bratranci, nebo se strejdama, nebo jako furt ty rodiče, sourozenci, kamarádi.
4: No ale že ono ale obecně že... jako ta pozornost, ale to možná z toho pak možná i vyplývá to, co ty si říkal, že na ty partnery, partnerstvo klademe jako velké ty nároky, ale že jako kdyby ten fokus náš byl teď nějak hodně zaměřený právě na ty teda jako partnerský vztahy. Že kdyby si vzal ty příručky někde v knihkupectví, tak tam jich podle mě nejvíc je prostě o tom partnerství a jako třeba jak mít dobrého kamaráda, to tam za stolik příruček není je. Teda.
3: A nebo a
4: možná
3: jak
4: by si to nikdo ani nekoupil.
5: Pozor, já vás upravím, tady. Ale ve Spojených státech, tak tam jsou celý regály
3: obrat,
5: o kamarádi. Obrat to nevím, jako kazenc, jako to nevím.
4: To by byl hodně specifický segment. Jak mít dobrý vztah s bratrancem a zároveň mi to zavání nějakým incestem, Zuzko, ale jako...
3: To jo. A nebo i se sestřenicemi samozřejmě.
5: No, třeba ve Spojených státech existuje výzkum, který ukázal, teď pardon, že jedný z prvních sexuálních kontaktů máme s bratrancem a sestřenicemi.
3: To už jsem taky slyšela, mě se to teda neštěstí nestalo, ale
5: je to jako třeba koncertu, jako už je v rámci nějakého probádávání.
4: Když je na starý kolena, to roztočíš s bratrancem.
3: Ale Ivanko, můj bratranec by tě zaujal jeden, ten si postavil vlastní dřevostavbu.
4: No Zuzko, a ten by uměl podle mě opravit dveře pěstí.
3: Inženýr.
4: Tak,
3: no, ale to už
5: ale jsem... jako bavím, že jako v rámci nějakých her, že to není
3: jediný.
5: A tak dále, kam tím mířím.
3: Jo, jo.
5: Ale třeba rodinná terapie se tomuhle jako věnuje. Takže v mém světě tohle není neprobádaný téma. Dokonce teď v rámci nějakého attachmentu jako citový vazby se začíná opravdu jako velmi směřovat. No v rodina, širší rodina.
3: Jo?
5: Že vlastně ty primární pečovatelé jakože rodičové a jestli tam mají vliv sourozenci anebo další jako členové širší rodiny. Tety, strejdové, bratranci a tak dále. Jestli nemůžou být další nějakou takzvanou attachmentovou figurou. Takže v tým jako vědeckým poli se to začíná.
4: To jede.
5: No ono to jede vždycky.
4: No. Jo. Ale že do toho mainstreamu to zatím tolik neproniká, ale třeba se to stane, že já nevím, lidi za 60 let tady budou sedět a budou se bavit
3: o vztazích
4: prostě nejlepších přesně s bratranci nebo s kámoši a partnerský vztahy už budou zase out.
3: To už bude out. A no, to je možný, protože já třeba, když jsem byla malá, tak my jsme měli rodiče, což taky není samozřejmost, že? Jak se to vezme?
4: Tak, jako...
3: Ale tak někomu třeba umře rodič, tak jsem to myslela. Ale měli jsme živé rodiče.
4: A pak jsi vylepšila, Zuzko, fakt. No takže byla jsi doma a jako jsi byla děcko.
3: Já mám úpal ze včerejška, no.
4: A co dál teda?
3: No a pak jsme měli strejdu, ale...
4: A ten umřel.
3: A ten umřel, a tak všichni umřou, o to nejde. Ale že ten strejda bydlel o patro níž a byl jako reálná třetí, jako výrazně pečující osoba, protože měl čas.
5: No, jasně.
3: Po obědě chodil z práce a vyzvedával nás ze školy.
5: Moje osoba byla teta Máňa. Já jsem jezdil do český metuje za tetou Máňou a to byla moje záchranná síť, vždycky v prázdninách a to bylo úžasný.
3: Strejda Robik nám dělal lečo a tak dál. Ale...
4: A Strejda Robik, to je ten, co zpíval i ty písničky dobrý,
3: no, jasně,
4: ne?
3: No.
4: Toho už i já znám Strejdu Robika a to jsem ho nikdy teda neviděla.
3: Tak dáme tomu ještě jednu otázku a pak necháme posluchačstvo, jo?
4: Tak a když se nebudete na nic ptát, tak my se budeme dál random bavit o věcech. Ale budete se moc na něco zeptat.
3: Měla jsem toho víc, ale to by bylo na 3 hodiny, tak
4: tam
3: brejlíš
4: Zuzko do toho, jak husa do flešky.
3: Přesně tak. Ale já jsem ještě chtěla vědět, to bývá taky v seriálech a ve filmech, jako taková karikatura terapeutů, že během toho sezení, když je to nebaví, že si píšou seznamy jako mentální, co třeba mají doma udělat, jestli mají vysát, uvařit a tak, jestli se ti někdy stane, že ti ta pozornost ujede a říkáš si třeba...
4: A k čemu ti ujede třeba? No, nad čím přemýšlíš třeba jako, že měl bych si vyleštit brejle, nebo... Nad čím přemýšlíš, když tě to nezajímá? Co se zase směš? Teď má hezký brejle právě. A to není žádná metafora, Zuzko.
5: Vylešti si brejle. No. Tak to jste mě teď budu používat.
4: No.
5: Jasně, že jsou chvíle, kdy se ten terapeut, terapeutka samozřejmě jako odpojí. Já si teda seznamy, co mám nakoupit, anebo vyleštit brýle, anebo boty, tak jako fakt nedělám, protože mě zajímá a myslím, že to patří k té profesionalitě, zavnímat to, že jsem odpojený a zase si dát takovou tu svoji, jako, co mě odpojilo a třeba to vzít do hry. Takže pro mě všechny tyhle věci, které vy popisujete, jsou součástí toho procesu, čeho já si mám všímat a vlastně u mě, a nikdy je to důležité se odpojit, protože tam může být velmi něco, nějaký eskalovaný konflikt
3: těch klin,
5: a já potřebuju od toho odstoupit, abych jako viděl, nebyl jako zaujatel a nesjel to s nima v rámci nějakých jejich vzorců. Takže třeba si záměrně, že vstanu, já mám flipchart, začnu si tam prostě psát, začnu těm lidem něco psát, nebo si postavím jako za
3: jako za že něco random si tam začneš psát.
5: Ne, random ne, je to jako součást,
4: Britney abych... Britney Spears, šibenici si zahrajeme teďka, tak. Má to
3: hit me, baby, písmen.
5: Jasně.
3: Začneš tancovat na Britney Spears. Jo, že je to k tomu tématu. Ale přece jenom i z našeho civilního života, nebo nechci mluvit za Ivanku, občas se stane, že někdo je objektivně nudnej. Jo? Tak co s tím? Protože někdo, když mu trvá teda se vyjádřit půl hodiny, řekne, jaký tam byly záhonky, ale nedostane se prostě k pointě, tak ale jako někdy to náročný.
5: No, ale to je zase součást nějakého vzorce, chování nebo nějakého komunikačního vzorce, které mě má zajímat. Jo. Pro mě je to jako důležitý.
4: To je zajímavý oxymoron, jakože když je někdo nudnej, tak to mě má zajímat.
5: No, ale to není oxymoron, to je pro mě, je to jako vlastně...
3: K probádání. Jako
4: to je, no, ty zkoumáš, proč on je nudnej, nebo jestli ti něco maskuje.
5: A proč mi není schopný napřímo otázku jako jo. Třeba debo klikou. Mm-hmm. Jo, takže pro mě je to hrozně důležitý. Ten pocit bezpečí se vytváří tak, že já vlastně jako opravdu mám dávat velký bacha, vlastně nezavinovat toho člověka, že to, že jak mluví, nebo jak nemluví,
3: jo,
5: to, co
3: že
5: dělá, že jasně, že to
4: je,
5: není.
4: Tak, no,
5: já říkám, že tak pan Novák zase mluví, tak dobře. Takže paní Nováková, jak co ten seriál včera, dobrý to bylo, ne? A jak, jo,
4: to
5: já vás poslouchám, pane Nováku. Jo, a tak dále. Mm-hmm. Tohle nemůžu dělat.
4: Jo, ale že teda tam si z toho my všichni můžeme vzít, Honzo, podle mě tu tvou metodu se jako u všech tady těch věcí vždycky jako ptát na tu motivaci, jako proč.
5: No, jasně,
4: to si můžeš i tak
5: ale
4: jako
5: pozor,
4: přenést
5: zase
4: do
5: Ivanovo.
4: Svého života, ale zase bys to potom ne, všechno, jako že někdo má hnusný boty, já budu dělat.
5: Ale my
4: proč
5: srovnáváme,
4: si mi nelíbí, jo, že někdo má hnusný boty?
5: Ale my tady proč? Srovnáváme jabka s hruškama. To, že mám prostě kámoše, který já dusím na pivo a on je jako dudnej, tak jako je, no, já myslím, že je docela relevantní. Pa, nemůžu říkat v českým rozhlase.
3: Jo,
5: ty bláho, ty
3: doháje. Můžeš teda...
5: No proč ne, tak je to, ale v té terapii, to je nějaká profese, má nějaké kompetence, který tam potřebuju nějakým způsobem jako dodat.
3: Jo.
5: Takže
3: že to součástí jako
5: s ruškama. No jasně.
3: Profesionální dovednosti, protože to mě teď připomnělo zase teda se obloukem vracíme k stavařině, že mě teď říkala jedna kamarádka, že nějaký pán odešel od rozdělané kuchyně, kterou mu zaplatila a říkal, že ho to stejnak nebaví a že mu tady ten typ kuchyně nejde a že říkal, že to nepůjde. Takže to ne.
4: Teda. A odešel teda.
3: A odešel. A jo.
4: Takže
3: a
4: já takhle ještě, ty to teda neděláš.
3: Chtěla zeptat, jestli máš nějaký oblíbený typ problémů, jako třeba doktoři někdo rád dřeže mozek, někdo
4: no ne, spíš jako oni se každý žil na něco jako specializuje, no. Že prostě máš doktor, co dělá jenom menisky a všichni fotbalisti k němu prostě chodí na ty menisky.
5: Teď v tuhle chvíli.
4: A ty máš nějaký svůj majstrštyk, že by lidi říkali, hele, ty řešíš tohle tak jedině, prostě Vojtko.
5: Teď v tuhle chvíli, protože to se mění, já to dělám 17 let, před těma 10 lety to bylo něco jiného, ale teď se vyloženě chci specializovat, nebo vlastně to říkám, mám to i na stránkách, konsenzuální nemonogamie a celou dobu jsou to vlastně queer jako osoby, queer vztahy. Jo, a mám mnoho, a jich málo, mám jako mnoho úplně standardních, hetero, cis, prostě jako lidí a tak dále, ale
3: Mudiáku,
5: vlastně teď mě, ne, teď,
4: ale
5: teď
4: tohle
5: mě
4: teď něco
5: konsenzuální nemonogamie je teď něco, co
4: ale to zároveň je jako docela nový téma a zároveň asi i těch specialistů na to taky nebude mnoho, takže ty si tam dobře jako zacílil takzvaně díru na trhu, jo. Že si to tam jako obsadíš.
5: Ono těch lidí není tolik. Ono je to hezký, sexy, bulvarizující téma.
4: Jo, ale není zase
5: jako to je,
4: jo,
5: to,
4: jo.
5: Ono se o tom hezky mluví a je to takový jako opravdu jako sexy, zajímavý a tak dále, ale jako těch lidí není za prvý jako tolik a za druhý prostě to jsou úplně obyčejný témata, který, jako to je jo, i v těch konsenzuálně nemonogamických jako vztazích,
4: tak
5: je tam to samý komunikace, žárlivost, nevěry a tak dále, ale to je něco teď, co mě fakt
3: zajímá. Když někdo napíše, že by k tobě chtěl chodit, tak tomu stejně dojde ten automatický mail, že nemáš čas 2 roky.
5: Ale stává se, že některé terapie samozřejmě končí, že oni mají končit, oni nemají být celoživotní. Jo, před výsledkem terapie je, abys nepotřebovala terapeuta.
4: A nebo ty umřou ty lidi, že?
5: A nebo taky umřou.
3: A nebo umře ten terapeut,
5: a nebo taky terapeut, to se stává.
3: Co taky stává.
4: To už pak zase k tobě nepřihlásí, když ty umřeš, že jo.
3: No, to už tam bude furt chodit ten mail, že má plno. No, to už mi někdo
4: bude 60 let čekat, víš, a Honza už bude podržený.
3: Že to se takzvaně nečeká, že prostě máš rozjetou terapii a on ti umře. Jasný, to už jasný, pak nedoděláš. Jasný.
5: Ale no? To tím, že se občas okno stane a občas se ke mně lidi dostanou.
3: Mm-hmm. Jo, a vlastně neumřeš.
4: Aj. Dobře. Ale máme teda posledních 10 minut.
3: Počkej, tak ještě jednou dotaz.
4: Chceš, máš ještě dotaz?
3: Ještě jeden dám,
4: tak
3: a pak
4: jeden ještě dej a pak, jestli někdo se budete chtít na něco zeptat, tak my jsme to slíbili, ať takzvaně plníme sliby, takže byste se mohli někdo na něco taky zeptat třeba. Kdybyste chtěli, tak Zuzko, co tam teda máš?
3: No, ještě mě zajímalo, já mám vždycky pocit, že...
4: Já vždycky se úplně nějaké bojím, to vždycky, když se to chýlí už ke konci a já třeba vystavím nějaký oblouk, je to vtipný a Zuzka pak udělá. Jo, ale ještě vlastně jsem se chtěla zeptat a pak je to vždycky úplně nějaká hrozná jako...
3: Ne, tak na to, proč se může člověk zamilovat do labutě, se ptát nebudu teda, ale taky se to děje,
5: tak
3: že...
5: Tak parafílie existují.
3: No, ale to nechci vědět. Jasně. Mám pocit, že vždycky je trendy nějaká psychická obtíž, třeba 2 roky, že jo, hodně trendilo. ADHD, teď HPO.
5: ADHD je pořád trendy. Narcisní poruchy osobnosti.
4: Na sociálních sítích to vždycky trendí. Co? Bipolární porucha byla jednu dobu, tak ADHD pryč. Hodně.
5: Bipolární bylo hrozně složitý, ale ADHD...
4: A lidi se vždycky hodně jakoby samodiagnostikují taky. A pak právě kolem...
3: Půlka Brna teď má ADHD, nebo si to myslí, nebo schání nějaké léky. A co myslíš, že je ten trend?

0: studuju, abych jako když tak nevypadal no, úplně jako
1: trendy,
0: Jouda, když se mě někdo zeptá, co vlastně máš, tak abych věděla.
2: Jako zní to líp, když o sobě třeba člověk, a to teď nemyslím na tebe, že řekne o sobě, že je třeba kráva, ale to nemyslím tebe, ale řekne třeba, že něco...
0: Neurodivergentní, nebo jak to myslíš, Zuzko, jako no, nestandardní. Nebo se říká zajímavý, že? No, to je taková
2: nebo
0: zajímavá
2: zajímavý.
1: Neurodetergentní, jako že, se vypere v pračce. Detergent je ten, jsou ty prášky.
2: To jsou fórek.
0: To byl teda fórek, Honzo, jako spíš
2: Já myslím, že by se ještě mohl zaspívat tu Britney a dáme teda prostor...
0: Tak my jsme ale slíbili teda prostor pro dotaz, protože už to bude tak jeden, jo, ten dotaz. No, ne, 7 minut,
2: dáme,
0: to budou třeba 2. Tak někdo
1: dáme,
0: se
1: vidím
0: hlásí,
1: paní.
0: Ano,
1: vidím paní.
0: Tak křičte.
3: Chci se zeptat na problémy v rodině. Třeba ani týkající se jako mojí osoby, lidi, co nikdy nepůjdou na terapii, starší a podobně. Jak k ním přistupovat, je třeba pomoc, když si spolu teta s maminkou, děda...
1: Hádají, jasně, jasně. Můžete jenom nabízet. Jenom nabízet a říkat těm lidem ne, co mají dělat, ale vlastně jako říkat těm lidem, hele, vidím, že se tady něco děje, mně se to nelíbí, mně se to nějak jako dotýká, jestli si potom chcete povídat a něco s tím dělat, tak já bych vám moc ráda pomohla. Tečka. Čím platí základní pravidlo, čím větší tlak, tím větší protitlak. Čím víc budete chodit a diagnostikovat ty lidi, mami, ty máš úplně ADHD, měla by si promluvit s mamičkou, jo, a tak dále, to je toxický.
2: Transgenerační trauma.
1: Transgenerační přenos.
0: To by babičku parečku úplně rozparádilo, takový transgenerační trauma.
1: Tak tím pravděpodobně to bude dál ubližovat vám, jo, nebo vlastně, že to nemusí pomáhat. Lijete ten pověstný olej do ohně, spíš jenom opravdu jako nabízet a vytvářet nějaký prostor, že kdyby už to jako přesáhlo nějakou hranici, tak mají kam se obrátit. Ale chápu, že to pro vás pozorovat to a být v tom není moc jednoduchý. Ale to prokletí té rodiny je v tom, že když třeba máme téma s mámou, že bychom chtěli to téma otevřít a chceme od té mámy, aby jako se omluvila, ale ještě se, aby se změnila. Jo, a tak dále. Ale přitom je to o nás. Já mám umět o tom říct, mami, hele, vím, že se něco dělo a že to bylo pro tebe těžký, ale ty věci, které se děly se mnou v tom dětství, tak prostě pro mě nebyly jednoduché a tohle mi dělají. A já jenom chci, abys to věděla. Já jsem velká holka, já to nepotřebuju v omluvu, nepotřebuju, aby se změnila. Jenom chci, abys to věděla. Je to srozumitelný? Jako neočekávat tu změnu a ještě ty omluvy a jako opravdu, aby mama zařídila bezpodmínečný přijetí, který už mi v dospělosti úplně nezařídí. Jo.
2: A nebo je varianta, ale asi není moc odborná, třeba odejít z místnosti a bloknout je.
0: Tak. A tuhle variantu, Zuzko, třeba někdy aplikuju já, že se je zablokuju pěkně v telefonu. Mámu, tátu, víš, a oni vidějí, pak to je potresa.
2: To je takzvaně radikální řešení. Ano.
0: To je prostě dospělý řešení. A pak si je zase odbloknu třeba
1: no
0: za měsíc, víš co?
1: Někdy to řešení, ale opravdu
0: je.
2: Je, no. Já a někdy to dělají různí příbuzní. Mě můj příbuzný jeden řekl, že už mi nikdy nedá dárek k Vánocům. A
0: stejně ti ho pak dal.
2: A další rok mi ho dal.
0: Tak, haha, právě.
1: Ne, můj brácha mi nedal nikdy žádný dárek k Vánocům, takže jako...
2: A ty jo. No, tak to už jsou naše traumata.
0: To jsou už naše traumata, všichni máme plné kyblíčky traumat. Občas je vylijeme, oni se zase občas naplní a to je prostě ten koloběh života. Tak děkujeme, že jste přišli.
1: Krásnej oblouk.
0: Na buchty.
4: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
5: Buchty. Poslouchejte váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Quest.
1: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Můj rozhlas.
4: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.
3: Můj rozhlas.
4: V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
1: Rádio Wave.
5: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
6: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: I lost my mind, I

0: podělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
5: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.

zatím, čau, čau. Český rozhlas. Radio Wave.

dost, trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr, hlavně

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Věci se mají tak, že ani nevíš, jak si počít.